0: někdo jiný. Nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. Ano, a na tom se nemění nic, ani krátce po druhé hodině, přesněji 7 minut, kdy s vámi za Mixpultem zůstává Lukáš Bláha. No a taky na druhé straně by měl být Michal, ale vypadá to, že nám vypadl. Zkusíme ho proto vytočit, tedy snad ho nevytočíme úplně. Snad se mu to hodí.
2: Prosím.
1: Ano, Michale, jsi tam?
2: No, jsem.
1: No Michale, to je dobře, protože ty jsi nějak vypadnul, ale je dobře, že jsi se vrátil do éteru Rádia Kiss. Tak prosím tebe, povídej, co bys rád slyšel a komu to pustíme?
2: No, určitě to nikdo neslyší, protože se mi vypadl Airprak. No, to je jedno.
1: Povídej, co to bude?
2: Prosím tě, chtěl bych nechat zahrát písničku pro moji přítelkyni a její kamarádku, s kterou trávím a s dětma dovolenou na ostrově Vír v Chorvatsku.
1: Ano.
2: Jsme to ještě poslední 2 dny.
1: Ano.
2: A užíváme se to tady velice dobře.
1: To je dobře, takhle to má vypadat. Počasí je tak, jak jste si přáli?
2: No, počasí bylo super, 2 dny sice byly bouřky, chroupy, jihřice, ale jinak dobré.
1: No tak jo, to je skvělý. No a prosím tebe, Klára to je jedno z men, dívek, žen, které jsou tam, ne?
2: Ale jedno jméno je Káča, ale nenapadla mě žádná písnička na Kateřinu.
1: Jo, dobře, tak tím pádem dáme Kláru od Činasky. No jo, tak jo.
2: Dá.
1: Michale, tak hlavně, ať vám to ještě pomalinku uteče, ten závěr, a pak hlavně, ať dobře dorazíte domů, jo?
2: Jo, skvělý. Dobré, díky moc.
1: Mějte se, ahoj, užijte si konec dovolené. No a jinak je to dál na vás, pochopitelně, jak jinak, než přes mobilní aplikaci, kam nahráváte vzkazy, anebo číslo 210-323-323. Skvělou noc.
0: Radio Kiss. Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.

0: užijeme si to pátečními nočními jukeboxy na Kissu. No a pokud máte pocit, že jsme to dneska ještě pořádně nenakopli, tak teď nám to vynahradí to, že si sedneme na malou motorku a pořádně se rozjedeme, a to konkrétně směr Chorvatsko, kam vás zdravíme na vašich dovolených. No a taky ty, kteří teprve jste právě na cestě na vaší vysněnou dovolenou, tak jako Eliška.
1: Ahoj, prosím tě, mohli bys nám zahrát skutra Give Me That Noise na cestu do Chorvatska. Jdeme na dovču, díky, Eliška.

pátek, krátce před půl třetí jsou s vámi noční žuboxy na Kisu. No a v kalendáři 24. červenec, to znamená, nezapomeňte popřát všem Kristýnám, které mají dnes meniny a že jich určitě kolem vás je. No a taky jsem ještě nezmínil, že dneska má, a to 57. narozeniny, ačkoliv na to vůbec nevypadá, Jennifer Lopez, alias J.Lo, nebo taky trošku hanlivě Jennifer Poles, která se stala první Hispánkou, která si vydělala $1 000 000 za film. V současnosti jednou z nejlépe vydělávajících hereček v Hollywoodu. A co se týče muziky, tak které lehce stranou, zatím poslední 9. album nazvané This Is Me vyšlo v roce 2024, tedy před 2 lety, ale tak evidentně pořád s tou hudbou má co dočinění. No a hlavně to jí vlastně proslavilo. Tenkrát byl to rok 1999, to znamená přelom 90. a milénia. No a když je řeč o miléniu, tak my vám hrajeme ty úplně největší hity z nového tisíciletí, tedy právě od roku 2000 a dál. No tak tady je ten úplně její první hit Waiting for Tonight a vy si určitě počkejte na dnešní večer na 18. hodinu, kdy vám Martin Hovorka sází právě to nejlepší z milénia.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Kiss proudí do vašich uší, věřím, že ta noc, která je s námi, taky vy máte o něco pohodovější díky tomu, že nás slyšíte. No a pokud chcete rozhodnout o tom, co bude znít, tak je to úplně jednoduché. 210 323 323 nebo apka. No a zní právě teď budeme hrát Zdrzině, která se ozvala.
2: Dobré ráno všem kysákům, já jsem právě začala, dneska poslední jízdu a konečně víkend. Byl to náročný týden, doufám, že jste to měli lepší než já. A hoď tam prosím od Backstreet Boys Everybody, protože to je taková má oblíbená píseň. A ať vám to dneska dobře letí na silnicích, hlavně bez nehod, a dávejte na sebe pozor. Čau, Zrzina.
0: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Yeah.

0: Léto je v plném proudu.
1: A my, Ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
0: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. Od pondělí do pátku v Ranním kysu.
2: Jenom voda nestačí. Alavis

0: Míříte tu správnou noční vlnu, tedy kysáckou, 24. červenec, ten je v kalendáři a na lince 210 323 323 už potom Dita, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj Dito, tak ty jsi mi už mimo éter prozradila, že jste na cestě do Francie.
1: Ano, na francouzskou riviéru.
0: No tak to je nádhera, těšíte se?
1: Strašně moc.
0: Věřím, kolik vám toho zbývá ještě?
1: Teď jsme v Německu.
0: Tak.
1: Takže ještě hodně daleko, ještě máme 527 kilometrů, jedeme do Milána, tam přespíme a pak pokračujeme dál.
0: A tak to je krásný plán, tak to je skvělý. Mm-hmm. No tak jo, ty jsi říkala, že bychom teda mohli zahrát něco francouzského, tak dáme zpěvačku Ingrid, která už je to taky nějaký ten pátek, tak předělala slavný hit od Edith Piaf, Milor. A komu to pošleme?
1: No pošleme to všem, co cestujou. A do Hrádku, mým dětem.
0: Dobře, dobře.
1: A chaloupkům do Prostěměříc.
0: Ano.
1: A všem správným lidem.
0: Jasně.
1: A vám do rádia.
0: No moc děkujeme. Povídej ještě to, jak dlouho budete ve Francii potom?
1: 12 dní.
0: No tak to je krásný. Tak hlavně, ať vám to moc neutíká rychle, jo?
1: Jo.
0: Skvělý, tak jo. Pozdravujte tam, užívejte, hezkou dovolenou.
1: Děkujeme.
0: A hrajeme Ingrid.
1: Jo.
0: Ahoj.
1: Děkujeme moc, ahoj. Kiss. Radio Kiss.

0: Máme 3 hodiny i druhá polovina pátečních nočních juboxů bude patřit vám. 210-323-323 či apka.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jubox Rádia Kiss.
1: Ano, krásně vám to potvrdíme dál i ve druhé polovině pátečních nočních Juboxů s datem 24. července. No a já věřím, že budete mít hlavně tu noc a dál den povedenější než já, protože mě se tady povedlo, přátelé, smazat to, co mi namluvil z éteru z čísla 210-323-323 Michal. Michale, nezlob se, že se neuslyšíš, ale důležité je, že tu písničku snad uslyší jeho přítelkyně Michalova a ta si hrozně přála slyšet Lady Gaga z filmu Top Gun a jmenuje se to Hold My Hand. Tak to určitě zazní, no a potom to dál bude na vás, buď linka 210-323-323 a nebo mobilní aplikace, kam nahráváte hlasovky. Lukáš Bláha vám přeje, pokud možno, pohodovou páteční noc.

0: 24. červencovou noc vám všem z KISu, Kristýnám, protože ty mají dneska svátek, ale tu já nemám na druhé straně, protože na lince 210 323 323 je teď připravená Renča. Ahoj!
1: Ahoj!
0: Renčo, jsem rád, že jsi vydržela, já taky. Co bys ráda slyšela? Povídej, přeháni.
1: Já bych si ráda poslechla Scooter, mám ráda tuhle skupinu a třeba Víkend, když už nám nadchází.
0: Přesně tak, když už se nezadržíte.
1: Jsem strašně ráda, že jsem se dovolala, že to je moje.
0: Je mi to jasno, tak a jaký to je pocit?
1: No, jsem nervózní.
0: Ne, to nemusíš být. Hele, jde ti to krásně. Prozraď, kde nás ladíš?
1: No vlastně na Opavsku.
0: A pracovně si na tom?
1: Jedu do práce,
0: jo,
1: no, každé ráno vás poslouchám, je to příjemné, když tam někdo mluví.
0: Tak to je skvělý, to je dobře. Do kolika to dneska budeš mít?
1: Do 12.
0: No, tak to je dobrý. Tak jo, a máš volný víkend před sebou?
1: No, ještě je sobotu ráno a pak už jedu do Jeseníku.
0: No tak paráda, tak jo, Renčo, tak ať ti to uteče, ať máš hlavně úžasný víkend, jako o tom teď bude zpívat Malá motorka, měj se krásně a doufám, děkuju, že se ti zase brzo povede se ozvat a dovolat.
1: No jo.
0: Držím palce, měj se krásně, taky, ahoj.
1: Zdravím, ahoj. Radio Kiss. This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tracker.

Pár vteřin chybí do půl čtvrté, jedeme pátečními nočními juboxy na KISu s datem 24. července. Připomínka toho, než se vrhneme na další vaše přání, že je světový den BDSM, tak jestli to máte rádi ostřeji, tak proč ne? A taky, že můžete nechat zahrát dnes všem bratrancům a sestřenicím, protože právě jejich je Mezinárodní den. A podobnou zní hudba z filmu Zachraňte vojína Ryana, protože právě tenhle film měl v roce 1998 premiéru, právě 24. července. Zazářili v něm Tom Hanks, Edward Burns a samozřejmě taky Matt Damon. A akademici film ocenili 6 Oscary, včetně těch pro nejlepší film a nejlepší režii. No myslím, že jestli jste tenhle snímek někdy viděli, tak ve vás určitě zanechal poměrně hlubokou stopu. Tak jako ve mně. No a ještě dále půjdeme. Originál, to jsou 70. léta, Pomáda, ano, konec 70. A v roce 1995 taky tahle povedená cover verze od MC Erika a Barbary. Letní noci 1995, užívejte si je i v roce 2026. Hezkou noc.

0: Noční Jukebox.
1: A v nich teď právě budeme hrát dnešním oslovenkyním Kristýnám, protože dovolal se na číslo 210-323-323 Marek. Ahoj Marku.
2: Čau, čau, já tě zdravím, holky, a tady Marek Čiko z Brna.
1: Já tebe taky.
2: A jak si říká, dneska mají, dneska Kristýnky svátek, což a jich je moje babulka,
1: ano.
2: Která sice spí, takže neposlouchá, ale já jí to mám nahraný. Takže
1: no tak paráda.
2: Skvělý. Nebo dneska, vlastně dneska.
1: Ano, už dneska. Tak jí moc pozdravuj, pochopitelně. Já jsem vlastně říkal, že bychom mohli dát Kristýnu Aguileru, ale víš co, nakonec zůstaneme v podstatě, ne teda úplně doma, ale napadla mě zpěvačka Kristýna ze Slovenska, což je sice Kristýna s měkkým i pod, a Kristýny na Slovensku slaví 16. ledna, ale to nevadí, prostě zkrátka oslavíme to už dneska. S Kristýnou takovou veselou věcí, jmenuje se to Vsvětiť a mám, tak já věřím, že se to bude přítelkyni líbit.
2: Dceři,
1: pardon, omlouvám se, moc se omlouvám. Tak dceři, doufám, hele, i tohle to by se jí mohlo líbit.
2: Jasně, i když mám rád Kristýnku od Matušky, jo, ale bohužel to nemáte, tak se musím spokojit s tímto.
1: A to víš, jo.
2: A jinak, kluky, necháme to zahrát nejenom tobě, protože ty s váma musíš tady trávit tu noční, ale kompletně pro kompletní celou noční letku a všem, co jsou zase na noční.
1: Jasně. Do kolika ty to dneska máš?
2: Zpravidla tak do 6 hodin.
1: No, tak to jsme na tom úplně stejně. Tak v tom pofrčíme spolu. Marku, měj se nádherně, díky, že jsi si vzpomněl na Kristýnky a zase brzo féteru, ahoj.
2: Jo, ahoj.
1: Ahoj.
0: Takhle zní léto. Hrajeme největší letní hity. Be happy.

0: velké díky, že ladíte páteční noční juboxy na Kissu. No a na oplátku hrajeme to, co vy si objednáváte, třeba i z mobilní aplikace, a tam právě je vzkaz od Máry.
1: Dobré ráno, Luky, poprosil bych tě o jakoukoliv písničku, výběr nechám na tobě nebo na dalším posluchači, a chtěl bych to hlavně poslat mému miláčkovi Lucince, která má zítra narozeniny, tak chtěl bych to hlavně pro ňu, potom pro tebe a pro všechny moje kamarády, známí kamionáky, kamionáčky do skladu, vozičkáře, úplně pro všechny. Díkec, Mára.
0: Moc děkujeme, no a já se přidávám pochopitelně s přáním toho nejlepšího. No a konkrétní song, ten už bude mít na svědomí Ruda.
2: Ahojky, mohl bys tam pustit, prosím tě, Moravu, děkuju. Pro všechny kysáky a k nám do Budvaru, děkuju. Radio Kiss.

0: Za minutu už budou 4, ale hudebními šéfy KISSu zůstáváte vy, tak pojďte objednávat dobré jitro.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia KISS. Be happy.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: To je naprosto samozřejmá věc. No a teď právě 6 minut po 4. hodině vás moc zdraví a přeje krásné ráno Lukáš Bláha. Já se těším, co si ještě objednáte za muziku, a to moc. 210-323-323, to je to správné číslo, a nebo zasíláte hlasovky do mobilní aplikace. Ale teď bude první varianta patřit Michalovi. Ahoj Michale.
2: Čau.
1: Tak jaké ty máš páteční ráno?
2: No, jako vždy pracovní.
1: Jo, dobře. A utíká to aspoň?
2: No, já jedu teprve do práce, takže mám to před sebou.
1: Je mi to jasný. Tak doufám, že ti to aspoň rychle uteče. Čím ti to ráno zpříjemníme, jakou muzikou? Povídej, přeháněj.
2: No, chtěl bych Emilia Maj.
1: Mm-hmm.
2: No a protože ve středu jsem dostal příkaz a já jsem zvyklý pracovat podle pokynu, tak dneska to věnuju pouze do přimětic na trubičky pro Janu a Lenku.
1: Dobře, ano, tak jo, no, protože jinak bys od nich už taky nemusel nikdy žádnou trubičku dostat, to je jasné.
2: Ano.
1: No tak jo, tak doufám, že to uslyší, že to poletí tam, kam má. No a Michale, přeju ti hlavně povedený pátek a potom krásný víkend.
2: No já tobě taky, a ti to uteče do těch šestí.
1: Děkuji moc, to už bude krásný, rychlý. Tak jo, jdeme na to, ahoj.
2: Díky, čau.
0: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: letní pohoda v podobě Alexie a Ulalala. Věřím, že vám takhle při pátku dospěvou i díky nočním živoxům na Kisu, které teď právě obohatí svým vzkazem Andrejka.
1: Krásné dobré ráno všem, tady Andrejka. Já bych měla takovou prosbičku zahrát písničku od Roxa Dangerous, aby je to pro všechny, kteří jsou rádi, že je taky konečně pátek a že máme víkend před sebou. Tak ať to hezky dneska ještě zvládneme.

před 16:30 si dáváme páteční noční juboxy. Za chvilku další várka vašich přání. Ale ještě předtím něco, co mě tady celkem dost zaujalo. Teď právě je dost aktuálně populární výraz body count, což je počet sexuálních partnerů, s kterými jste měli intimní styk za váš život. No ale objevilo se i trošku něco vlastně podobného, ale dokazuje to, že ne každý polibek skončí přímo už potom tím, co by možná někdo chtěl, ale samozřejmě v mládí to hlavně byla velká romantika. No zkrátka, podle nového anonymního průzkumu má jeden člověk v průměru 19 romantických polibků během života. Jakože s 19 různými lidmi, ne že jich má jenom 19. No a co je taky zajímavý, že tenhle první polibek, první pusa přichází kolem věku 15 let. No a lidé, kteří jsou ve vztahu, políbí svého partnera v průměru 33krát týdně. No, takže 20 lidí, které jsme v životě políbili, je to moc nebo málo? Myšleno samozřejmě tak, že jsme s tím člověkem asi tak nějak chtěli něco mít. Nemyslím pusinku od táty nebo od mámy. To je zas jiný příběh. Tak případně dejte vědět, jak to máte vy. No a těším se na vaše další přání. Hezké ráno. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Jukebox.
1: To znamená, že Kiss hraje podle vás a teď právě podle not Petra, který je na telefonním čísle 210-323-323. Ahoj.
2: Dobré ráno, legendo.
1: Děkuju i tobě. Jak se daří při pátku?
2: Pracovně jako vždy, ale dobře.
1: Jo. A víkend ten budeš trávit doma?
2: Budu ho trávit doma, máme doma ve chvíli nějaký keramický trhy, tak se tam asi budeme podívat a takové jako domovině, někam cestovat.
1: Rozumím. No, snad má být hezky, celkem jako lepší než teď, co bylo včera. To se úplně nepovedlo.
2: Je zrovna tohleto počasí jako docela vyhovuje.
1: Jo, no tak ale zase...
2: Já nejsem úplně jako letní typ, jakože teda... Jako snesu teplo, ale nemusí být dlouho.
1: Rozumím. No a já na tebe prozradím, ty jsi byl v Chorvatsku, je to tak?
2: Ano, v Trogíru.
1: A tam bylo jak?
2: Tam bylo teda jako horko.
1: Já si myslím.
2: Že bych jako dochládnul ještě.
1: Jo. Tak to chápu, že jsi, jako, že si to užíváš momentálně. No tak jo, tak povídej, co si zahrajeme a komu to pošleme.
2: Zahrajeme si Urban Cookie Collective, taky to Secret. Zahrajeme to tobě, mě, všem, co poslouchají, všem, co řídí, ať to jedou dobře domů na ty víkendy a hlavně bezpečně.
1: Ano, souhlasím. No, já se ti musím přiznat, že ty mě vždycky tuhle písní dostaneš do dětství. Mě to tak nějak úplně vyvstane vždycky, no.
2: Jo, tak to jsem docela rád, teda.
1: Jo. Tak to mám radost. Tak jo, tak jdeme na to, Petře, užij si víkend a ti to jde všechno od ruky tak, jak chce. No a měj se nádherně zase brzo, Féteru. Děkuju. Ahoj.
0: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: Kissu, PH Electro, Stereo Mexico, ať už nás posloucháte úplně kdekoliv, třeba klidně v Mexiku, tak vám všem dobré páteční ráno s datem 24. července. Kristýnám jenom to nejlepší k dnešnímu svátku. No a právě teď v mobilní aplikaci není Kristýna, ale Jíťa.
1: Ahoj Kiluky, poprosím tě o zahrání Artemase I Like The Way You Kiss Me. Bude to pro všechny, co právě pracujou, co se těší na víkend, teď si ho užijou. Díky moc, Jíťa, ahoj. Radio Kiss.

0: Hezké páteční ráno z KISu, za 6 minut, 5 hodin, ale přesto ještě stihneme jedno přání od vás, respektive dvě, protože ozval se Jerry.
1: Zdarec, tady autobusák Jerry. Prosím tě, dneska jsem poslední den v práci a od zítra mám dovolenou. Nezahrál bys mi tam něco od Slovenky? Díky moc a hezký den všem.
0: Tak tou Slovenkou si asi patrně myslel Emily, ta už nám hrála v této hodině. A tak si tam dáme Tiesta, protože toho si přeje David.
2: Ahoj, dobré ráno, Lukáši. Prosím tě, zahraješ tam něco od Tiesta? Prosím tě, díky moc, David. Ahoj. Radio Kiss.

0: Hod byla 5:00, ještě 60 minut, tak éter bude patřit vám, ale nejdřív nám to tady pořádně rozáří Olga Lounová.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. The Happy.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: To platí i pro pátek 24. července, kdy vás za mikrofonem moc zdraví Lukáš Bláha. Přeju vám krásný pátek, potažmo celý víkend, který je v podstatě před námi. No a před námi taky poslední minuty. Ano, už se dá hovořit takhle, protože hodina už to nebude, vzhledem k tomu, že je 5 hodin a 7 minut k tomu. Vašich přání, buď je objednáváte přes mobilní aplikaci, kam nahráváte vzkazy, a nebo přes telefon 210-323-323. No a tohle číslo, to už je obsazeno a já se proto ptám, kdo je tam?
2: Ahoj Luky, tady je Alex.
1: Alexi, ahoj, kde pak následíš?
2: Táborsko.
1: Mm-hmm, dobře, a jak jsi na tom v práci, nebo?
2: No, jsem v práci, jo. Makám od pěti od rána na dílně, takže...
1: No tak ti zahrám něco, abys měl hezčí ráno, zkrátka.
2: Určitě, to proto volám.
1: Rozumím. No tak jo, co si objednáš z našeho hudebního baru, povídej.
2: Prosím tě, bude to DJ Bobo, Respect Yourself. Jsem docela dlouho neslyšel tu písničku.
1: To jsme dva.
2: Jako za mě je to docela jedna z nejlepších pecek.
1: No určitě minimálně u DJ Boba. Já myslím, že je taková docela bych řekl jako pozapomenutá. Až je to možná škoda.
2: No.
1: Tak jo.
2: Takže jo, kdyby bylo možný, tak takhle posílám to tobě do studia a
1: děkuji.
2: Pro všechny fajn lidi, kteří poslouchají Radio Kiss.
1: Skvělý. Ale
2: nejlepší.
1: Děkujeme moc. Děkujeme za pochvalu, měj se krásně a užij si
2: děkuji,
1: víkend.
2: Taky.
1: Ahoj.
2: Děkuji, ahoj.
0: Radio Kiss. To nejlepší od 90.

0: 20, tak to je přesný čas. Lítáme pátečními nočními jukeboxy, no a jdeme se podívat do mobilní aplikace, protože tam nahrál hlasovku Luky.
1: Ahoj Lukáši, chtěl bych zahrát pro svoji manželku, tu nejlepší ženskou na světě, nějakou písničku od Roxetu. Díky moc. Hej šašo Lukáš.
0: Tak švédští rockšťáci nám zněli už v minulé hodině, tak jsem si říkal, že bychom to nějak mohli obejít. Dáme si píseň od nich, ale v podání někoho jiného. Bude to projekt DHT a za mě teda hodně povedená jejich verze Listen to your heart. Hezké ráno.
2: Radio Kiss.

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kissu. To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
1: Be happy.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
3: Jukebox
2: Radio Kiss.
4: Dobré páteční jitro, 4 minuty po 17:30, už prakticky posloucháte finish nočních jukeboxů pro 24. červenec. No a jdeme se podívat, ale ještě něco zvládneme, to je důležitá věc, ale hned teď to zkusíme s telefonem 210 323 323, kde pak máme Honzu, ahoj. Já tě zdravím, jak se máš při pátku?
5: Ale pracovně jedu pod města Obora, směr Vrchlabí, takže pracovní cesta.
4: Je mi to jasný, do kolika tak budeš dneska jezdit?
5: Ale stával jsem dnesi, takže si myslím, že bych mohl být tak 10 na nejvýš 11 doma.
4: No tak to je nádhera, tak držím palce, ať to vyjde. Co ti k tomu pustíme?
5: Ale dáme si distribuci a pohodou, tu se na ní těším, do Prahy, do Duplexu, takže už se to blíží a jsem načinný dělat, že tady je.
4: No dobře, no tak jo, tak si dáme takový jako předkrm teďka v tuhle chvíli. Užij si ho a přeju ti, ať si brzo doma a hlavně, ať máš povedený víkend.
5: Takže díky, Lukáši.
4: Za málo, ahoj.
2: Radio Kiss.

0: I při pátku jsou s vámi noční žuboxy na Kisu, které pomalu ale jistě míří do svého finále, ale ještě zvládneme určitě dvě přání. Tohle první, to je z mobilní aplikace a přeje si ho Váša.
1: Čauky Luky, pustem pro nás prosím Kiss Message a bude to pro tebe na rozloučenou do studia. Díky, budeš moc hodnej, Váša. Radio Kiss.

0: Takhle zní KIS i díky vám, 5.48, tak to ukazují hodiny. To znamená, že míříme do závěru pátečních nočních jukeboxů, teď už v podstatě dá se říct ranních. Ode mě ještě všechno nejlepší Kristýnám, které dneska mají svátek. No a na telefonu 210-323-323 by teď měl být připraven David. Ahoj Davide.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Odkud nám voláš?
1: Z Olomouce.
0: Aha. A já, co jsem tak nějak jako pochopil, tak ty asi jedeš teďka autobusem, viď?
1: No, teď jsem jel.
0: Jo. A to jezdíš s taťkou nebo s kým?
1: Ne, sám.
0: Sám, jo?
1: Takhle. S jednou kamarádkou, ona je řidička.
0: Jo, takhle. Takhle ona tě jako bere na prázdniny, aby si zajezdil.
1: No, tak jako projekt.
0: Dobře. No tak jo. Tak co si pustíme?
1: Ředitel autobusu, poprosím.
0: Jasně, no stylově. Tak jo, a pošleme to někomu extra?
1: Tak pro ty všechny řidiče, ať mají ranní směnu dobrou.
0: Dobře, no tak jo. Tak ti přeju, ať máš krásný prázdniny, měj se nádherně a zase někdy, ozvi se.
1: Díky, ahoj.
0: Za málo, ahoj. No a ředitel autobusu shodou okolností ještě letí Pétě, protože ta tady napsala, prosím a smutně koukám, nebylo by možné zahrát písničku pro mého manžela Páju, třeba od The Tap Tap, řidiče autobusu. Tak třeba je tady a vám všem krásné ráno.
2: KIS. Radio KIS. Be happy.

podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s

0: Pět minut a bude 6 hodin ráno. Lukáši, ahoj.
1: Dobré ráno.
2: Čau.
1: Dobré ránko.
0: Co ta mluva taková?
1: Tak já jsem to chtěl hodit do seriózna, protože mě se tady pokusil včera večer někdo jako zdiskreditovat.
0: Aha. Noční show, myslíš?
1: Ne, oni mě tady chtěli zkazit.
0: Zkazit, jo, vyloženě. A když jsi sem přišel před půlnocí, co měl Alex na sobě?
1: Nic, v podstatě.
0: Ahoj, Alexi.
2: Čau,
0: čau, Patriku.
2: Čau, ahoj, Patriku. Dobré ráno. Čau,
0: tak je pravdou, že od 10 až do půlnoci byla noční show a Alexi jednou větou, jako jak jsi to zvládnul se Soňou?
2: Já myslím, že jsem to ustál. Jako udržel jsem nějakou takovou eleganci. Mm-hmm. Ano, ustál jsem to přesně, ano.
0: Ten vstyčenou.
2: Mě to bavilo, bylo to super. Já myslím, že jsme krásně pokeceli. Krásně.
0: Slyšel jsi kousek, Luky?
1: Slyšel jsem kousek. No.
0: A co jako ty na to?
1: Ne, mě se to dobrý, líbilo.
2: No, jasně,
1: říkám, mě, zkusili to hodit na mě, toho prasáka.
2: Fakt. Je pravda, že Soňa to zkoušela na každýho včera.
1: No.
0: To už je taková Soňa. Takovou známe. Půjde něco z toho použít do denního času, nebo ne?
2: Jo, určitě. Fakt, jo. Tak my jsme tak jako probírali můj život, tak od školky až po
3: dnešní
2: den.
3: Já už o tvým životě taky něco vím. Já jsem chvilku slyšel.
0: Aj, to si dáme po šestý, jo?
3: Vím Alexovi statistiky.
1: Body count, jo, body count, jak se to dneska moderně říká.
2: No, jako jo, ale prostě si to bylo dávno a to není pravda.
1: A to, bylo, hele, a to částka taky nesouhlasí.
0: Začal od školky, tak to bylo ve školce teda, jo, tohle.
3: Začal ve 14, všechno.
2: No, já jsem nechápal, jak to myslí, jako, že s kým jsem si dal placáka, jenom, jak to bylo.
0: Placáka. To je nějaká nová poloha, Alexi.
3: Pojď se mnou plácat, holka.
0: Já ti naplácám.
1: Já už se toho nezúčastnil, ale jak říkám, já už seriózně. Jako
0: můžem cokoliv, ještě není 6 ráno, že
1: to
0: jo?
1: Je pravda, to je pravda,
2: to je pravda, ještě máme 3 minuty plácat.
3: Jakou prasárnu bys na sebe ještě
0: plácnul?
3: Počkej,
0: ale musíme pustit upozornění.
2: Upozorňujeme, že možná uslyšíte, co nemáte. Zapomeňte na to.
0: No to pamatuju, to byl Silvestr, nebo kdy to bylo?
1: Ano, ano.
0: Patrik se tak těšil na 10. hodinu, že řekne něco sprostýho, protože to můžeš jenom po 10.
2: No jasně.
0: Byla 10. Patrik to napálil do éteru. Koukáme na něj, všichni říkám, teď nebylo upozornění na sprostý slova.
3: To mi nikdo ale neřekl.
2: To tě nikdo neupozornil.
0: Luky, tak hezký víkend.
1: Taky, taky.
0: Jo, a příští týden zase tady na KISu.
1: Uslyšíme se, uvidíme
0: tak
1: se.
0: Tak ahoj.
2: Ahoj. Krásný, čau, čau.

0: KISS počasí.
1: Pátek přinese zpočátku místy polojasnou oblohu, ale během dne bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Minister školství Robert Plaga uvažuje o povinném nástupu dětí do školky už od 4 let namísto nynějších 5. Naopak je proti zrušení 9. tříd, které navrhuje SPD s argumentem, že přinese peníze české ekonomice. Sám si nedovede představit, že by k této změně přistoupil v tomto volebním období. Několik týdnů intenzivního horka ve Středomoří se výrazně projevuje na teplotě mořské hladiny. Ta už místy dosahuje až 32 stupňů Celsia a na některých místech je téměř o 6 stupňů nad průměrem. Extrémní mořská vlna veder může pro Evropu představovat skrytou hrozbu. Přispívá totiž k nebezpečným projevům počasí. A teď zpátky domů.
2: Na důležité křižovatce v Českých Budějovicích vzniká nový most, pod který se má vejít víc vody při povodních. Dobrovodskou stoku nasměrovali dočasně do trubek. Pražská třída je v místě pro dopravu uzavřena. Investorem je ředitelství silnic a dálnic a stavební práce budou stát 53 milionů bez DPH. Pro KISS Lucie Sinková.
1: Sport. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezóny světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul. Zlepšil loňské stříbro a na šampionátu v americkém Oklahoma City získal druhý cenný kov po druhém místě z časovky kajak crossu. V ženském finále obsadila Amálie Hilgertová 8. příčku. První zprávy jsou za námi a jdeme na páteční ranní KISS.
3: Je to takový zvyk, Alexi, že když je 6 ráno a víme, že je pátek, tak řekneme pátek!
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
1: Be happy.
4: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.

0: Podívej na něj, Patriku.
1: Ty jo, tak on tady byl do půlnoci.
2: Jaký jeden, ne?
3: Ono za chvilku přijde, neboj.
1: To je dvojitý kafe, kluci, dvojitý kafe.
0: Ať ti to vydrží, jsme tu do 10, do dopoledne.
1: Jo, vydrží určitě. Takhle s vaší pomocí to jde úplně jak báseň.
2: A jenom mi řekni, jak se ti se Soňou a s Radkem vysílalo? Jaký to bylo vůbec, když to bereš jako z toho moderátorského? Když my si tady jako kecáme mezi sebou, tak pustili tě ke slovu, za mě docela jo.
1: Hele, za mě taky docela jo. V podstatě mě to bylo docela vlastně komfortně, jsem se cítil, jako kdybych byl tak jako s kámošema na pokec.
0: A což, tak to má být, no, super.
1: To super, no.
0: Protože tady jde o noční show, kterou jste v noci vysílali, ta je za námi, teď je tu páteční ráno. A je to tady, Patriku, ty jsi na to upozorňoval. No. 24. července.
4: 5 měsíců do Vánoc.
0: Jo. Yes. Příští týden se budou atakovat teploty kolem 40 stupňů Celsia.
2: Je to tak.
0: A v noci má být 25 stupňů.
2: Wow, to budou tropy.
1: 25 v noci, no tak to je potřeba ale nakoupit takový ty klimatizace, že jo?
0: Jenomže oni nějak nejsou, ne?
1: No nejsou, ale teď možná, že zavezli. A možná, že teďka je ta poslední jako možnost.
0: Schválně, jo, kdo najde první
1: mobilní aplikaci. Já to budu hledat, protože...
0: Aplikaci. Klimatizaci.
1: Já mám mobilní. Třeba doma fakt jenom takový ten větráček a to jako nestačí. Nestačí.
0: Já ji koupím. Tak, hele, tady je za 6-7, takže pro tebe, Alexi, za 7-5, kdybys chtěl.
1: Za 7-5.
0: Jo.
2: Hele, Alexi, tady stojí 15, dám ti za 30, co?
0: Ty kluci, ale teď na rovinu koukněte, jsou skladem, nebo ne? Já tu nikde nevidím skladem.
2: Já mám jenom někde u dodavatele, není to jako, že bych si mohl vyzvednout.
0: Jako 25
1: v noci. Počkej, rozbaleno, koukám tady. Jsou tady, jsou rozbaleno.
2: Je bez ovladače.
0: A co vy? Nepojedete náhodou někdo někam na dovolenou, jestli pojedete do míst, kde budete čekat teplo a tam bude zima. A tady v republice naopak bude kolem 40 stupňů Celsia, no to si budete nadávat. Jo. Patriku, náhodou nemáš to nějak podobně?
2: Náhodou jedu do tropické krajiny, kde jsou údajně období sucha a když jsem koukal na výhled počasí, tak je tam déšť.
0: Ale neustále, normálně celý týden tam bude lejt.
2: Ale já jsem se bavil s někým, kdo tam žije a ten říkal, že jsou takový přehánky, ale že vždycky bývá hned zase teplo.
1: Tak ale tak podívej si, tady taky slibovali

0: bouřky a ono by to bylo jak kde, někde bylo úplně furt krásně.
1: Bacha někde, na to, někde byly bouřky, ale by pěkně silný na jeho Moravě.
0: To je pravda, no, ale jakože se to těžko se to předpovídá.
1: No nic, kluci, hele, tady ty vedra, rozbijeme to.
2: Jo.
1: Chcete něco lepšího než klimatizaci?
0: No, máš něco lepšího?
1: Vánoční hity, ne?
0: Jo, už je mi zima.

0: Cyrus na Rádiu Kiss, aby jsme rozbořili ty vedra. Já teda v angličtině nejsem úplně moc datný, ale proč nám říká ta holka nějaký fucking Christmas?
1: So rocking Christmas.
0: No to jsou rocking,
2: to rockový. Fucking Christmas.
0: Já jsem nějak tohle nepobral.
3: A nebo třeba nedostává dárky nikdy. To úplně neměla ráda.
0: Hele, ale slovo Christmas je blízko k naší oslovenkyni Chris. Tina.
2: A ty mají dneska svátek, holky.
0: Já jsem mordoval včera s přípravou písně pro Kristýny, protože kluci vy jste repovali pro Vítězslava, Libora,
3: Magdalénu.
0: Tak dneska musíme oslavit popul 8. Kristýnky. No a snad to bude stát za to.
3: Těšíme se, to bylo
2: super. Dal jsi tam ten můj rým?
0: Ten byl jaký?
1: Kristýna Špína.
0: Ty seš.
1: Ne, dobře.
0: Dej si jednu.
3: Ale.
0: Hlasitější. A teď do třetice. A čtvrtou.
1: Jdi do prčic.
0: Ale on byl fakt poctivý, Patrik.
3: Jo, má teďka červenou tvář.
0: On si pak namlátil.

0: Vidím, kluci, že máte všichni sluchátka na hlavě. Posloucháte první hlasovky, co nám posílají kysáci sem do studia. Mám tu jednu od Boba. Slyšeli jste ji nebo ne?
1: Jo, taková minimalistická.
2: Já jsem se tam ještě nedostal k Bobovi.
0: Poslouchejte, Bobovo hlasovka, dávám play, jo.

0: nám Bob nahrál do hlasovky naše vysílání.
1: Ano, ano.
2: Ale víš, co je dobrý, že zapnul aplikaci dřív než rádio.
1: No.
0: Jo.
1: No.
0: Podle mě se jako probudil, udělal...
1: Jo, to bylo tohle.
0: Pustil to.
1: Hm?
0: Já se snažím... Počkej, já mám ten zvuk, pustím ještě jednou, jo? Jak to, jak to znělo? To, to, jak kdybys vypil pivo, nebo...
2: Jo, viď, má pěkný ráno.
0: No má, má. Bobe, dobré ráno.

0: Kysáci, kdybyste si nás teď představili, hezké dobré ráno, jak nám udělá radost, když kysák pošle takhle krásně pozitivní hlasovku?
1: Dobré ránko, tak tyjo, vyspal jsem se nádherně, dobrá nálada, jedu s vámi bomby už od rána, od česti. Tak doufejme, že se po tom půl roce dovolám do soutěže 7-7, protože se dovolám, tak vyskočím z toho bagru a jdu rovnou domů.
0: A to by bylo super. Ježíš Honzo, jak moc bysme ti to přáli, aby ses takhle dostal domů, navíc výhrou. Musím říct, že je to, nevím, tak rok, dva zpátky, co jsem měl tu ambici dovolat se do večerních jukeboxů na KISu. Asi po dvou týdnech jsem to opravdu vzdal. To prostě nešlo vůbec, ani že by to zvonilo aspoň, jo. A natož vy, co voláte třeba půl roku do soutěže a máte tu výdrž, jenom vám chci říct, jako klobouk dolů, klobouk dolů, ty jo.
2: Hustý. Když to vyjde, tak to za to potom stojí, že jo.
0: Jo,
2: přesně. A teďka nám někdo volal, že po 10 letech, že se, nebo to se
0: vyjde. Ano, po 10 letech, ne, že 10 let poslouchá.
2: 10 let poslouchá.
0: A poprvé v životě, ne, že to třeba 10 let každý den zkouší.
2: To
0: ale jako poprvé v životě, že se ta naše posluchačka dovolala do rádia.
2: To je krásný, ale vždycky takovou radost za ty lidi.
3: A když Honza se chce dovolat, nech zkusíme tu cestu, jestli funguje to propojení mezi námi a jim?
0: Ne, tady je David Guetta.
3: Dobře.

0: tipy.
1: Máte chuť na zakázané ovoce a trochu temného vyprávění podle skutečných událostí? Tož vyprázdněte kapsy a nasypte Netflixu do zobáčku pár drobných a puste si Joyu. Snímek o osamělý středoškolský učitelce francouzštiny, která nikdy nezažila opravdovou lásku. Až teď se svým studentem. Ten si vydělává prostitucí, aby finančně pomohl své matce. Sledovat budeme nevhodný a křehký vztah učitele a žáka. Samoty a manipulace, touhy po lásce i zranitelnosti. Prokys, Katka Čepelíková.
0: Best of Melanie.

0: Už dnes od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. Rádio KIS počasí.
1: Pátek přinese zpočátku místy polojasnou oblohu, ale během dne bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Průměrná cena pohonných hmot v Česku se v uplynulém týdnu opět zvýšila. Od pondělí čerpací stanice stanovují ceny opět volně a litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 aktuálně prodávají v průměru za 42 korun a 4 haléře. Diesel teď stojí průměrně 42 korun a 24 haléřů. Spolek Patriotičtí milionáři, který sdružuje 120 bohatých Britů, požádal v otevřeném dopise nového labouristického premiéra Andyho Burnhama, aby uvalil vyšší daň na bohaté lidi. Navrhli mu 2% zdanění. Premiér zavedení nějaké formy vyššího zdanění bohatých Britů připustil ještě předtím, než se stal premiérem.
0: Sport.
1: Fotbalisté Jablonce vstoupili do kvalifikace konferenční ligy porážkou 2-3 ve Varaždínu. Odveta je na programu za týden na severu Čech. To fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy překvapivě vyhráli na hřišti norského Tromso 1-0. To byly zprávy v 6:30. Hezké ráno.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: samého rána, tady si to jedeme. To nejlepší od 90. let. Ranní trojka je s vámi. Ranní trojka i s vámi, kysáci musí také do dálky pozdravit Míšu Dinhovou. Ahoj Míšo!
1: Čau Míša, Míšo!
0: Míša je akorát na cestě na letiště, takže testovala motorky, to víte, to jsme vám to říkali v Rakousku. A podle fotky to vypadá, že je naprosto v pořádku, že to zvládla. Má dvě ruce, má dvě nohy, má hlavu, hezkou hlavu, je to dobrý.
1: No skvělý. Já, Míšo, chtěl bych ti jenom říct, jestli nás posloucháš. Místečko máš tady hezky uklizený, jo, vyhřívám ti to tady, takže se můžeš vrátit úplně jak do pelíšku.
0: Ona bude mít ještě dva týdny volno?
1: Potom až se vrátíš samozřejmě.
0: A pak už tady bude Míša s námi. Jinak všechno vypadá růžově až na hlasovku od Máry. Mára má jednu výtku k nám, kluci, a k našemu vysílání.
2: Čověče, kluci, ono ještě není ani konec léta a vy nám tady pouštíte Vánoce.
0: Vánoce, jo.
3: No a co? No tak jsme se chtěli tak trošku schladit.
1: A co by si chtěl spíš? Jako něco velikonočního třeba, nebo?
3: Velikonočního?
1: No tak já nevím, tak...
3: Ty máš něco velikonočního? Jaká je velikonoční píseň? To by
0: jako
3: mě zajímalo.
0: Velikonoční hit neexistuje v
1: playlistu. Ne, já mám tady úplně svoji oblíbenou, jo? Mám jí oblíbenou.
0: Tak teď kecáš, ale.
1: Ne, fakt, jako krásná písnička, má takový jako takovou melodiku, hezký text.
0: A co máme pro to udělat?
1: Hele, už ji tam máš, stačí, aby si ji pustil.
0: Aha, a mikrofon zapnutý?
1: Nemusíš, jako já s ním zpívám.
4: Veliko, koko, veliko noce.
0: Yes!

0: ne, až teď, pardon. Já bych tam přidal teda ještě jeden refrén, protože mě tam chybí.
1: Jo. Cítím ve vzduchu trapno.
0: Mohlo to být, jo.
1: Ale mně se líbilo, jak se Alex snažil.
2: Chceš ještě nebo radši to vypnem?
0: Nebojme to vypnout.
2: Okay. Tak jo, uznávám, existuje píseň existuje, o Velikonocích.
0: Ale byla hezká.
2: Jako koledy známe, ale no, že by to byl nějaký rádiový hit, to no. Ne, že jo?
0: Je to Velikonoční neznám.
2: Patriku, pojď to napravit nějakým raním šotem pořádným.
1: Dimitri Vegas, nemusím dále představovat, hvězda Tomorrowlandu a myslím si, že hvězdná píseň letošního Tomorrowlandu, Turn the Tide, původně od Silver, ale ve výborný verzi. Ranní show.

0: tohle je skvělá verze.
1: Myslím, že vás to muselo probrat, kysáci.
2: No jako absolutně, já bych si na to uměl představit, že zatloukávám hřebíky, takhle to není úplně.
0: A když jsme u Tomorrowlandu, oficiálně druhý víkend začíná a náš DJ Baselicker by měl být někde už na finále cesty, jeli nakonec autem, jak jsme si mysleli, že letí letadlem. Jedou autem, možná nás teď poslouchají, určitě bychom se v průběhu ranního kysu měli spolu spojit.
2: Vašíku, pošli fotky, videa, jsem na to natěšenej.
0: Užijte si to všichni.

0: Léto je v plném proudu.
1: A my, Ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
0: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. Od pondělí do pátku v Ranním kysu.
2: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.

0: největší hity vám hraje právě Radio Kiss a věříme, že se s takovouhle muzikou skvěle vstává. David, ten už je dávno za volantem.
1: Týden utekl jako voda a máme tu zase pátek. Bude se jezdit na víkendy, na chalupy a proto bych chtěl všechny poprosit, buďte ohleduplní mezi Litomyslí a Vysokým Mýtem. My tu dálnici pro vás chceme postavit, my se snažíme a my vás neradi otravujeme na té hlavní silnici. Ale nezapomeňte na jedno. Všichni se chceme večer sejít doma s rodinou.
0: To je pravda. Davide, pozdravuj parťáky, ať to jde od ruky. Ještě v docela dobré dny, příští týden, jak jsme říkali, teploty zase ke 40 stupňům Celsia, to bude pěkně náročné. Zrovna koukám na aktuální statistiku, která přichází z Moravy, o tom, jak se jezdí na Moravě. Nejrizikovější období je tedy léto, nejvíce nehod připadá na červenec, srpen a září, takže jsme téměř v polovině toho nejhoršího. Nejhorší den na silnicích, Alexi, podle tebe na Moravě?
2: Já bych dal asi pondělí, když všichni jsou vystresovaní, jedou do práce, tak vlastně jako to za mě dávalo smysl, pondělí. No.
0: Je to pátek.
2: Přesně v obráceně.
0: Je to přesně v obráceně, spíš tím, že asi se nejvíce přesouváme, nejenom jezdí práce, ale dovči, návštěvy, příbuzný, rodiny a tak dále. Nejkritičtější čas v pátek.
3: Já si myslím, že to bude taková ta pátá, šestá hodina večerní, kdy ještě si říkáš, ještě kousek dám, ale už se smráká, už to sluníčko zapadá. A pak ti padnou oči.
0: Statisticky nejvíce nehod dneska v pátek od 2 do 5 hodin.
3: Ty jo.
0: No a dobrá zpráva je, že zhruba 2/3 nehod se obejdou bez zranění. A myslím si, že tady ta statistika by se vlastně dala použít nejenom na Moravu, ale úplně na celou Českou republiku. Takže opatrně, kysáci, ať jste kdekoliv.
4: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Kluci, to vám musím říct, kysáci samozřejmě taky, ale jak jsme tady rozjížděli ty Vánoce, že přesně za 5 měsíců bude Štědrý den, tak nám tu píše Michal, že si tady z toho v rádiu děláme srandu, ale přitom dneska oslava Vánoc opravdu bude. V Rousínově u Vyškova rozklikávám odkaz a vidím plakát. Vánoce v létě. Akce pro děti. Od 4 hodin. Hospoda Svornost. Sebou vánoční čepici. Kdo přijde v čepici, dostane odměnu. Můžete se těšit na stavění sněhuláka, to si neumím představit dneska, Santovu dráhu, diskotéku, rybaření a zdobení vánočního stromečku. Těšíme se na vás ve spolupráci s Hospodou Svornost.
1: To je skvělý.
2: To se mi líbí, to je skvělý.
3: Ale hlavně ono to, víš co, to je takový to, jak když se slaví Vánoce v takových těch zemích, kde je stále teplo, že jo, někde Miami nebo tohle, tak že ten zážitek nám přinesl tak hezky do Česka.
0: Takže bramborový salát bude taky.
1: Jo, kapr.
0: Kapr.
1: Kapr.
0: Ňam.
3: No a dárečky, důležitý je, aby byly ty dárečky.
0: Tak my vám posíláme aspoň jeden hudební a Michale, moc tam pozdravuj.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Nehoda se stala na silnici 1/54 v Archlebově na Hodonínsku. Provoz je tady veden Kyvadlově, taky v Liberci, v ulici Nad Strání. A Adel, co máš ty za info?
2: Z plzeňskýho převaděče směr výjezd na Ejpovice stojí Passat a nějaká motorka přímo v tom výjezdu z toho převaděče. Tak tam projíždějte z opatrnosti, ať do toho nevlítnete.
1: Budeme dávat pozor a možná se zrovna ty za chvilku dovoláš do soutěže 7-7. Zase budeme rozdávat peníze na kysu.

0: dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Radio Kiss počasí.
3: Pátek přinese zpočátku místy polojasnou oblohu, ale během dne bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Více než polovina nových aut prodaných v Česku v prvním pololetí měla automatickou převodovku. Je to výrazně více než v roce 2019. Uvedli to největší prodejci aut na trhu. Autoškoly ale trend zatím výrazně nenásledují. Většina výuky stále probíhá na manuálu a vozy s automatem zůstávají spíše výjimkou. Srbský prezident Aleksandar Vučić na konci června oznámil, že do několika týdnů na svůj post rezignuje. Prohlášení přišlo v době pokračujících protestů, které vyvolal pád přístřešku na nádraží v Novém Sadu před téměř 2 roky. Odborníci se ale shodují, že Vučić z politické scény ve skutečnosti odejít nehodlá. Naopak se chce znovu stát premiérem země. A teď zpátky domů.
4: Na Západočeské univerzitě v Plzni probíhají největší mezinárodní letní školy, jazyková a umělecká. Obě nabízejí po 41 kurzech pro dospělé a děti. Na 37. ročník mezinárodní letní jazykové školy se přihlásilo 460 studentů, méně než loni, což je dáno vyšší nabídkou letních škol.
3: Sport. Tenistky Barbora Krejčíková a Sara Bejlek se staly dalšími českými čtvrtfinalistkami na turnaji WTA v Praze. Nasazená dvojka Krejčíková porazila Lucí Havlíčkovou 6-4 a 6-2. O příčku níže postavená Bejlek deklasovala Marii Timofejevovou z Uzbekistánu 6-1 a 6-1. Neuspěla Nikola Bartůňková. Za námi jsou zprávy v jedné minutě a teď už držím palce. Je tady soutěž 7-7.
5: Terko, děkujeme, jsme tu připraveni, jak nám píše posluchač Vláďa. Dobré ráno RAP, tím tedy myšleno zkrátka Roman Alex Patrik. Víte, co jde v životě stěžka?
6: No,
5: musím to říct měkčeji, zabít holou zadelí ježka a dovolat se do soutěže 7-7.
2: Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7000 korun. 210 323 323.

0: Tak prosím tě, chystáš něco na víkend? Máme páteček.
1: Ale chystám nějaký výlet určitě, takže uvidíme.
0: Takže se hodí korunka nějaká na výlet, no?
1: No, no určitě.
0: Tak uvidíme, jestli jsi lucky look, jdeme na to.
2: Šťastný look. Prosím tě jenom, Alexe, mezi náma, jako včera, jak jsi se radoval, dával jo, jo, jo. Si nám palec nahoru, já to pochopil, že padla jednička, jo?
0: Jasně, to vás zmátlo, tak jo, mám dát jo. Jakoby pěstičku.
2: Zaťatá pěstička znamená jako, šestka.
0: Yes, dobře. Dokázali. Dobrá, tak Lukáši, prosím tě, dneska máš novou kostku, uvidíme, jaký má algoritmus. Já spouštím tady nahrávání, ať tam máme všechno hezky zdokumentováno. A už to tam padá.
2: Kostka padla. Počkej, má ten výraz.
3: Co je?
2: Já nenahrávám.
3: A počkej, nic neukazuj, Alexi, vydrž, až se pustí kamery.
2: Nahrávej i sebe. Teď si nahrál, co padlo na kostce, natoč mobil na sebe. Tak. A teď jsem nepochopil, jestli je to jednička nebo šestka.
0: Tak jo, pane, já to ukážu ještě jednou, aby to bylo jasný, jo? Takže takhle, když to dám celý dohromady,
2: ne.
0: Tak je tam,
2: jo?
0: Je tam po druhý sedmička, to znamená, respektive šestka sedmička.
2: 7000!
0: To je neuvěřitelné.
2: To je ďábel.
0: Tak ty jsi opravdu lucky look, šťastný Lukáš, je to tam?
1: No, výborná kostka, výborný algoritmy a výborná kostka, no.
0: Hele, já jsem sám v šoku, dvakrát za sebou, tyjo, v řadě.
2: Všechno se povedlo.
0: To je hustý.
2: Luky, moc si užij víkend, se všemi kamarády, rodinkou, 7000 posíláme. Domluveno, měj se.
1: Děkuju,
0: ahoj.
2: Ahoj.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
2: Skvělá práce. A tím to nekončí celé léto. Až do konce roku hrajeme dál.
4: 7 v 7. Pondělí. Opět pokračujeme. 7 hodin ráno. Na Rádiu Kiss. Be happy.

0: Je to definitivní, našeho výherce Lukáše zdravíme někam na cestu mezi Libercem, Mělníkem, ať si pořádně užije těch 7000 korun. 5 měsíců, jak už jste kluci říkali, zbývá do štědrého dne, je 24. července dneska. Kristýny mají svátek, holky po 7:30 to s vámi oslavíme, ale co jiného se k tomuto dni ještě váže?
1: No dneska je neoficiální svátek rodinných vztahů, konkrétně teda se jedná o den bratranců a sestřenic, takže napište, zavolejte, zajděte někam na pivku a oslavte to.
2: Mě zaujal Národní den vyprávění starých vtipů, to je docela zajímavý, ale hlavně den, o kterém já něco vím, je Národní den tequily.
0: Pořád lepší než originál. Patrik Peltán a nejnáročnější píseň ever.
1: Co se textu týče hlavně.

0: Eltan v pořadu lepší než originál, který za to dostal neuvěřitelných 84%!
1: Lepší než originál jsem byl.
2: No ale jako, hele, já jsem natočil klip, já jsem odspíval docela složitou písničku a měl jsem teda jenom o 4% víc. A ty za takovouhle, ale jako je to frajeřina, jakože jo.
1: Řekni to naplno, za takovou blbost dostaneš takový procenta.
0: Jo. Ale kluci, hele, možná někoho probrala teď tady ta tequila, možná někoho samotná tequila, že si ráno dál.
3: To je hezčí ráno, ale hned.
0: No, jak pro koho,
2: to, že jo. No. Mě by teda neprobrala, mě by spíš uspala naopak, no.
0: Ale po sociálních sítích koluje video, kde lidi rodinu probouzí otravnej papoušek.
3: Jaký?
0: Neviděli jste to?
3: Ne.
0: Já jako nevím, jestli to není náhodou výplot AI, jo, ale je tu dokonce i samotná nahrávka toho, jak ten papouch nádherně zpívá song od Earth, Wind and Fire, September.
3: Aha.
0: A budete to znát, jo. Mm-hmm. Toto je autentický záznam.
4: Kiki.
0: Ráno co ráno, poslouchej.
4: It's 7 o'clock in the morning. Silence.
0: Furt.
1: To je burec.
0: A furt.
1: To je skvělý.
0: Furt.
4: Kiki.
0: A jede si, dokud všichni nevstanou.
1: Já chci Kiki domů.
0: Tak Kiki, slyšíš? Pojď ale, pojď zpívat.
1: Do you remember?
0: Na lepší ráno pro všechny. Co dneska v pátek ráno vstáváte s kysem?

0: si to.
1: S Kysem za volantem po celé republice.
2: Aktuální nehody před 7:30 ráno. Bouralo se v Liberci, v ulici Nad Strání. Taky v Lišově u Budějovic, v ulici Žižkova, kde je sražený cyklista. V Přelouči, v ulici Veverkova, havaroval autobus do sloupu veřejného osvětlení. A v Praze se bouralo v ulici Bajkalská. Dobře před víkendem dojeďte a Kristýnky za chvilku po 7:30 se vám budem věnovat.

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kissu. Rádio Kiss. Počasí.
1: Pátek přinese zpočátku místy polojasnou oblohu, ale během dne bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Nový český startup Solarphone oznámil vývoj aplikace, která má při zamčeném displeji proměnit obrazovku telefonu v solární panel a postupně tak dobíjet baterii. A ne čím déle bude displej zamčený, tím více energie má telefon získat. Pokud se letos chystáte do Chorvatska, měli byste se na dovolenou pořádně vybavit. Významnou část pobřeží totiž zamořili komáři. Nejhorší situace je ve střední Dalmácii, na pobřežním pásu přibližně od Biogradu na Moru po Split.
0: Sport.
1: O víkendu začne nový ročník první fotbalové ligy. V roli favorita vstoupí do soutěže Slavia, která po letním posilování zaútočí na třetí titul po sobě. Cestu za obhajobou jí zkusí překazit pražský rival Sparta. Do boje o mistrovský pohár se otevřeně přihlásila také Plzeň. Stejně jako v minulé sezóně si šampion zajistí přímý postup do hlavní fáze Ligy mistrů. Po 6 letech má nejvyšší soutěž 2 nováčky. Vítěze druhé ligy zbrojovku doplnil díky administrativnímu postupu brněnský rival Artis. A teď už pokračuje raní Kiss.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding

0: dneska popřeješ ke svátku všem Kristýnkám.
1: Ano, jsem na řadě. Kluci, vy jste tady repovali pro naše oslavenci jako Libory, Vítězslavy, Magdalény a teď máme na řadě Kristýnky. Takže chcete nějakou konkrétní pozdravit před tím mým výkonem?
2: Já bych rád pozdravil Kristýnu Zachařovou, všechno nejlepší Kristy, dále Kristýnu, mojí sestřenici na Slovensko a Kristýnku, moji kamarádku do Švýcarska.
1: Tak my to shrneme prostě do všech Kristýnek, co teď ladí.
2: Ano, do všech Kristýnek, co teď ladí. Přesně, přesně
1: tak. To zní zvláštně. Zdravíme do všech Kristýnek.
2: Do všech Kristýnek
1: zní špatně. Ano, uznávám. Zdravíme všechny Kristýnky. No, včera jsem usedl k našemu počítači a říkal jsem si, mám plán. Totiž uděláme to tak, že já budu mít nějakou hlavní sloku, no, ale tak refrén, ten bude společný.
2: Tak jsme se tam domluvali, jo? Včera. No, takže já počítám s tím, že...
1: Jasně, že se jako na refrén,
2: no, jasně,
1: připojíte.
2: Jasně, jasně.
1: Takže jsem vymyslel hudbu, samozřejmě jsem si půjčil něco od AI, text jsem dal dohromady a pak jsem si říkal, půjdu na to chytře. Jakmile přes Suno AI vygeneruju ten hit, tak si zase přes aplikaci, taky opět umělou inteligenci Lalalai, píše se to lalal.ai, je to nejlepší apka na odstraňování vokálů a zborů a tak dále.
2: Hezky.
1: Protože v této aplikaci dokonce můžeš určit, jaký nástroj chceš odstranit.
2: Super.
1: Jestli zpěv nebo zbory a tak dále. Je to jako opravdu prostě ta doba jde velice rychle dopředu. Člověče, a já jsem natrefil na něco, co mě dostalo.
2: No.
1: Nejde, pokud něco vygeneruješ v Suno AI, tyhle ty věci vyfiltrovat, oni mezi sebou musí mít nějaký deal, nějakou domluvu, nějaký kód, protože vždycky ta apka napíše, tohle ti prostě neudělám. Originální verzi, jakoukoliv vytvořenou autorsky, odstraní ti a vyfiltruje cokoliv. U těch věcí generovaných AI ne.
2: Takže ty jsi chtěl vytvořit píseň,
1: já?
2: Dát pryč vokál,
1: ano,
2: aby si do toho mohl zpívat.
1: Přesně, jo, a ono to nefungovalo.
2: A jak je to, v čem to je zakódovaný?
1: To netuším.
2: Tam je frekvence nějaká,
1: ale
2: že?
1: Můžu něco dělat špatně, i jsem se to snažil jako...
2: To je hustý, ale jestli to takhle...
1: Vygenerovat jinak a tak dále, víš. Totiž to mám jenom řeknu jednu zajímavost. Proč se děje to, že to Suno AI ti nikdy nevygeneruje naprosto stejný song? Protože vem si, že bys byl nějaký producent, takže by si něco, nějakou první verzi vygeneroval a řekl si, já tam chci trošku jinak ty činely. Ale tím pádem už bys vlastně položil všechny vydávací společnosti, hudební, producenty a tak dále, protože to už by vlastně šlo předělat cokoliv. Proto on ti to vždycky jako vygeneruje něco trošku jiného, ale nikdy ne naprosto shodného. A to je jenom taková zajímavost,
2: vždycky.
1: Jo? I když oni jsou cesty, jak to obejít. A zdravíme našeho produkčního, čau Honza, ale jsi šikovnej. Takže kluci, zkrátka pro Kristýnky tu mám píseň, ale prostě zpívat do ní nemůžem.
3: No tak, co se rád dělat?
2: Tak můžeme do ní aspoň repovat?
1: Schválně, nebo... jestli poznáte, že to je můj hlas.
2: Tak schválně, jdeme.
4: Dneska je

0: 5.
1: To měl být tvůj hlas, Romane.
2: Tak jestli je tohle tvůj hlas, tak celou dobu předstíráš jiný teďka.
1: Nepřised si z kámoše, když to dělal.
0: Lidi, to je duo Yamaha, šlágr, všechno dohromady v jednom tohle.
2: Ty jsi udělal remix na remix.
1: To ale strašný. Já věřím, že to Kristýny oceně.
0: Holky, nezlobte se, já nebyl schopný nic lepšího vymyslet.
2: Kristýnky, je nám líto, ale zkusíme to zase příště.
0: Já vím.
2: No.
0: Za rok.
3: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Pokud jste poslouchali Kiss před hodinou, dobrý stěr Alexi. Alex říkal, no, tvoje píseň pro Kristýny trošku lepší než moje Velikonoce. A to je pravda.
1: Normálně mi jeli to, že nejsem Kristýna. To bylo super. Dobrý rančo.
0: Jani, nemusíš být na mě hodná, můžeš to říct klidně na rovinu.
2: Ale tak nebylo to blbý, jako proč ne?
0: Jo. Tak jo, hele, jdeme si zlepšit náladu jinak. I s Martinem tento včera taky potřeboval.
3: Pojďte mi zlepšit náladu po včerejším nezdařeném lovu na houby.
0: Oni byli Hajkovic na houbách a prý nic nenašli.
4: Ano, ale teprve to začne ta sezóna hřibová, jo? Neboj se, to bude tolik hub, že nebudeme vědět, co s nima.
5: Takže jednoduchý recept na zlepšení nálady. Málo se poučil od Soničky. V lese může dělat jiné věci s manželkou, než hledat hříby. A jelikož je ten čtvrtek, tak si Soničku poslechni znova a běžte znova na hříby a uvidíš, že náladu budeš mít úžasnou.
6: Můžu pochválit 100% jednu věc. V sobotu jsme se vrátili z Wildcogl Areny. Byl to zájezd, který jsme vyhráli u vás v rámci vaší soutěže a bylo to naprosto super. Hrozně jsme si to užili. Penzion nádherný, všechno v klapách má, počasí na jedničku.
3: Jdeme na výherní kousek.
7: Já bych chtěla říct, že mimo kamarádu se strašně moc líbíš, chtěl by na tebe kontakt, chtěl by s tebou jít na randičko, takže abych tě uchlácholila, pořád za to stojíš, hele, seš hratelný.
3: A ještě jedno.
7: Pořád za to stojíš, hele, seš hratelný.
0: To je dobrý.
8: Martin je hratelný, ale stejně mě tam nejvíc zaujal ten lesní pich.
0: No. Mm-hmm. Martine.
8: To je taky hratelný.
0: Dobře ty.

0: Pátek se rozjíždí naplno. Co vás zaujalo na netu dneska?
1: Tak panové, já jsem tady našel velmi zajímavou informaci, že v Česku se rozmáhá trend knihovny věcí. Chodíte do knihovny?
2: Ne.
0: Bohužel ne, no.
1: Jasně, ale teď si představte, že byste tam šli a mohli byste si půjčit ne knížku, ale cokoliv, co potřebujete, třeba nevím, vrtačku nebo nějakou hru, nebo prostě nějaký hudební nástroj. A to právě teďka trend. V Británii už je toho prostě strašně moc po celý Anglii a v Česku se to začíná rozmáhat.
0: Člověče, to je dobrý.
1: No, takže nemusíš si kupovat třeba ten šicí stroj, ano, ne, že by si to chtěl koupit, ale třeba pro svoji paní.
0: Zrovna tu vrtačku třeba, tyhle
1: věci, vrtačku, jo. Přesně, no. A je to skvělý, protože to stojí pár korun, vyložený jenom jako takový jako symbolický. Ale ty jako se směješ, co tě napadlo?
0: Ne, jakože zrovna tady ty nástroje si půjčit můžeš, ne?
2: No, asi jo.
0: To není tak, že to musíš vždycky kupovat. Určitě jsou nějaký pronájmy toho.
2: Jde to půjčit třeba v hobby marketech a jo, takhle, ale jestli je to obecný, kde si můžeš koupit, půjčit úplně všechno, třeba dvě židle, že jo, tak je to super.
0: Dobře, dvě židle, ano.
1: A vem si, že k tobě přijde návštěva a ty úplně potřebuje půjčit pár židlí, pár talířů a tady ještě nějaký prostě to.
0: Zajímavý.
2: Se mnou zamíříme do Číny, kde tři opilí kamarádi, protože byli opilí, tak tlačili auto, aby ho dostali domů. To je super nápad. Mně se to strašně líbí, jako znám to, kdy někam jedu autem, dám si drink a potřebuji auto dostat domů. Druhý den si pro něj jdu. Ne, tentokrát ho budu tlačit.
0: Kdo je v tu chvíli řidič? Ten, kdo drží volant? Musím, ne?
2: Ale on je venku z auta, on má přes okýnko daný tento ruku.
0: To mě zajímalo, jak by se tohle řešilo. Jako
1: no, mě by zajímalo, jak by jeli přes dálnici.
0: A tohle je velký. Gangnam Style dosáhl dalšího milníku, jenž se zapíše do historie. Jak píšou novinky.cz, slavný hudební videoklip jeho korejského rapera vystupujícího pod jménem Psy se stal prvním K-popovým videem na YouTube, které překročilo hranici, a teď pozor, 6 miliard shlédnutí.
1: Brďo.
0: 6 miliard.
1: No, tak to je Gangnam Style.
0: Opa, Gangnam Style. 15. července to vyšlo, roku 2012. To je

0: Psy na rádiu Kiss. Takže potřeboval 14 let, aby nazbíral 6 miliard shlédnutí na YouTube. A pak je tu ještě někdo, komu stačilo 10 let, aby získal 17 miliard shlédnutí.
1: Kdo?
2: To počkej, on je někdo jako ještě víc než Psy.
0: Jo.
2: To není možný.
0: 17
2: ne?
0: miliard za 10 let.
1: Ego? Ne, to ne. To ne.
3: Žijeme ale v rás, no.
2: 17. A bavíme se o posluchačích nebo o penězích? Za 10 let.
0: No. Shlédnutí, no ludovecká to taky bohužel není. Teda.
1: Není, no. Hmm,
0: tak vám to teď řeknu, jo.
1: Tak Pitbull?
2: Ne,
0: jo.
2: No jasně.
0: Baby Shark, 17 miliard.
2: Ty brďo.
0: Jak se stát milionářem, viď, během chvilky?
2: Prostě nějakou hezkou dětskou písničku.
1: Mm. Tak ono, jak ti to jede furt na těch televizích doma, jo. Tak to sbírá potom.
0: Tady dobře. Tomu se vůbec nikdo nediví.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Jak to teď vypadá? Dálnice D1, 37. kilometr směr Brno, osobní auto najelo do svodidel. Co tam máme dál?
2: Bacha, kdo jedete z Olomouce na Mohelnici, za Skrbně, velká nehoda, jsou tam dva osobáky, dodávka, je to tam teďka pomalu průjezdné v levém pruhu.
1: Díky, silnice 26 u Ejpovic, nehoda motocyklu, v Ostravě v ulici Novinářská hoří auto. V Liberci je nehoda dvou dodávek v ulici Nad Strání a v Přelouči je nehoda v ulici Veverkova, kde havaroval autobus do sloupu veřejného osvětlení. A jak se jede v Belgii, konkrétně pár kilometrů před městem Boom, tak to se dozvíme po 8 ráno, spojíme se s DJem Basslickerem, který právě přijíždí na Tomorrowland.

0: Rádio Kiss počasí.
1: Pátek přinese zpočátku místy polojasnou oblohu, ale během dne bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Podávání připomínek k nové legislativě nebo jiným návrhům by se mohlo od září omezit, rozhodování premiéra naopak posílit. Nově by mohlo připomínkové řízení zrušit nebo zkrátit, koordinovat politiku a pozici Česka vůči Evropské unii nebo uzavřít zasedání kabinetu. Zvukový záznam ze schůze vlády by se 30 let nedal podle informačního zákona získat. Hasiči bojují ve Španělsku s jedním z největších lesních požárů v historii země. Oheň už sežhl přes 320 kilometrů čtverečních území. Španělský premiér Pedro Sánchez navštívil spustošenou oblast v provincii Guadalajara a vyzval k uzavření úmluvy mezi politickými stranami v boji proti změně klimatu. A teď zpátky domů.
2: Silnice mezi Lesnou a Velkou Velení se od pondělí 27. července zcela uzavře. Probíhat bude kompletní rekonstrukce silnice, lidé budou muset počítat se zajišťkou. Dojde na frézování stávajícího povrchu, sanaci poškozených vrstev vozovky a pokládku nového asfaltu. Uzavírka potrvá do 31. srpna.
1: Sport. Obránce Jaroslav Zelený jako další hráč po mistrovství světa ukončil kariéru v české fotbalové reprezentaci. Je často předat mladším. 33-letý levý bek Sparty to řekl v rozhovoru na YouTubeovém kanále Pražského klubu. Rozhodnutí by si nerozmyslel, ani kdyby o něj měl zájem nový trenér národního mužstva. To byly zprávy v 8 hodin a pokračuje ranní Kiss a RAP.
3: Takže už víme, kdo bude největší

0: To nejlepší od 90. let na Kissu. Ale teď otočíme list, protože tohle bude velký víkend. Světový víkend, festival největší, nejlepší elektronické taneční hudby Tomorrowland již po druhé.
1: A dneska tam budou opravdu velký jména, jako například Alok, Hardwell, Alesso, Bibi Rexa, Fisher anebo Alan Walker.
0: Co se týče nás tří tady kluci, tak jenom jeden jediný z nás byl na Tomorrowlandu, viď Alexi?
2: Ano, musím říct, že to byl neuvěřitelný zážitek a všichni by si to měli aspoň jednou zkusit se tam dostat, protože to stojí za to neskutečně.
0: Heleď, a teď tam bude další, náš velký parťák, kolega, kamarád.
2: Největší pařmen.
0: Největší pařmen.
2: Absolutně jako.
0: Který celou noc cestoval i s dalším rádiovým kolegou. Možná si někteří, co jste poslouchali Kiss Jižní Čechy, budete pamatovat na Toma Herbera.
2: Jo.
0: Kluci teď jedou spolu právě do Belgie na Tomorrowland. Hele, zkusíme to. Spojíme se s nima.
2: Zkusme.
0: Na to. Jak jsou na tom? A hlavně, jestli už dorazili.
3: Nazdar, kluci!
0: Tak co, kluci, jaká je cesta? Kde jste právě teď?
3: No, já jsem na masáži.
2: Počkej, ty už jsi jako tam v té vesničce?
0: Tajská masáž.
3: Ne, mně se hrozně líbí, jak Vašek má v sedačkách to auto schovaný ty masérky.
1: Ježíš, to musí být skvělá cesta.
0: Oni si vezou i Renku z České republiky normálně, ty jo.

0: My vás, kluci, zdravíme, vlastně nás pět chlapů v éteru, to je neskutečný, protože já jsem tady vlastně s naším bývalým kolegou Tomem Herberem a musím říct, že cesta s ním je naprosto úžasná. Jestli teda máme chvilku času, on má nádherný zážitek ze záchoda, já jsem z toho ještě teď hotovej.
1: Začínáme dobře, no Tome, super. Zajímá nás to, co se stalo, prosím tě.
2: No tak jako vesničani jedou na výlet, že jo?
1: No.
2: Takže já jsem přišel na záchod a teď jo, krásně čistý prkínko, tak to mám rád, ne? Takže si sedneš, a ono bylo mokrý, úplně mokrý, ne?
1: No.
2: Tak jsem vyskočil z prkínka, říkám, to je prostě, jsem si sedl, je tam někdo, že jo? Nachcel s proměřitím a já si do toho sedl, ne? Tak jsem teď vedle máš ten roll-up na ten toaleťák, ne, tak jsem to vyroloval, teď jsem si to vyleště, ucel jsem si nohy, ne, říkám, tě, mám mokrý stehna ze zádu. Teď jsem to celý vyroloval, že jo, tohle, utpoutil jsem si to, v klidu jsem si sedl, vykonal jsem potřebu, ne. A teď vykonáš potřebu a chceš rolovat ten toaleťák, ale on tam žádnej nebyl. Už, jo.
1: Klasika.
2: Já jsem se ho vyroloval na utření toho brkínka, ne. Takže v tuhle chvíli začala trochu panika, ne, naštěstí jako jsem teda v kapse měl kapesníčky, takže normálně jsem se utřel všechno v pořádku, spláchnu, teď se zvednu. A to prkínko se začalo leštit, začalo se točit, začalo se čistit.
3: Samo.
2: Takže já jsem zjistil, že nebylo samozřejmě počuraný, ale bylo krásně vyleštěný a jenom bylo mokrý od toho, jak ten stroj to vlastně umyje rovnou, že jo, ten záchod zase po každý. To prostě vesničan, no.
0: No a já jsem se šel potom umej kluci taky, aby se byli na ten Tomorrowland čistý a je nám
1: ale opravdu, dva vesničani vyrážejí na Tomorrowland, tyjo.
3: Jako mít látkovej, teďkon takovejhle látkovej kapesník v kapse, to chceš.
1: Hele, ale kluci, my tady teď o vás mluvíme, myslíme, protože si představujeme, jaký to je, a když si vezmeme to, jak jste začínali oba dva na diskotékách, na těch nejmenších, který existovali, ale už tam jste dělali velký věci, že jste byli schopni rozhýbat spoustu lidí a nebyla to jednoduchá práce, co si budem povídat. A ještě navíc Vaškovo cesta, kdy se stalo z toho běžného DJe klukem, který si zvou velký legendy, jako předskokaná, hraje před vyprodanou O2 arenou a tak dále. A teď si vemte, chlapi, že vy za chvilku projdete ty brány největšího elektronického festivalu s taneční hudbou. Musíte být mazec. Máte husinu snad už teď, ne, vaší? Jak to cítíš?
0: Hele, úplně všude husina, to se nedá ani popsat. Člověk je tak natěšený na to, že jsme vlastně prakticky nespali, protože jedeme celou noc, tak už máme jako chuť pařit, jo? Že člověk už by prostě na to vlítul, na tu main stage, která se teda otvíráš po 12. odpoledne, aha, ale ta energie je neskutečná, euforie.
1: Vaško, Tome, povídej, Tome.
2: Já jsem vlastně, že jo, byl v rádiu taky 23 let.
1: Ano.
2: A roznou dobu s váma, vy to víte, že jo. A na tu Tomorrowland jsem vždycky chtěl vyrazit. Vždycky to byl takový ten sen, kde se spodíval třeba, já nevím, prvně na YouTube, že jo, když začínal YouTube, a říkal jsi si, ty jo, to je festival, tam bych se někdy chtěl podívat. A mě vlastně před 14 dníma bylo 50 a v 50 letech si to jedu splnit.
1: Wow. Ale teď dávali Tomorrowland video oficiální ven o starých lidech, který jezdí na Tomorrowland.
3: Jo.
1: Viděl jsi to?
3: Já jsem viděl...
0: O starých lidech!
3: Prosím tě, stlumí je, Roman. Já jsem viděl ty starý lidi, když jsem tam byl. A zase to bylo krásný, protože tam byl třeba jako celý pár, který, já nevím, jim bylo třeba přes 70. A
1: právě
3: měli,
1: tyhle takhle starší.
3: Milion všech těch náramků jo, z každého ročníku, že očividně tam jako bydlej asi.
1: Neboj, Tome, ty v tom záběru nebudeš.
3: A to můj.
2: A myslím, že tam budou takový 44-letý mladíci, jako si ty?
1: Dobře, ty dobrá smeč. Za 6 let tam pojedu, ale. No.
0: My jsme si to krásně vykulatili, protože já jsem říkal, že to dám ke 40-tinám, který mám příští rok, tom k 50-tinám, takže my tam budeme kulatý oba dva, moc se těšíme, samozřejmě vám budeme posílat nějaký hezký videa, fotky.
1: Stopra.
0: Nafotíme vám nějaký brazilky, kluci, jo.
3: Prosím,
1: masérky.
3: Vašku, Tome, mě by strašně zajímalo, každý z vás, na koho se nejvíc těšíte v tom programu velkým?
1: Jedna hvězda, na kterou se top nejvíc těšíte.
0: Hele, tak za mě je to Armin van Buuren, protože on vlastně už je teď druhý víkend, minulý týden byl první a Armin to tam totálně zboural, mě jeden z nejlepších setů, takže on je to těžký, jestli Armin nebo Dimitri Vegas nebo Timmy Trumpet, ale je problém, že Dimitri Vegas hraje ve stejný čas jako Timmy Trumpet, tak se musíme potom rozhodnout, na kterýho vyrazit. No.
2: Já to mám jasno. Já se nejvíc těším na Davida Getu, který tam nebude.
3: tak doslucháte aspoň.
1: Kluci.
2: David Geta byl minulý víkend a já jsem si myslel, že je i tenhle víkend a on tenhle víkend není, takže po Davidu Getovi číslo dvě je člověk, který tam vlastně bude v historii Tomorrowlandu úplně poprvé, a to je Calvin Harris.
0: Calvin Harris bude, ten nás postaví všechny do latě, no, to je to krásný.
1: Ano, Calvin, můžeme hned, ten tě postaví. Kluci, máte boží náladu, máme radost z toho, že jste se tohle dočkali. Opravdu užívejte i za nás všechny fandy Takače. Tohle byl Tom Herbert, DJ Basslicker. Takhle, možná bychom jako měli říct, dávejte na sebe pozor. Ne, vůbec ne, udělejte tam hostudu, hostudu, bordel, binec, ať to stojí za to.
3: A všem říkejte, že jste z Kisu.
1: Jo.
0: A kluci, příští rok na main stage Kiss Party Live, já to domluvím s Tomem.
1: Yes! Mějte se, ahoj, dobře.
0: Ahoj.

0: spoustu lidí, kteří si něco takového nemohou dopřát. Vstupenky jsou vždy vyprodané během chvilky, ale na několik šťastlivců se usmálo štěstí a právě dnes začnou užívat největší festival Tomorrowland.
1: Závidím do kluku, a jednou by jsem si to chtěl taky splnit.
0: To stopro, možná tam někteří naši posluchači budou, tak ať to stojí za to. Radio Kiss.

0: Za 5 minut bude 8:30. Musíme se teď v tuhle chvíli dostat na silnice.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Co tu od vás máme? D1, 37. kilometr směr Brno, osobní auto najelo do svodidel. V Ostravě v ulici Novinářská hoří auto, v Liberci je nehoda 2 dodávek v ulici Nad Strání a v Přelouči je nehoda v ulici Veverkova, kde havaroval autobus do sloupu veřejného osvětlení. Kdybyste měli něco dalšího, nezapomeňte se ozvat přes apku Rádia Kiss.

0: KISS počasí.
1: Pátek přinese zpočátku místy polojasnou oblohu, ale během dne bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Chytré telefony dál zdražují a podle analytiků to není zdaleka jediný problém, se kterým se výrobci potýkají. Nedostatek paměťových čipů totiž začíná ovlivňovat nejen ceny nových přístrojů, ale i jejich výrobu. Výsledkem je méně dodaných telefonů na trh a opatrnější obchodní strategie výrobců. Po chladnějším období se pro Evropu začíná rýsovat další výrazná vlna veder. Nad západní části kontinentu by se na začátku příštího týdne mohla vytvořit tepelná kupole, která se následně může přesunout i nad střední Evropu. Některé modely přitom naznačují možnost teplot kolem 40 stupňů Celsia.
0: Sport.
1: První ze tří náročných horských etap v závěru Tour de France vyhrál ekvádorský cyklista Carapaz. Žlutý trikot bez potíží udržel obhájce Tadej Pogačar ze Slovinska. To byly zprávy a teď už ranní KISS.
2: A na jaké letní hity se můžeme těšit?
3: Na DJ Saše,
4: Axwella s Ingrosem nebo Unique 2?
2: Tak užívejte, tohle je Radio KISS.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
5: Be happy.

0: Jeden z největších letních hitů ever. Aby to tady nebylo úplně tak kýčovitě dokonalé, díky tady té muzice, je něco, co vás trošku trápí, třeba ideálně hned dneska?
1: Já musím říct, že teda docela bych se jako prospal. Moc jsem toho nestihl od včerejší noční show, dneska zase ráno, takže aspoň hodinku bych si ještě jako nahodil.
0: Alex vysílal do půlnoci se Soňou s Radkem a hned ráno byl tady, no.
2: Ne, že by mě to úplně trápilo, spíš jsem mírně řečeno nervózní, jestli si zbalím všechno na dovolenou a všechno stihnu, co dneska potřebuju stihnout.
0: A to možná taky prožívá spoustu našich posluchačů, že mají před sebou dovču. Ale Adele, jak ty shrneš naše ranní vysílání?
3: Hele, tak na nic ráno jsem měla, pak si pustím Kiss, vidím ten vstup o každodenních prostě problémech každého člověka. Ono je strašně super slyšet, že v tom nejsem sama, taky jsem si to prkínko utřela. Stalo se mi to úplně to samý. Já vás miluju, hoši.
2: Zdravíme tě, Adele.
0: Největší radost našim posluchačům udělá ranní mokrý prkínko na záchodě.
2: Záchodový prkínko pro všechny.
0: Tak užívejte.

0: Za chvilku to bude rychle, někdo odhalí raní kachnu, takže v tuhle chvíli už nám můžete dávat vědět.
1: Zavolejte k nám do KISSu, získejte rádiový balíček.
2: No a telefonní číslo znáte, 210 323 323.
0: Pokud tedy zaznělo něco, co není pravda, tak byste nám to na rovinu do éteru za chvilku měli říct. Čekáme na vás.

0: Raního kysu.
1: S nabitou brokovnicí je dneska připraven ulovit raní kachnu neboli nějakou raní dezinformaci posluchač Milan. Milané, ahoj.
2: Tak Milané, slyšíme se?
3: Zdravím, slyšíme, ahoj.
2: Ahoj, tak prosím tě, nebudeme to prodlužovat, rovnou nám řekni, co podle tebe byla raní kachna.
3: No, podle mě to bude ta apka, co ti z displeje udělá fotovoltaický článek, aby ti nabíjet mobil.
2: A to si myslíš, že prostě jako je nemožný? V dnešní době je prostě umělý inteligence a všech těch technologií, je to logický?
3: Já inteligence umí spoustu věcí, zblbnout člověka, ale tohle asi ne.
1: Jdem si to poslechnout.
4: Nový český startup Solarphone oznámil vývoj aplikace, která má při zamčeném displeji proměnit obrazovku telefonu v solární panel a postupně tak dobíjet baterii. A neb čím déle bude displej zamčený, tím více energie má telefon získat.
1: Takový práce to Terce dalo a no. Patrikovi, co to vymýšlel. A ty to takhle pokazíš, že nám řekne, že to je kachna?
5: Ach jo.
1: No, máš pravdu, no.
3: Jo.
1: Ty, ale dobrá věc by to byla, mít nějakou folii, kterou nalepíš a automaticky bys to byl jako solární panel.
5: Nedivil bych se, kdyby za chvilku se to opravdu vymyslelo.
1: To jo. Milane, balíček je tvůj, posíláme tričko a další věci. Tak jo, šťastnou cestu.
2: Gratulujeme.
1: Ahoj.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Léto je v plném proudu.
1: A my, Ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
0: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. Od pondělí do pátku v Ranním kysu.
2: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.
3: Ať jste připravení, kysáci, tak poslední tato soutěž proběhne v příští hodině. Tady na Kysu.

0: We know speak americano. Umí tu někdo nizozemsky, holandsky?
1: Já jsem jednou mluvil holandsky, já jsem volal.
0: Volal, no jo, ty jsi měl v holandštině, nizozemštině objednat apartmán.
1: Fakt,
0: chrochtal, chrochtal celý jo, telefonát.
1: Rochten, rochten.
2: Řekl jsem, v kolik ona, v kolik chcete check-in a já, 10.
0: Jardo, ty jsi tam někde?
3: Zdravím, Jarda z Holandska. No kluci, vy tomu dáváte bomby hned z rána. V práci mi toho naložili od 6 hodin tolik, že jsem nevěděl, co kam. Nervoval jsem se. No a po 20 minutách poslouchám rádio a koukám do zpětného zrcátka v tom vysokosvižném vozíku a směju se, až měsíček nahnu. No dobrý kluci, dobrý to máte dneska.
0: Jardo, uber, nebo ti daj dechnout, hele. Jako na čem jede ten chlap, jo?
1: Na kysu jenom, na kysu.
4: A na vozíčku.
0: Tak extra tobě, jo. A všem, co jste někde daleko od svého domova, další song od kysu. Ale Jardo, zpívej si, jo? Ještě znova.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kde jsou v tuto chvíli nehody? V Ostravě, v ulici Výškovická, Litomyšl hlásí ulici Moravskou, v Brně, v ulici Okružní. A Kubo, jak to vidíš ty?
2: Silnice číslo 9, stará Mělnická, kousek za Kruháčem, ve směru na Mělník u Kojetic. Velká rána, dva osobáky, provozní kapaliny všude, kolony všude. Jezděte opatrně, lidi.
1: Díky, Kubo, za info, i tobě klidnou cestu.

0: KIS počasí.
1: Venku dnes máme převážně polojasno, ale přechodně může být oblačno ojediněle s přeháníkami. Teploty vyšplhají na 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Ministryně financí Alena Schillerová připouští plány na částečnou privatizaci pražského letiště. Teď se podle ní sice konkrétní kroky nedělají, ale do budoucna to nevylučuje. Premiér Andrej Babiš už dříve řekl, že stát by mohl dát na burzu menšinový podíl ve společnosti. Odbory letiště mimo jiné i kvůli tomu zůstávají ve stávkové pohotovosti. K záměru premiéra se kriticky vyjadřuje i opozice. Na jihozápadě Francie bylo kvůli lesnímu požáru evakuováno 20 tisíc lidí. Podle místních představitelů požár zuřící západně od města Bordeaux už oheň spálil oblast o rozloze 4800 hektarů. Proti rozsáhlým požárům budou zasahovat ve Francii také vrtulníky z České republiky a ze Slovenska. V noci to uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron. A teď zpátky domů.
2: Práce na opravě podchodu u křižovatky Karla IV. V Hradci Králové pokročily. Dělníci mají za sebou nejobtížnější část v podobě bouracích prací a likvidace nánosů z priorských nájezdů. Teď se dokončují povrchové úpravy a chystá pokládka dlažby. Opravy se týkají jak schodišť, tak i komerčních prostor.
1: Sport. Po dvou sezónách bez trofeje jdou fotbalisté Sparty do nového soutěžního ročníku s cílem získat titul, vyhrát domácí pohár a postoupit do Ligy mistrů. Řekl to dánský trenér Brian Priske. Pražané jsou podle něj hladovější než kdy dříve. Priske má v nadcházejícím ročníku velká očekávání od ofenzivního záložníka Adama Karabce. To byly zprávy v 9 hodin a pokračuje ranní KIS.
3: Ano, ještě jedna hodina raní okysu, než přijde Martin Hájek. Teď vás zdraví Roman,
4: Alex
5: a taky Patrik společně z Bubblyů.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS. Be happy.

0: Jo, to jsou kysánky.
1: Jsou kysánky s jeho ženou Míšou. Takže Patriku,
2: když
1: tady pán domluví ještě. Goodbye. Dneska tě to čeká, dneska odlet na rýbánky.
3: Přesně tak, moc se těšíme a tyjo, nikdy jsem snad nebyl na takhle dlouhý dovolený, že bych opravdu využil plných 14 dní pryč.
0: Já myslím, že řekneš, nikdy jsem nebyl na rýbánkách, což dává smysl.
3: To nebylo.
1: To je taky symbolický, u nás doma se dneska slaví výročí, 17-leté výročí od svatby.
3: Vidíš, Darek, máš něco připravené?
1: Zajdem si na pivo. No. No a my nic nepotřebujeme si kupovat, hlavně, že jsme spolu a že se máme rádi a u vás je to zase o tom, že tohle všechno teprve budete prožívat. Mm-hmm. Je tajný nebo není tajný, kam letíte s Míšou, vaší ženou?
3: Není to tajný.
1: Vaší, tvojí.
0: Vaše výsosti.
3: Není to tajný, moc jsme se na to těšili a vlastně jsme si říkali, kdyby jsme tam jako mohli letět, že bychom si to chtěli odškrtnout z toho našeho bucket listu, tak jsme našetřili, vyndali šrajtofly, celou jí vysypali a letíme na Bali.
1: Dneska.
3: Už dneska ve 4 odpoledne nám hezky můžete mávat kysáci.
1: Ano, ve 4 hodiny koukejte také do nebe Patrikovi, Míše.
2: Naschledanou.
1: Naschledanou, kamarádi, letíte.
2: Naschledanou. Mysli na mě.
1: Ano, na mě taky.

0: A my, tati, tohle mi vysvětlíte.
1: Romane, to. Pojedeme někam spolu.
0: Okay.
1: Tak já tě založím.
2: Ne, já jsem tu rád.
3: Taky si odpočin, Romane, děkuju, užij si to. Alexi, díky moc za pomoc, děkuju vám
1: tobě
3: moc
1: děkuju.
3: Všem a vidíme se za 14 dní zase
2: za 14
3: tady.
2: Dní v Písku na Mejdanu.
3: Určitě.
2: A hned v pondělí a potom pojedeme spolu až do Vánoc. Tak ahoj.
3: Ahoj, díky.
0: Ahoj, čau.
2: Jenom Patrik odešel,
1: ano,
2: my
1: zůstáváme. My tady jsme.

Dopřejte si účinnou hydrataci. Na Radio Kiss rozdáváme vouchery v hodnotě 5000 korun z Alavis Maxima Hydromax. Volejte studio 210 323 323.

0: servis Maxima Hydromax. Inteligentní hydratace bez cukru.
1: Pro koho ideálně? Pro aktivní jedince a sportovce, cestovatele a pracující v náročném režimu, každého, kdo chce podpořit svůj pitný režim a hlavně příjem minerálů. Pravdou je, že nebýt Radiakis, nebýt těchto kampaní, protože s Alavis spolupracujeme už dlouho, tak jsem vlastně vůbec nevěděl, co to například ty elektrolyty jsou. A přitom, když si to všimneš a posloucháš různá videa nebo sleduješ sportovců a tak dále, tak často řeknu, hele, dám si tady vitamíny, ještě doplním elektrolyty, a pak si říkáš, no jo, teď v tom vlastně jede tolik lidí, který se stará o to, aby do toho těla dostali všechny ty důležitý minerály a dobře se cítili, že jo?
2: Přesně tak, já teda mám obecně problém s pitím, takže pro mě je jako posun už to, že začnu pít víc obyčejný vody, ale ono, když si dneska dáte i vodu s nějakým větším obsahem hořčíku, jo, nebo nějakého draslíku, tak to už jsou v podstatě ty elektrolyty, že jo? Takže už ano. Děláte něco navíc pro to zdraví.
1: My se tady vlastně bavíme možná o sportovcích více, ale podívej se, kolik lidí, co má náročnou práci, hodně se zapotí a potřebujeme to taky v tu chvíli. Možná i Dominik, ten se dovolal po výherním signálu. Ahoj Dominiku.
3: Čau, čau.
1: Čau Dominiku, ahoj. Nějaký sport baví tě? Děláš aktivně?
3: No teď jezdím akorát na kole na horském.
1: Ty jo, i tak je to skvělý.
2: To není akorát, to je pořádný sport, ale dobrý.
1: A máš na to opravdu čas, že aspoň jednou týdně vždycky někam vyrazíš?
3: No jsem línej teď poslední dobou.
1: Proto se ptám, nás je to podobný, no, ale heleď, zkusíme k tobě dostat voucher v hodnotě 5000 korun a pak si budeš moc vybrat cokoliv na webu alavis.plus.cz. Kdybyste si říkali, ty Romane, říkáš moc znamínek, pomlčka, plus, tečka a tak dále. Mrkněte na náš web KIS.cz, jednoduše se proklikáte, ale 3 soutěžní otázky budou položeny právě teď Dominikovi.
2: Tak, Dominiku, jdeme na to. První otázka. Jaký sportovec obvykle ztratí během intenzivního výkonu nejvíce tekutin? Za A je to šachista, za B golfista, anebo za C maratonec?
3: Maratonec, jasně.
2: Výborně, ano, ano, pokračujeme dál. Druhá otázka. Která z těchto látek patří mezi elektrolyty? Za A je to vitamin C, za B je to hořčík, anebo za C kolagen?
3: No, tak to ne.
1: No?
2: Hele, no, tak ještě jednou tě to zopakuju. Ačko vitamin C, Bčko hořčík, anebo za C kolagen.
1: Hele, ne tak vokatě, jo.
2: Dobře, tak...
3: Tak hořčík zkusím teda.
2: Počkej, no, asi jsi jistý?
3: No.
2: No dobře, máš pravdu,
1: ano, hořčík, ano, ano, ano.
2: Ale máme finální otázku, tady nebudu radit nic. Které zvíře vydrží bez vody nejdéle? Za A kůň, za B velbloud, anebo za C zebra?
3: Velbloud.
2: Máš pravdu, samozřejmě. Hezky.
1: Tak to poslední jsem čekal těžší teda, jo? Ale dobrá práce, Dominiku. Takže dostáváš tak velký voucher, že budeš moc udělat i, nevím, jestli přítelkyni, manželce nebo rodině. Vyberte spoustu dobrých produktů, vitamínů nebo elektrolytů a tak dále na webu alavis.plus a hezký léto ti přejem. Měj se moc hezky.
3: Nebudu mít žízeň, moc děkuju.
2: Už nikdy. Ahoj.
1: Ahoj.
3: Čau, čau.
0: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií Aminoabsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.
1: A týmu Alavis taky přejeme krásné léto a díky za tyhle skvělý vouchery.

0: hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Já jsem se asi vrátila o 30 let zpátky. Jedna písnička lepší než druhá.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Moji cestující jsou tak vysmátí, že se pak do té práce opravdu těší, a to díky vám.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: vedle druhého tady na Rádiu Kiss. A navíc tak skvělý hlasovky, z toho máme opravdu velkou radost. Katko?
1: Teď jsem byla v obchodě v Budičovicích si koupit svačinu a byly tam dvě strašně moc příjemné prodavačky. A víš proč?
0: Ne.
1: Protože měli nalazený Kiss, tak je zdravím.
2: Ježíš, to je krásný, tak holky, my vás taky zdravíme a přejeme vám krásný víkend.
0: Užijte si ho.
2: Ano, začíná nám, startuje, za chviličku tady ještě musíme přežít ten páteček, ale to bude rychlost.
0: Dovolený možná u některých z vás už jsou za vámi a víme to bezpečně z toho důvodu, že se nám ozval Michal, kterého chceme pozdravit taky. A Michal je ten, který tu vyhrál nedávno v soutěži s Wildkogel Arenou. Vzpomínáte?
3: V sobotu jsme se vrátili z Wildkogel Areny. Byl to zájezd, který jsme vyhráli u vás v rámci vaší soutěže a bylo to naprosto super. Hrozně jsme si to užili. Penzion nádherný, všechno v klapách, má počasí na jedničku. Úplně super, moc děkujeme.
0: Tak tohle je skvělý.
2: No.
0: Kysáci, velké díky. A když jsme u toho, příští týden soutěž o velkou dovolenou v 5-hvězdičkovém hotelu v Egyptě.
2: Ano, já tady dělám pyramidu, protože to bude velký a trojúhelníkový.
0: S ultra all inclusive, tak už předem držíme palce.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: co je ještě docela hratelný, Martin Hájek.
1: Čau, Martine.
0: Včera výborný téma, teda to se musí nechat.
1: No, hratelný jsem ještě pořád, vidíš, závidíš,
2: viď? I dneska.
0: Jinak, Alexi, díky za tento týden, za záskok za Míšu, bylo to super.
2: No, já moc děkuju za pozvání a Kysáci se na ně můžou těšit v neděli v Juboxech.
0: Večer.
2: A já se těším na ně. Ano, večer.
0: Skrý, ale tak to jo, protože tady to teď máme, Martine, takže Míša to se nám vrací, ale bude ještě dva týdny na motorkách. Mm-hmm. Patrik ten nám teď odletí na Bali.
2: Aha. Romane, co ty?
0: Já jedu na pravou jehočeskou letní dovolenou.
2: Hezky. Jak to vypadá?
1: Znamená, no? Co tam všechno je? Jako?
0: Hele, co tam všechno je? Co bude? Bude jehočeská chata, jehočeský kemp u Vltavy, bude jehočeská procházka, jehočeský kola, jehočeská práce, jehočeská tráva, jehočeský dřevo.
2: Jehočeská tráva?
1: No to je matroš, víš, takový to neznáš.
0: Ne, počkej! Ne, jako s trávu, že budu rodičům na zahradě pomáhat.
1: Ježiš, jo, takhle,
2: nezlepšil jsi to.
0: To mi nedošlo. No tak dobře, no. Takže se na to těším. A vidíš to, když budeme v Budějcích, tak chci vidět i ČES Areál Vltava. Hmm. My s nimi právě teď soutěžíme na Facebooku. Kysákům rozdáváme vouchery, aby si mohli pronajmout sportovní vybavení a hřiště a tak dále. Je to tam fakt moc hezký. Já tam ještě nebyl. Takže zdravím do Budějovic, do ČES Areálu Vltava, uvidíme se tam příští týden.
2: To krásně.
0: A vám držíme palce, Kysáci, protože soutěž na Facebooku Rádia Kys jde dneska do finále. No a Martine, co ty dneska následující 4 hodiny teď pro Kysáky?
1: Nic, já jsem se rozhodl, že asi budu mlčet.
0: Skvělý.
1: Je to bezvadný prostě.
0: Nejlepší odpověď. Nic. No.
1: Nic
0: prostě
1: dělat nebudu. Nic, prostě nic.
0: No. Ale tak si to nic užij.
1: Jen tak tu budu nicovat.
2: Hratelný.
0: Krásný léto, Kysáci. Ahoj.
2: Měj se, ahoj.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: A budeme děkovat Monice za informaci, díky moc.
2: Ahoj kysáci, jedna dopravní z 38 u Církvice u Kutné Hory, čerstvá nehoda. Je to ze směru z Horbíčkova Brodu na Kutnou Horu, tak jenom trošku nohu z plynu, dávejte si bacha. Čau.
1: Ano, jeďte opatrně a kdyby cokoliv, dejte mi vědět a já to pošlu dál.
0: Best of Milan. Best of Milan.

0: dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
1: Nové i starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci s DJem Basslickerem.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: I'm Lou Bega.
4: Hi, I'm Jenny Marsala from Nova Space.
5: Hi, this is ATB.
6: DJ Basslicker.
1: Horečka sobotní noci. Už tuto sobotu od 7 večer.
6: Na Radio Kiss.
1: Radio Kiss počasí.
7: Venku dnes máme převážně polojasno, ale přechodně může být oblačno ojediněle s přeháňkami. Teploty vyšplhají na 21 až 25 stupňů Celsia.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Plošný zákaz mobilů, notebooků, tabletů nebo chytrých hodinek ve školách, který v pondělí podpořila vláda, by mohl omezit nejen vyrušování ve výuce, ale také aktivní, individualizovanou a badatelsky orientovanou výuku. Uvedla to sociální psycholožka Iva Poláčková-Šulcová z Psychologického ústavu Akademie věd České republiky. Podle ní může být zákaz zvlášť drsný a kontraproduktivní pro nadané žáky a pedagogům navíc přinese hodně starostí s přenastavením dosavadního systému. Americká administrativa oznámila nová cla ve výši 10 a 12,5%. Nahradí 10% dočasné clo, které končí. Cla se týkají 6 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země Evropské unie bude platit základní 10% clo. Zahraniční státy americká cla kritizují. A teď zpátky domů.
8: O vybudování plovoucího heliportu pro Všeobecnou fakultní nemocnici se v Praze hovoří už od roku 2022. Teď se blíží realizace. Stavba za 60 milionů by měla být hotová příští rok v srpnu. Pro plovoucí variantu se město rozhodlo, protože některé nemocnice nebo porodnice vhodné prostory pro přistávání nemají.
1: Sport.
7: Fotbalisté pražské Slávie vstoupí do nové sezóny s jasným cílem získat třetí ligový titul po sobě. Zároveň chtějí zatraktivnit hru. Předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík na tiskové konferenci řekl, že si nemůže vynachválit letní posílení mužstva. Tak dobré přestupové období prý za své působení v Edenu ještě nezažil. To byly zprávy v 10 a teď už je na řadě dopolední Kiss.
9: A v 10 hodin a 3 minuty s dopoledním Kissem pochopitelně přichází taky za malou chvilku vykopnutí tématu za balíček Rádia Kiss. S vámi je Martin Hájek.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss Radio.

Posloucháte Radio Kiss, 10 hodin a 10 minut. Vás ještě jednou zdraví Martin Hájek, pojďme vykopnout dnešní dopolední téma za balíček Radio Kiss. Nebude to dneska nic složitýho, bude to taková krásná pohádka. Představte si, třeba na chvilku zavřete oči, to je jedno v podstatě, ale představte si, že dneska by vám na konci vaší pracovní doby váš šéf řekl, že se od pondělí stáváte šéfem firmy. Že jdete na jeho místo. Slavnostně by vám předal klíčky a vy byste se od pondělí stali šéfem firmy. Samozřejmě se vším, co k tomu patří, to je jasný. To znamená, i plat by byl větší, že jo? I plat byste měli jeho. Možná třeba by řekl ještě, a dostaneš dvojnásobek, protože ty jsi tak dobrý pracovník. Tak co byste udělali jako první věc? Co byste udělali jako první, kdybyste se dneska dozvěděli, že od pondělí šéfujete vaší firmě? Co by byla ta první reakce nebo ty první kroky? Co byste udělali na prvním místě? Pošlete mi hlasovku, no a ta nejzajímavější, samozřejmě s tím nejzajímavějším nápadem nebo něčím, co mě opravdu položí, získá balíček Radio Kiss. Tak začínáme a tady jsou Simple Plan.

0: 17 minut, před malou chvilkou jsme rozjeli dnešní dopolední páteční téma, je to takový volnější téma, takový usměvavý. Myslím si, že by to mohlo konec konců, proč ne, potkat kohokoliv z vás, já bych v tom neviděl problém. Dnešní dopolední téma totiž zní, co kdyby za váma dneska po vaší pracovní době přišel šéf, položil klíčky na stůl od kanceláře a řekl by tak a od pondělí to máš tady na starosti, od pondělí se stáváš ředitelem, nebo dokonce třeba i majitelem, to je jedno, vám to nechal celou firmu. Co byste udělali jako první Pepa?
1: Já kdybych dostal od šéfa možnost být ředitel Bohemia sektu, ty bláho, já bych si dal asi výpověď.
0: František.
2: Tak asi v první řadě bych si říkal nechat velký šéf. Všem bych zvedl asi žolt o nějakou tu groš, dal bych jim vyplacenou pauzu na záchod, jako na
0: velko.
2: Wow, to je velký. Mm-hmm. No, ožrali bychom se jako kráva, to Ježiš. Je jasný a všechno by bylo OK, dokovat by nepřišel druhý den, no.
0: Prosím vás pěkně opatrně s tím slovníkem, ať se nemusím pak omlouvat stejně tak jako teď za Františka, prosím vás, odpuste mu tu prostořekost. Honza.
3: Hele, jelikož jsem ještě nebyl na dovolený, tak já bych si okamžitě vzal aspoň 14 dní dovolenou někam do Karibiku.
0: No prosím, Libor.
4: No tak kdyby mi řekl šéf, že zabat dneska nastupu na pozici vedoucího, tak... Já bych asi to ukončil a bych odešel tady s tou bandou horkých hlav, bych to asi nedával. Já jsem rád, že jsem tady v klidu schovaný a nemusím řešit žádný kraviny a tohle asi řeší vedení, to přesně není pro mě.
0: No ne, Libore, ty bys se právě dostal do toho vedení, že jo? Ty bys byl úplně ten nejvyšší boss. Tam by ti řekli a teď tomu všemu šéfuješ. A to je výzva.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Jan Vejn na Kisu, posloucháte, ano, posloucháte to nejlepší o 90. a jedeme dnešní dopolední téma za balíček Rádia Kis, kdy se vás ptám, pokud byste se stali, teda takhle, jinak jsem začal, kdyby vám šéf dneska odpoledne po vaší pracovní době položil klíčky na stůl a řekl by, a od pondělí se stává šéfem firmy, ty, já už to dělat nebudu. Co byste udělali jako první, Daniela?
1: Ahoj Martine, tak já bych mu řekla, moc ti děkuji, klíčky si nech. Moje duševní zdraví je mi přednější a předej to radši někomu jinému. Tohle, na tohle to já nemám a nechci.
0: Chytrá žena. Kiss. Radio Kiss.

0: 7 posloucháte Rádio Kiss, jedeme dnešní dopolední téma za balíček Rádia Kiss. Dneska se vás ptám, kdyby za vámi přišel váš šéf a na konci dnešní, konkrétně dnešní páteční pracovní doby, by vám řekl, tady máš klíčky, od pondělí se šéfem firmy nebo jednatelem, prostě nejvyšším, nebo třeba i majitelem, to je jedno, tady to máš a vem si to, seš bezvadnej. A skvěle si makal prostě pro mě ty roky, i když si dostával jako almužnu, tak přesto si toho vážím a tady máš firmu a teď budeš ředitelovat a je to prostě tvoje. Tak co byste udělali jako první?
1: Ale kdybych byl od pondělí šéf, dvojnásobný plat, po cestě mu bych zašel do hračkářství, vykoupil všechny Pokémon karty.
0: Ale máme tady sběratele Pokémon karet. Pár jich doma máme. Mohli bychom posloužit, kdybychom se samozřejmě domluvili. Cena nebude tak vysoká. Dědek.
2: Já bych toho bývalýho šéfa vykopl, prodal firmu a jel třeba na Zanzibar a tam bych zůstal.
0: A je pravda, že spousty vašich hlasovek a odpovědí mají společného jmenovatele. Petre.
3: To je jednoduchý, abych mu výpověď a odjel bych na dovolenou.
0: Laci.
4: Aha, tak to je jasný. Vzal bych si dovolenou, nashledanou.
0: Duffy.
5: No tak kdybych se stal hned druhý den šéfem, tak bych asi vyhodil šéfa.
0: A Ivan.
6: V první řadě to by asi letěl šéf.
0: Ty mají teda dobrý renomé, ty šéfové. Za chvilku výherní kus.
7: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Chris Message, 10.46, 10:45, jdeme vyhlásit nejlepší apku s dnešním dopoledním tématem, které znělo. Kdyby vám dneska odpoledne při posledním pracovním dni, vašem posledním pracovním dni, nebo v podstatě je to jedno, dneska odpoledne, šéf hodil klíčky na stůl a řekl, od pondělí šéfuješ ty, staváš se šéfem firmy. Co byste udělali jako první?
1: Já mám nad sebou dva vedoucí, protože dělám v nemocnici. Jedno je vrchní sestra a druhý je přímo ředitel jakoby nemocnice. Ale kdyby to měl být ředitel jakože nemocnice, tak se na to asi pěkně vykašlu. Protože prostě to člověk já nechce, to je strašná zodpovědnost.
0: No, někdy šéfování není úplně. Zase taková legrácka, Petr.
2: S mým štěstí by to bylo 1. dubna a za 4 sekundy by tomu bylo jinak.
0: Petr, další.
3: Tak kdybych se já stal ředitelem firmy, tak bych určitě okamžitě udělal strategický plán rozvoje, který bych sdělil svým kolegům, že v budoucnu toho, aby jsme mohli dosahovat vyšších příjmů a vyšších zisků, tak jim teďka budu muset snížit výplaty a sám sobě bych si přidal odměny. Takhle bych to udělal já.
0: Jo, to je taková letitá praxe, no. To je letitá praxe, že prostě, helejte, musíme s tím něco udělat, jo. Ale jde o to, že vám zároveň musíme teda snížit plat. Monika.
4: Tak kdybych se ráno probudila, někdo mi řekl, tak a ty jsi teď šéfem ve své vlastní firmě, a já bych řekla, wow. Jako já jsem včera něco hulila, nebo o co jde? Protože já vlastně svým pánem jsem.
0: No tak to je jasný, to je úplně jiná. Když je člověk svým vlastním pánem, všechno vypadá jinak. Pokud všechno samozřejmě funguje. To je jasný. Pojďme na výherní kousek, který dneska získá... Petr, je to krátký a úderný a mě to pobavilo, protože si myslím, že s největší pravděpodobností tohle by byl případ v podstatě 99%. Jaká je šance, že se tohle vůbec může stát, jo? Takže Petře, moc krát gratuluju, tady je tvůj výherní kousek pro ostatní.
5: Čau, tady Petr. Já bych se asi zbudil s rukou v nočníku.
0: Ano, a my mnozí taky, protože ta pravděpodobnost je opravdu ale hodně malá. Gratuluju. Petře, moc gratuluju a vám všem ostatním samozřejmě děkuju za to, že jste posílali svoje hlasovky. Jsme na konci týdne, tohle byl poslední balíček a s kolegou Michalem Kavalčíkem pak budete pokračovat opět v pondělí. Kiss. Radio Kiss.

0: Zazpomínáme.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Takže aktuálně tady vidím dvakrát špatný a to první je dálnice D0, 23. až 16. kilometr. Vidím to dobře, doba zdržení asi zhruba 13 minut, kolona má asi 5 kilometrů a dvoukilometrovou kolonu pak čekejte na D8. Je to kilometr 9. a 5. až 7. a zdržení je tam zhruba asi 6 minut. Tak šťastnou cestu a jděte opatrně. Best of

od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kissu.

Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

0: KIS počasí.
1: Venku dnes máme převážně polojasno, ale přechodně může být oblačno, ojediněle s přeháňkami. Teploty vyšplhají na 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Nový jednací řád vlády by umožnil zatajit hlasování jednotlivých ministrů a posiluje pravomoci premiéra. Návrh znění vládního předpisu předložila šéfka úřadu vlády Tünde Barta spolu s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem. Ten se ale od změn distancoval. Podle úřadu vlády jde o změnu připravenou už za minulé vlády a stávající pravidla neodpovídají reálnému fungování. Upravený předpis by měl platit od září. Turecko čelí rekordnímu poklesu porodnosti. Podle prognóz by se počet obyvatel země mohl do konce století snížit ze současných 86 milionů na 77 milionů. Autoritářský prezident Erdogan krizi označil za největší bezpečnostní riziko. Ještě před 20 lety přitom země čelila opačnému problému. Změny souvisí s ženskou emancipací. Častěji se zapojují do univerzitního vzdělávání a později odchází do práce. A teď zpátky domů.
2: Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu z operačního programu Spravedlivá transformace. Ta představuje další milník v rozvoji vyloučených lokalit. Jako pilotní byla vybrána sídliště ve Šluknově. Výzva s alokací 200 milionů je zaměřená na financování výkupu bytů, nebytových prostor a pozemků. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Na mistrovství světa ve vodním slalomu dnes budou o medaile bojovat kanoistky a kanoisté. Česká výprava bude mít v obou kategoriích dvě zastoupení. Kvalifikaci zvládly Tereza Kneblová, Adriana Morenová, Lukáš Kratochvíl a mistr světa z roku 2021 Václav Chaloupka. Jejich snahou bude navázat na Jakuba Krejčího, který se ve čtvrtek stal světovým šampionem na kajaku. To byly nejnovější zprávy a s nimi Tereza Jandová.
3: Pam, pam, pam, 11.02 téměř, je s vámi stále Martin Hájek, dáme si to až do 14 hodin, dáme i to nejlepší o 90. takže Kytro.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
1: The Hit

0: malá a mizivá. A tady Lukáš ještě měl takovou zajímavou připomínku. Napsal, že kdyby mu tady náš Roman Anděl předal Radio Kiss, tak že bych já byl ten první, komu by přidal. Ale že by mi nepřidal peníze, ale přidal by mi práci, přidal by mi trochu té roboty navíc. Že jako peníze ne, protože když se věci dělají s láskou, tak nejsou potřeba peníze. Ano, to je samozřejmě pravda. Takhle, my to s láskou děláme, protože tohle dělá jenom blázni s láskou a je to takový, my to považujeme trošku i za poslání, že vás můžeme bavit, dávat vám dobrou náladu a říkat vám nějaký chytrosti, i sem tam nějakou kravinu a zasmát se tomu, takže samozřejmě ta láska je tam velmi důležitá, no nicméně, kdyby si mi ty peníze nepřidal, nedokážu si představit, jak bych to dělal vždycky v půlce měsíce, až by mi zavolali třeba z Inoji a říkali by, prosím vás, pane Hájku, máte tady ale dlužnou částku za plyn. A já bych řekl, víte, ale já dělám svoji práci z lásky. Tak kdybyste byli tak hodný a z lásky ke mně a pro moje krásné modré oči, byste mi to odpustili třeba na další rok dopředu. Předpokládám, že by určitě řekli, samozřejmě, pane Hájku, když vyděláte svoji práci s láskou a nepotřebujete k tomu peníze, my vám to budeme dávat zadarmo. Určitě, spolehněte se.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss a je před námi víkend. Ano, někdo ho stráví samozřejmě pracovně, ale převážná část z nás má samozřejmě, nebo z nás takhle, já se do toho samozřejmě nepočítám, protože já budu taky pracovat o víkendu a budu pro vás mít pozvánky, kde se třeba uvidíme, kde si dáme nějaký mejdánek, veselý kalíček a tak dále, nějaký vzpomínky hudební a tak podobně. Nicméně mnozí z vás to dneska zapíchnou a užijou si víkend a právě naopak třeba někam vyrazí. A my jsme si tady notovali v jedné věci, že teď poslední dobou je takový trend, hlavně třeba u těch mladších, že příliš na těch mejdánech nekonzumují alkohol. Což je samozřejmě dobře na jednu stranu, my jako starší si říkáme, lepší nežli nějaký jiný látky, který by nás jako osvobodili myslí, tak prostě zaplať pámu za starý dobrý chlastík, pardon, tak všichni říkají, hele, moc se teď jako nepije, já říkám, no jo, no ona, ta komodita, ona se potom změní, jako. Alkohol je samozřejmě drahá záležitost, ale dražší jednou než ještě jiný komodity bude voda. Víme sami, že tý vody jako už není moc na světě, ta planeta jako už tý vody nemá moc, a takže nejdražší komodita jednou třeba na takovýchhle mejdanech bude právě voda. Takže tam dorazíte a tak co si dáme dneska? Tak dali bychom si vodičku, dneska to jako týden jsem měl těžkej, bylo to jako náročný, tak já bych se trošku uvolnil, že bychom si dali vodu. A když to bude jo velký mejdan a budou se třeba slavit narozeniny, nebo bude, já nevím, rozlučka se svobodou, no, pak si dáte vodičku lehce sycenou. Dáme si dneska s bublinkama. Tak jo, tak se došoupneme.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

krásný, úžasný hlas, že neřeknou někdy mě já, jeda bianko miamo. Taky bych to dokázal zaspívat. Pojďme teď na jednu krásnou vzpomínku na Kisu. Tohle je Dario G, na kterého už dneska vzpomínáme taky in memoriam, a já si pamatuju, že odešel přesně po roce 365 dnech, kdy jsem si s ním udělal poprvé a bohužel taky naposledy fotku mám na svém Instagramu. Takže tady je Dario G a jeho Sunshine.

Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Vačusej. A Jason Derulo, máme 11:45, blíží se nám doba oběda. Takže nezapomeňte si něco dobrýho koupit, já jsem taky vyběh, já jsem dneska normálně hladový jak velký, nikdy mi to jindy nevadí, ale dneska jsem si říkal, čověče, Marťas, něco asi je potřeba opravdu zakousnout. Takže než se přiblíží doba oběda, musím říct, že se mi to tady sčítá. Ty vaše pochvaly na moji hlavu tento týden jako byly fakt famózní. Musím říct, že celý tento týden od pondělka se to krásně štosovalo. Začalo to s Simčou včera. Znamená, ve čtvrtek.
1: Pořád za to stojíš, hele. Seš hratelnej.
0: Je to krásně, já jsem si to musel ještě jednou zopakovat. No a teď Vláďa.
2: Ahoj, Marťas, bombardiaku. Ale ty máš přece jedinečný a výjimečný hlas.
0: Ano.
2: Tam se hrábe bučeli na tvůj hlas.
0: Ne bučeli, prosím tebe. Vláďo, je to bočeli, ne bučeli, jo? A je to teda pravda, já jako když, já musím třeba odstoupit hodně od mikrofonu, když chci jako zaspívat.
3: Ej, teď zdar provází nás.
0: A musím odstoupit, aby vám nevypadly doma nebo někde v práci nebo v autě, aby vám nevypadly repráky.
4: To nejlepší od 90. let.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Komu teď budu děkovat za dopravní informace, které mohu předat, je Honza.
2: Ahoj, jedna dopravní D8 směr do Prahy. Tak při příjezdu Prahy je... A teď vypadá to čerstvá bouračka, jsou tam teda už i hasiči, ale vypadá to, že to budou uzavírat.
1: Takže jeďte opravdu opatrně a kdybyste se dostali do nějakého problému dopravního, tak mi určitě nechte vzkaz prostřednictvím apky, budu rád, šťastnou cestu.

0: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
1: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
2: Radio Kiss počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až skoro jasno, později převážně oblačno, ojediněle slabé přehánky, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Zítra čekáme slunečný a teplý den bez srážek, teploty 24 až 29 stupňů.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Aktuální téma jsou drahá paliva. Pohonné hmoty v Česku po skončení vládní regulace výrazně zdražily. Třeba nafta šla za týden nahoru o více než 4 koruny za litr a Česko se ve srovnání s Evropskou unií propadlo z 3. na 10. místo. Očekává se navíc další růst kvůli dražší ropě a napětí na Blízkém východě. Několik týdnů intenzivního horka ve Středomoří se výrazně projevuje na teplotě mořské hladiny. Ta už místy dosahuje až 32 stupňů Celsia a na některých místech je skoro o 6 stupňů nad průměrem. Extrémní mořská vlna veder může pro Evropu představovat skrytou hrozbu, přispívá totiž k nebezpečným projevům počasí. Teď se vrátíme zpátky domů.
4: Koupaliště v Libereckém kraji mají podle hygieniků většinou dobrou vodu vhodnou ke koupání. Kvůli zvýšenému množství sinic zůstává podle údajů hygienické stanice zhoršená kvalita jen na dvou místech na Českolipsku, v Máchově a Hamerském jezeře. Obě jezera zůstávají na 3. z 5 stupňů. Pro KIS Lucie Sinková.
2: Sport.
3: V rychlosti ještě na vodu. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. V Oklahoma City vyhrál o 69 setin před Polákem Pasiutem. Amálie Hilgertová skončila 8. Vyhrála Australanka Foxová. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
5: Pravé poledne 2,5 minuty, k tomu vás zdraví Martin Hájek a dáme opět to nejlepší od 90. a za chvilku budete vybírat muziku vy.
6: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Posloucháte Radio Kiss a jdeme vybírat jednu letní devadesátku. A teď pozor, pojedu to z voleje, protože první z vás, kdo se dovolal, tak nejdřív vybral osmdesátku, pak nějakou už fakt vzdálenou milénovku, nakonec to teda nechal někomu jinému, pak se někdo dovolal, ten mi vypad, ale stejně to nebyla devadesátka, tutáč, to bych dal ruku do vohně. A teď je na druhém konci kdo?
1: Jsi tady Nela.
0: Kdo? Ještě jednou?
1: Nela.
0: Nela?
1: Jo.
0: Nela? Dobře, OK. Nelo, co budeme vybírat za devadesátku? Musíme vybrat nějakou... Haló? Tak to je peklo. Tady je Martin Kiss, haló? No haló? Ježíš Maria, tak mluvte jste v rádiu, to není možný tohle dneska s váma. Tady je Martin Kiss, haló? Tak, a nic. Budu vybírat já, jo? Vy se neumíte rozhodnout. Takže pozor, vybereme třeba koho mám rád a kdo má rád mě. Projeli jste to, jo? Musíte reagovat. Takže třeba bychom tady dali Lunu a Bailando. Mimochodem, ta se nám teď vdala nedávno a já jí mám moc rád a ona má ráda mě a občas si napíšeme a když se vidíme, tak jsme oba dva šťastní a je to krásný. Tak a píseň je na místě a hraju já. Podle mě krásná libová devadesátka a vzpomínka par excellence.
2: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: před mnoho chvilkou jsme tady hledali letní nějakou devadesátku, nebo hledáme samozřejmě každý den v poledne vždy jednu podle vás, to znamená, jak vás to napadne. Dneska nějak nám ty telefony nešly do ruky, nešlo. Tak jsem vybral Lunu a Myška mi napsala, teď se mi udělal obrovskou radost, sice jsem se nedovolala na letní devadesátku, ale přesně Bailando od Luny jsem chtěla vybrat. To jsme teda naladěný na jedný vlně, Myško. I možná s ostatními, když teď řeknu, že vyberu ještě jednu takovou podobnou, protože tady mám Alexi, Summer is Crazy. To jsou takový jako rychlý nápady, bleskový ohlédnutí. Vždycky si říkám, co je tam ještě mohlo být, a zavřu, tak jak jsem říkal na začátku, přivřu oči a je to tady Alexia.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

Alexia, no moc dobře děláš, chlapce, moc dobře si vybral, seš kluk šikovnej, nejšikovnější. Díky moc, Alice Bagdus, Kovačnotus Budějic.

A musím říct, že hudební producenti dost často využívají třeba teď už i osmdesátky, dřív to byly třeba devadesátky, o kterých jsme tady mluvili, tak jako materiál, jako řekněme inspirační materiál, protože někdy to nejsou úplně čistý předělávky. Ale je pravda, že v tomhle případě tady na Kissu jsme si teď zahráli písničku, která zněla hodně, jako řekl bych, podobně, nebo alespoň tam ty autoři jako zachovali to původní od Diany Ross, která tuhle tu písničku natočila. Nicméně, když jsme tady mluvili o devadesátkách, pak přišlo samozřejmě desetiletí milénia. Já to mám teď jak hitparádu, to vysílání tady. Teď jsem se do toho jako hudebně zakous, za chvíli nějakou zajímavost dáme. Nicméně, když mluvíme o miléniu, tak tam máme pak každý pátek s Martinem Hovorkou večer. Tam máme dokonce několik hodin miléniovek, těch největších hitů, party hitů vůbec, rádiových nahrávek a tak dále, který byly natočený právě v druhém, pro mě teda nejúspěšnějším desetiletí, tedy po devadesátkách, je to milénium. Tak a vybírám další muziku blíž současnosti, tady je Swedish House Mafia na Kiss.

0: Posloucháte Rádio Kiss, máme za 5 minut 13 hodin, za chvilku diktuju další muziku ISMC, anebo nás čekají Jonas Brothers.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: A slovo má Žaneta.
2: Hromadná bouračka na D11 směr Hradec Králové, 23. kilometr, no začíná se dělat pěkná fronta.
0: A ještě jednou Žaneta.
2: No a hned kilometr dál, 24-25, je 5-kilometrová kolona. Hezký pátek.
0: Děkujeme moc krát, Žaneto.

0: KIS počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až skoro jasno, později převážně oblačno, ojediněle slabé přehánky, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Zítra čekáme slunečný a teplý den bez srážek, teploty 24 až 29 stupňů.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Už v polovině příštího týdne by nás opět mohly zasáhnout čtyřicítky. Naznačují to některé meteorologické modely. Zatím ale nejde o předpověď, nýbrž o dlouhodobý výhled, který se může změnit. Teď bitka na palubě. Letadlo společnosti EasyJet, které letělo z Tenerife do anglického Liverpoolu, se kvůli hromadné rvačce na palubě muselo vrátit zpět. Konflikt byl natolik velký, že pilot krátce po startu stroj nad Atlantikem otočil, aby znovu přistál na Kanárském ostrově. Šlo o dvě rodiny, které dělaly problémy už v odletovém terminálu. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Přestavba domu Pážat na Hradčanech v Praze 1, kde bude sídlit Muzeum paměti 20. století, je dokončená. Magistrát teď řeší administrativu, aby bylo možné zahájit kolaudaci, přičemž pracovníci muzea jsou připraveni na stěhování. Řekli to mluvčí magistrátu Vít Hofman a ředitel muzea Petr Blažek. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Máme tu dalšího úspěšného hokejistu Mlaďase. Hokejový obránce Max Pšenička totiž podepsal s Utahem 3letou nováčkovskou smlouvu v NHL. 19-letý Pražan odehrál minulou sezonu jako junior za Portland a v závěru zkusil i AHL. To byly zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
3: Je tu Radio KIS s tím nejlepším od 90. Teď je tady ISMC, Young Campbell a pro mě poslední hodina tento týden.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS. Be happy.

A můžeme dál, 13.08, je s vámi Martin Hájek, vy posloucháte Radio Kiss a já tady mám jednu takovou opravdu tragickou zprávu. Je to opravdu hodně smutný, velkou smůlu měl pracovník supermarketu v dolnosaském Brukvedelu, říkám to dobře, prostě v Dolnosasku, to nechme, ano, když hned první den v novém zaměstnání vezl na paletě, a teď chlapi, to je něco pro nás, dámy odpustí, ale toto je naše prostě oblíbená tématika, je to tak, i když samozřejmě neříkám děvčata, tohle pití mají taky rády, vezl na paletě desítky bas s pivem a téměř všechny je převrhnul. Video mám před sebou, kdyby jsme uměli vysílat barevně, tak bych vám ho hned pustil, protože ten kluk chudák na takovým tom, jak se to jmenuje, ne rudlíku, no na ty palety, ten vozík na palety prostě, jak to vypumpujete nahoru trošku a hned jedete, tak to naklonil na jednu stranu Bůh a tím, jak se to zhouplo na levou stranu, Bůh ztratil zbytek těch dalších basiček s pivem. Pro mě je to teda opravdu video, kdybych viděl jakýkoliv jiný drastický záběry, tak to pro mě není tak hrozný, jako vidět tohle. Nicméně, já se přiznám, já jsem nikdy pivo nerozbil. Nikdy se mi to nepovedlo, nikdy. Nikdy mi neupadlo. Jo, ano, přelil jsem skleničku. A víte, co to znamená, když přelejete skleničku? Tak já jsem ji přelil třikrát. Kiss, Radio Kiss.

0: upracoval David Guetta a mně se to líbí prostě. Je to takový letní, je to takový uvolněný, je to hezký.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Tak tedy s dovolením naplním i dnes v pátek 24. července za kolegu Michala Kavalčíka tuto rubriku. Pozor, přichází dnešní moudro. A řiďte se tím, je to důležitý.

0: Tak tedy, když něco v životě chcete, tak si to vemte, než si to vezme někdo jiný. Rozumíme si? Říkal jsem, je to důležité.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Martin Solveig, hello, ve vysílání Rádia Kiss. Tak já se na chvilku budu loučit a budu vám taky prozrazovat, kde se uvidíme následující víkend a pak ten víkend za 14 dní. Takže si vemte tušičky a papíry k ruce, nebo chytrý mobilní telefonek, tam si to zaznamenáte všechno. A já budu rád, když se pak uvidíme na veselém kalíšku a dáme si pořádnou nálož skvělý vzpomínkový muziky. Mimochodem, já jsem tady mluvil před malou chvílí o tom Zvrhlíkovi, teda teď myslím tak, že o chlapíkovi, který první den v práci zvrhnul nebo převrhnul palety s pivem a vezl je na vozíku, a řekl jsem na vozíku, co jako se takhle pumpuje a zvedá ten paletový vozík. No a hned samozřejmě přišlo spousty oprav, jak se to jmenuje.
1: Nemyslím s náhodou paleťák?
0: Ano, paleťák, přesně.
2: Ahoj, jak jsi o tom mluvil, že rozbil ty piva, myslíš paleťákem, jak je, že ano, to vysypal? Tomu se většinou říká přesně. Paleťák.
0: No říká se tomu paleťák, no Miluše a Jiřino. No a to člověk nemůže říct paletový vozík, nebo co, ale ženský, jak mě hned opravili, hned, to musí zařezávat. Jasně, holky, že paleťák, to jsem myslel, no, ale tak nepoužívám ho každý den, že jo, no. Taky bych se vás mohl zeptat, jestli víte, jaký je rozdíl mezi stupnicí C, dur, G, nebo já nevím. Ne, C, zeptal bych se vás, jaký je rozdíl mezi C a cis? Aha, no, jestli byste věděli,

0: odpoledního driveu. Za kolegu Michala Kavalčíka s vámi byl Martin Hájek a bylo mi opravdu ctí a já jsem taky sliboval, že se podíváme, kde se uvidíme, takže mám před sebou kalendář, je to takový trošku komplikovaný, buďte prosím trošku trpěliví, já už taky blbě vidím. Takže než já to tady jako překoušu všechno, dneska se uvidíme ve Svojanově. Prosím vás pěkně, je to teda jako dost daleko, pro mě je to dost daleko, o mě se ví, že já nerad cestuju, takže to bude trpěníčko, než tam dorazím. Svojanově, přímo na Hradě, myslím si, že to bude někde na nádvoří, tam nás čeká devadesátková, slušná devadesátková party. Zítra mimochodem se Soňou Ede, taky s Míšou Dinhovou a skupinou Verona, Sonička už taky dorazila do studia, můžeš zakřičet ahoj Soni! Je tady, výborně, tak se uvidíme zítra ve Strupčicích na koupališti. Příští týden, to znamená 31. se na vás těším v rámci už 27. Valečovský sezóny pod Hradem Valečov, kde nás čeká další pořádná dávka kytar. No a pak 1. srpna, to už je přelom měsíce, to znamená za týden, vlastně v sobotu, za týden a kousek se uvidíme na Bílém kameni, diskotéka Bílý kámen. Určitě znáte v Doxech, tak se tam na vás těším a to je všecko. Po mně odpolední jump, tak si to tady užijte, Soničko, ano.
1: Užijeme.
0: Užijou, no, jak je líná vstát z toho kanape, tak mi nic neřekne, nevadí. Já tady naplánuju poslední muziku, budu se s váma loučit, popřeju vám hezký víkend. No a samozřejmě budu rád, až se zase uslyšíme. Doufám, že vám bylo tento týden stejně tak fajn jako mě. Mějte se, ahoj.
2: Radio Kiss.
3: Radio Kiss.
2: To nejlepší od 90. let.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, pojďme se kouknout, kde to momentálně nefrčí, protože při pátku se docela slušně bourá, takže pojďme do Plzně. Je to Koterovská ulice, kde počítejte se zdržením a štosováním. Jablonec nad Nisou, to je ulice Horní, jenom kousíček vedle v Liberci. Je to Ještěcká, i tady počítejte se zdržením.
2: No a já bych tady potom měla ještě Bruntál, i tady se bouralo, prosím vás pěkně, a to by mělo být prozatím v tuhle tu chvíli vše. Tak šťastnou cestu, kysáci.

0: Radio Kiss počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až skoro jasno, později převážně oblačno, ojediněle slabé přehánky, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Zítra čekáme slunečný a teplý den bez srážek, teploty 24 až 29 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Tento týden přinesl do Česka na vrchol léta nezvykle chladné počasí, což se projevilo i na ranních teplotách. Na Šumavě dnes naměřili už páté mrazivé ráno v řadě. Chladno bude také ještě zítra ráno, potom se konečně začne oteplovat. Polsko už není jen drogovým centrem, přes které se přepravují narkotika, ale i rychle rostoucí evropskou jedničkou ve výrobě syntetických drog, tvrdí to polský tisk s odvoláním na policejní statistiky. Šéf policie prohlásil, že Polsko se stalo velmocí ve výrobě syntetických drog a je to tak trochu druhá Kolumbie. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Jako součást společného zápisu 11 evropských lázní se přesně před 5 lety na prestižní seznam světového dědictví UNESCO dostala i 3 západočeská města: Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Zatím naposledy se zápisu před 3 roky dočkal Žatec a krajina Žateckého Chmele. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Ještě do zákulisí fotbalu. Fotbalista Jaroslav Zelený ukončil reprezentační kariéru. 33-letý obránce Sparty doslova řekl, že chce uvolnit místo mladším. Po mistrovství světa se s nároďákem rozloučili také Šik, Holeš, Černý a Darida. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: Tomášovi moc krát děkujeme a při pátku vám přejeme moc hezký odpoledne.
4: No a řekl jsi to tam, bylo to tam, je tady pátek.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: pátek, 8 minut po 14. hodině a Radek Hrdina, Soňa Eda je 24. července, 5 měsíců do Vánoc, ano, je to tak.
1: Ježišmarja.
0: A takhle při pátku slaví Kristýna. Kristýnek je v Republice Český strašně moc, tak všechno nejlepší.
1: No to je pravda, já jich znám hned několik, takže všechny zdravíme samozřejmě, přejeme všechno nejvíc nejlepší. No a zveme vás do odpoledního jumpu, jako vždy, dneska je pátek, tak si to pořádně užijeme. Mimochodem, to je náš poslední odpolední jump, protože od pondělí už tady bude zase Magda.
0: Je to tak, ale ne zase jako za pár týdnů tady taky máš pár dní,
1: to je pravda,
0: koukal, no.
1: To je pravda, ale
0: žádný
1: tak
0: poslední takovýhle věci nepřivolávají.
1: Musím ti trošku, víš, jako zatopit, abys na mě zase klidně vzpomínal do té doby. Jo?
0: Těším se na čtyřeměným zatápění od Soni. No a přátelé, taky pozor, housne doprava. Lidi se vydávají na víkendy, možná na dovolené a opravdu jako bacha na to.
1: Opatrně.
0: Máte něco v plánu, radši vyjďte dříve. Hezký odpoledne.
2: Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: V jedné vteřině.
1: Hádat bude tady proti mě sedící Soňa.
2: Zase já.
1: Ano, protože...
2: Jsem chytrá.
1: Jo.
2: Krásná a talentovaná.
1: No.
2: Jo. Jo. To jsem ráda, že souhlasíš,
1: no, radí. No, já říkám, je pátek, tak
2: no.
1: To je pokazit.
2: Tak co pak jsi pro mě dneska připravil?
1: Legendu legend.
2: Fakt,
1: jako kdybychom tady dělali a sestavovali žebříček legend, tak tahle legenda by byla hodně vysoko.
2: Jej.
1: Pro některé úplně nejvíš, samozřejmě, ale 100 lidí z toho chutí.
2: Teď začínám být teda mírně nervózní, protože když to neuhodnu, tak budu za blbečka.
1: No a hlavně já jsem ti to stížil v tom, že tam se vůbec nespívám.
2: Jo, to jsi moc hodnej, děkuju. No.
1: Takže můžeme se asi podle mě, jako, protože já cítím a vidím, že jsi i připravená.
2: Ano.
1: A hlavně natěšená.
2: Ano.
1: A myslím, že tohle dáš levou zadní.
2: Jo, počkej, to vím.
1: Já počkám.
2: To znám.
1: Vím.
2: To je Simply the Best, Tina Turner.
1: Tina Turner.
2: To je písnička o mě, přesně, ano.
1: Ano.
2: Dobře, dneska budu hodná o nás, o odpoledním jumpu.
1: A bude lepší. Jinak bohužel samozřejmě tahle dáma už není mezi náma a taky jako možná třeba i tip na večer. Koukněte se na její vlastně celovečerní film o ní.
2: Mm-hmm.
1: Ona to neměla vůbec jednoduché.
2: Neměla, to je pravda.
1: Vůbec.
2: Ale byla skvělá, úžasná.
1: Paní zpěvačka.
2: Ano.
1: Máš voda?

0: partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia KIS.

0: jít se najíst někam do nějaké lepší restaurace, čas od času není od věci, že jo, prostě, ano, ano. Co si budeme, je to takový gurmánský zážitek, ale přece jenom, když už vybíráte, tak vybíráte podle nějakých třeba recenzí, doporučení.
1: Možná Michelinu třeba.
0: A nebo právě třeba, že má Michelinskou hvězdu a říkáte si, hele,
1: tak to bude
0: je to kousek tady ano. od nás, pojďme utratit ty peníze, co to vlastně ten Michelin je.
1: A ono to vlastně není úplně laciný, co se
0: no
1: budeme
0: to není,
1: povídat.
0: Že to není.
1: No ale co se tam všechno může stát a co tam můžete třeba potkat v těch jídlech, tak to budete koukat.
0: Za malou chvíli, přátelé, ne asi každý se po téhle recenzi do takovýhle restaurace vydá. Už za chvilku na KISu.
2: Odpolední jump.

0: Na Kisu vám teď povíme o zážitku, který opravdu jako nechcete. Jo, nechcete. Když už jdete do luxusní restaurace, zaplatíte si za luxusní jídlo a to michelinské restaurace jsou. To zase, co si budeme povídat.
1: Ale potom to je, že jo? Prostě.
0: Ano, ano, prostě nějaký ten kulinářský zážitek chcete mít. No tak zkrátka počítáte s tím, že dostanete opravdu kvalitu. No a to se ne vždycky povede. Ale nebojte se, není to tady u nás v České republice. Tohle se stalo v Jižní Koreji, o čem vám budeme povídat společně s Ráďou. Protože tam se totiž takový jako luxusní zážitek změnil poměrně jako ve skandál.
1: Dá se říct horor.
0: Ano.
1: Pomalu.
0: Protože majitel téhleté dvouhvězdičkové michelinské restaurace, dokonce dvě ty michelinské hvězdy měl v Jižní Koreji, tak dával jakýsi takovou tajnou ingredienci do toho jídla, která tam rozhodně tedy...
1: Což jakoby očekáváš takhle restaurace, že tam bude něco jako navíc, že ano. To tajemný. Ano.
0: Jenomže on tam dával věci, které se opravdu neservírují. Jsou to tedy konkrétně mravenci, jedovatí mravenci a ještě navíc byly plný těžkých kovů. Jo, úplně extrémní množství prý obsahovali, když potom dělali nějaké testy. Takže tady tomuhle tomu majiteli teďkon hrozí normálně vězení, protože v Koreji jsou velmi přísná pravidla, co se týká vůbec jako jídla. A mají tam povoleno asi zhruba nějakých 10 druhů hmyzu, mezi ně patří nějaký kobylky a nějaký červí.
1: Něco jedlejšího.
0: Ano,
1: prostě.
0: Ano, něco jedlejšího, ale rozhodně ne tedy mravenci. Ty tam nejsou a teď mu hrozí za to vězení. A samozřejmě obrovský skandál a restaurace bude mít nejenom odebrané ty hvězdy, ale věřím, že i spousta zákazníků.
1: Možná i zavře, že jo, ale ano. Tak jako samozřejmě ten může být jenom rád, že to je v Jižní Koreji, ne v Severní, no bejt to v Severní. Tak tam dostalo nařízení a ty mravenci ho sežerou.
0: No, to ano. To
1: tam
0: je
1: by
0: možný.
1: To bylo asi trošku jinak.
0: To je možný, takže pozor na to, kam půjdete třeba dneska večer na véču.
1: Jo?
0: Jo.
1: Tak porozmýšlejte a nechte si chutnát.
2: Radek Hrdina a Soňa Ede. Na Radio Kiss. Go, children of the Lenape. The anger of the Manitou is not done. And yet, the night has come.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Pojďme se zase doprava, kde co, jak, Soni?
2: Pojďme se podívat, mám tady dálnici D35 na 275. kilometru ve směru na Hradec. Došlo k dopravní nehodě. Pozor, dávejte také na Plzeňsku, protože tady v obci Stot v ulici náměstí Československé armády došlo k vážné dopravní nehodě. A mám tady ještě jednu dopravku a ta je z Vyškova ulice Sportovní.
1: Pojďme se podívat na D35, kilometr 275. ve směru na Hradec, třikrát osobák, vážná dopravní komplikace v podobě dopravní nehody, opatrně. Chomutov, je to Palackého, i tady se bouralo a ode mě ještě ve Vyškově Purkyňova ulice.
2: Tak a to by mělo být všechno a my přejeme šťastnou cestu.

0: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až skoro jasno, později převážně oblačno, ojedinělé slabé přehánky, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Zítra čekáme slunečný a teplý den bez srážek, teploty 24 až 29 stupňů.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Aktuální téma jsou drahá paliva. Pohonné hmoty v Česku po skončení vládní regulace výrazně zdražily. Třeba nafta šla za týden nahoru o více než 4 koruny za litr a Česko se ve srovnání s Evropskou unií propadlo z 3. na 10. místo. Očekává se navíc další růst kvůli dražší ropě a napětí na Blízkém východě. Několik týdnů intenzivního horka ve Středomoří se výrazně projevuje na teplotě mořské hladiny. Ta už místy dosahuje až 32 stupňů Celsia a na některých místech je skoro o 6 stupňů nad průměrem. Extrémní mořská vlna veder může pro Evropu představovat skrytou hrozbu, přispívá totiž k nebezpečným projevům počasí. Teď se vrátíme zpátky domů.
4: Ústecký kraj chce přezkoumat rozpočet na zprovoznění zhruba 9-kilometrového úseku kozí dráhy z Krupky do Oldřichova u Duchcova. Centrální komise ministerstva dopravy projekt předložený Správou železnic nezařadila do přípravy. Státní organizace vyčíslila náklady na zhruba 300 milionů korun. Pro KIS Lucie Sinková.
2: Sport.
3: V rychlosti ještě na vodu. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. V Oklahoma City vyhrál o 69 setin před Polákem Pasiutem. Amálie Hilgertová skončila 8. Vyhrála Australanka Foxová. To byly zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
5: My děkujeme za čerstvé zprávy a pokračujeme v odpoledním pátečním čapu.
6: No a muzikou to budeme klasickou otvírat 90. Captain Jack na KISSu. Hezký odpoledne.
7: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
5: Be happy.

0: Prázdniny jsou o tom a my samozřejmě zážitky byly, že jo, co si budeme. Už když to začne právě třeba cestováním, takovej prima zážitek, tak už to je dovolená vlastně povýšená hned z kraje na druhou.
1: To je pravda.
0: Jo?
1: To je pravda.
0: A my vám za chviličku o tankovém zážitku, který zanechal, dá se říct, velmi nadlouho, a myslím, že celoživotně, na některých cestujících jednou linkou dopravní, leteckou. Já myslím, že jen tak na to nezapomenou.
1: No, to tedy ne.
0: No, a my vám prozradíme, cože se jim to přihodilo.
1: A taky kde.
0: A já jim malinko závidím.
1: Jo?
0: Trošku.
1: No, není
0: problém. Já tohle nikdy nezažil.
1: Tak můžeš zažít klidně.
0: Ty to umíš zařídit?
1: No, je.
0: A, tak se počkejte.

0: Máme tady jeden takový prima prázdninový zážitek, kdo by prostě ho nechtěl zažít, že jo?
1: No, je to tak.
0: Jo? Takové letadlo společnosti EasyJet, hromada z vás cestuje, nebo cestovalo, cestovat bude třeba o letošních prázdninách a možná zažijete to, co zažili vlastně cestující mířící z Tenerife do anglického Liverpoolu. Hmm. Kvůli hromadné bitce na palubě se muselo letadlo vrátit do výchozího bodu.
1: Můžete si představit, jak to tam asi muselo vypadat. Teď si vemte, že v klidu sedíte, dáte si na oči takovou tu škrabošku, ten polštářek a chcete spát a najednou mám jedna prostě přijde.
0: Prostě vám někdo natáhne prostě. No. No a už to jede jak v grotestech, každý s každým.
1: Přesně tak. No. Tak přesně to se stalo právě na palubě tady tohoto letadla.
0: No. A i přesto, že stevardi a stevardky to chtěli uklidnit, včetně kapitána, konflikt byl natolik intenzivní, že pilot se krátce po startu musel nad Atlantikem otočit, aby znovu přistál na Kanárském ostrově, protože s lidmi, kteří se zúčastnili této bitky, nebylo vůbec jako...
1: Domluva žádná.
0: Žádná domluva,
1: no. A ty jsi říkal, kolego, že by si to velmi rád zažil.
0: Jako, promiň, může to být vtipný.
1: No to velmi, velmi vtipný. Takže klidně si na to můžeme zahrát, jo? Ty budeš letadlo a já tě budu mlátit. Co? A poletíš tady, uvidíš.
0: A ty mě budeš mlátit.
1: Ty poletíš ze schodu tady, že nebudeš vědět, čí jsi.
0: No ne, tak zase jako říkám si, že prostě to jsou věci, které já nikdy nepochopil, proč ty lidi jsou takhle jako agresivní, kvůli čemu?
1: Jen tak nezažiješ. No těžko říct, no. Třeba si nechtěl někdo přesednout, nebo víš, těžko říct, kvůli čemu to.
0: Vzhledem
1: nebo...
0: k tomu, že mířili z Tenerife, který je oblíbený mezi anglickými vlastně...
1: Turisty
0: do Liverpoolu, Anglie. Tak si myslím, že tady je to velmi jednoduchý odvození, jako Angličani rejdou pro ránu daleko.
1: No jo, možná hlavně, to je fotbalu třeba, člověče.
0: Hlavně, když mají vypito, chlapci.
1: No to je.
0: Tak bacha na to, tyhle to totiž bude stát peníze, celý let jim bude, no jo, dán úrazení. Jump, jump, odpolední jump, kiss.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Přátelé, kamarádi, kysáci, krásné kysačky, pojďme se kouknout do světa sportu, vyber si sport.
2: No tak...
1: Je léto, takže...
2: Takže tenis?
1: Třeba.
2: No.
1: No a co se tam děje?
2: Tak teď se dohrálo, že jo, my jsme tam jako docela zabodovali, Česká republika, ne?
1: No a tak jako samozřejmě furt se nějaký tenis hraje, Valentová ovládla dramatické české derby a je v semifinále, takže a to je aktuální zpráva teďkon v tuhle tu chvíli. Jinak taky Češky Nosková a Zmuchovou se byly podívat na Hradě, krásný fotky z toho vznikly, musím říct, že to holkám neuvěřitelně, ale opravdu neuvěřitelně slušelo. A to je právě na těch teniskách, což prosím vás je samozřejmě logický, jak ty holky samozřejmě jdou makat, jdou pracovat, mají ty čelenky, zepnutý vlasy a tohle. Ale pak se objeví někde na nějaký takovýhle ceremonii, ať je to předávání, ať je to prostě nějaký gala večer, ať je to takhle u prezidenta. A wow, oni jsou tak krásný.
2: No jo, no.
1: No jo.
2: Něco jako já, viď?
1: No, takový vizážista se ještě nenarodil. Takže přátelé, pojďme si dát další muziku tady u nás na Radio Kiss.

0: Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer.
1: Best of Millennium.
0: Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Cestovat budeme, protože přátelé, zatímco jsme my spinkali, dá se říct drtivá většina, tak ve světě leteckém se dělo něco úplně jiného. Dnes v noci, jo, nejsledovanějším letadlem na světě byl právě, když jsme spinkali v našem čase, sledován a monitorován nový Airbus A350-1000. Sledoval ho téměř 70 tisíc lidí na radaru, kteří pozorovali jeho cestu z francouzského Toulouse do australského Sydney. To je velká dálka. Všechno proběhlo naprosto v pořádku, protože to bylo vlastně test, ohlášený oficiální test společností Qantas. Společnost chce využívat tento stroj v rámci ambiciozního programu velmi dlouhých letů s názvem Project Sunrise a bude právě určený hlavně především právě na linku mezi třeba Sydney a Londýnem. Což by bylo skvělý, bez přestupu. Žádný přestup.
1: To znamená, že tam má nějaký velký palivový nádrže a všechno to
0: je speciálně jako upravený, má i trošičku jiný tvar. Ne, zase je to furt letadlo, no, ale prostě oproti třeba Airbusu je vykonstruován malinko jinak, má údajně jiný úhel křídel, o něco pro nás, ale jako lajky asi nepatrně, my to nepoznáme. Ale všechno je právě vypočítáno tak, aby právě toto letadlo zvládlo úplně v klidu a bez problému za jakýchkoliv podmínek, i to, že by byla třeba
1: vichřice nebo
0: třeba
1: něco
0: takového, přesně tak. Tak těch 22 plus hodin, 23, že by mělo v klidu úplně přeletět na pohodu.
1: Tak to musí být velký letadlo.
0: Velký je, krásný je a test proběhl naprosto krásně.
1: Tak bude pravděpodobně i bezpečný.
0: Takže to vypadá, že už brzo se tyhle ty dlouhý lety budou odehrávat prostě z bodu A do bodu B a nebude tam žádný C, D,
1: E
0: a tak dále. Tak držíme palce.
2: Odpolední jump od 2 do 6 na Rádio Kiks.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci moji, dávejte bacha, v Brně mám tady hned dvě dopravní nehody. Jedna se stala v ulici Kounicova a ta druhá, ta se stala na ulici Domažlická. Co tam máš ty, Ráďo?
2: Na Liberecku, Kunratice, tady přímo u vjezdu, prosím vás, na hlavním tahu máte trouble v podání dopravní nehody. V Novém Jičíně je to hřbitovní, tady jaky se bouralo, i tady už se to štosuje a v Chomutově přetrvává stále dopravní nehoda v ulici Palackého.
1: Tak šťastnou cestu a opatrně, kysáci.

0: Radio Kiss.
1: Yes. Open, come on. Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

0: KIS počasí.
1: O zbytek dnešního dne bude polojasno až skoro jasno, později převážně oblačno, ojediněle slabé přehánky, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Zítra čekáme slunečný a teplý den bez srážek, teploty 24 až 29 stupňů.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Aktuální téma jsou drahá paliva. Pohonné hmoty v Česku po skončení vládní regulace výrazně zdražily. Třeba nafta šla za týden nahoru o více než 4 koruny za litr a Česko se ve srovnání s Evropskou unií propadlo z 3. na 10. místo. Očekává se navíc další růst kvůli dražší ropě a napětí na Blízkém východě. Několik týdnů intenzivního horka ve Středomoří se výrazně projevuje na teplotě mořské hladiny. Ta už místy dosahuje až 32 stupňů Celsia a na některých místech je skoro o 6 stupňů nad průměrem. Extrémní mořská vlna veder může pro Evropu představovat skrytou hrozbu, přispívá totiž k nebezpečným projevům počasí. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Ústecký kraj chce přezkoumat rozpočet na zprovoznění zhruba 9-kilometrového úseku kozí dráhy z Krupky do Oldřichova u Duchcova. Centrální komise ministerstva dopravy projekt předložený Správou železnic nezařadila do přípravy. Státní organizace vyčíslila náklady na zhruba 300 milionů korun. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: V rychlosti ještě na vodu. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. V Oklahoma City vyhrál o 69 setin před Polákem Pasiutem. Amálie Hilgertová skončila 8. Vyhrála Australanka Foxová. To byly zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
3: Tomášovi moc krát děkujeme za další zprávy na KISu a na KISu si dáme další muziku erotickou.
4: No ano, a jsme v půlce, rádio.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
4: Be happy.

0: 16 hodin, 8 minut, nezapomeňte, Kristýnky jsou dneska v kalendáři, všechno nejvíc, nejlepší Kristýny. Vy jste to vychytali na pátek a možná třeba úplně neholdujete všechny Kristýny vínu.
1: Nebo jinému alkoholu.
0: Přesně, ale máte rádi kávu, anebo obecně, přátelé, je krátce po 16. a možná na odpolední kávu jen ten nejvyšší čas.
1: No, my vás vezmeme na jednu fakt speciální a to už je za malý okamžik právě tady na Kisu, tak zůstaňte s námi.
0: A to bude hodně special káva.
1: Ale hodně.

0: Slibovali jsme, že vás vezmeme na kafe a kávu si společně. Teď můžeme vychutnat právě skrz éter Rádia Kiss odpoledního jumpu. Pokud jí máte, zamíchejte, promíchejte. Pokud máte Turka, teď nemyslím toho politika, to bych vám nepřál. Tak přátelé, klidu, jo?
1: Ano, vychutnávejte.
0: A vychutnávejte.
1: Ano, my vám totiž tady představíme jednu takovou jako hodně speciální kávu, kterou já teda ještě nikdy v životě neměla, ale toužím potom si ji jednou dát, možná se mi poštěstí, uvidíme, jestli budu mít cestu do Japonska, protože ta se dělá právě v tamní kavárně. A je netradiční tím, že se podává v pohárku, který je nachlazený na minus 85 stupňů, jo. Mm-hmm. Do toho se dá kola, espresso a taky kávový kostky ledu, který se tam vlastně začnou jako roztápět v tom, jo. A má to výjimečnou chuť, má to výjimečnou pěnu a vypadá to teda moc dobře. Pro milovníky kávy ty by si tam přišli rozhodně na svý. A já musím říct, že jsem podobný zážitek měla v Brně, protože tam je totiž jeden takový bar a mají tam udělanou velikánskou lednici, do který tě zavřou a máš tam panáky, který jsou udělaný z ledu. A ty vždycky vypiješ toho panáka a třískneš s tím vozem a rozbiješ ho. Je to báječný, hlavně když máte vztek.
0: A já se ptám, Brno, proč jste tu lednici otvírali, když už byla jednou vevnitř? Já se ptám, Brno, proč? Teď jsme mohli mít všichni klid.
1: Prosím tě, to byste přišli. Ba naopak, rozumíš, by mě zamrazili,
0: ano.
1: A já bych se probudila za 30 let. Třeba ku příkladu, stále mladá, krásná, talentovaná a svěží.
0: No. Dobře.
1: Co by,
0: nechceš tady, to zkusit?
1: Počkej, on by vlastně mohl vyrůst Elí potom, viď?
0: No, co? A vzít si tě.
1: No. Že jo?
0: Ani náhodou, bych ho vydědil.
2: Jump. Odpolední jump. Kiss.

0: Nové tipy.
1: Novinky na streamovacích platformách známe, tož slyšte. Na Netflixu se už po třetí potkáme s Enolou Holmes z viktoriánské Anglie, vyrazíme na Maltu vyšetřovat zmizení jejího bratra Sherlocka Holmesa. Na Disney Plus skočila dvojka Ďábel nosí Pradu. Volné pokračování s Anne Hathaway a Meryl Streep nás vrátí do redakce prestižního časopisu Runway. 7 let stará akční komedie pod taktovkou Guy Ritchieho je nově ke zhlédnutí na Netflixu. Matthew McConaughey a Colin Farrell budou zase zářit jako gentlemani. Pro Kiss Katka Čepelíková.
0: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
2: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
3: Já tam chci u vás dělat, protože vy jste blázni na svobodě.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
4: Povaluju se tady už od 6, ale tak tady to mě teda vážně dostává z postele.
5: A přesně proto miluju Rádio Kiss.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Kdyby jsme vám to tady odpoledne neříkali, laďte to ráno, laďte to o těch 7 minimálně. Nelej dřív, aby se byli připraveni, protože prostě tam se vyhrávají prachy.
2: No ale kolik? Včera 7, dneska no počkejte. To budete koukat, kolik vyhrá Lukáš, viď Ráďo?
1: Třetí volající v 7 ráno na značkách. Mít to vytočený, připravený, až dostanete pokyn 210-320-320, telefonujete. Ono to tam třeba zapadne prostě, jo? Tak jak má.
2: Ano, nesmíte, ale
1: když to
2: vzdávat.
1: Tak, když to neskusíte, nebo vzdáte to, tak to je jasný, že prostě tomu štěstíčku naproti nejdete.
2: Ano.
1: Jak to teda bylo dneska s Lukášem?
3: A už to tam padá?
0: Kostka padla.
3: Je tam po druhý sedmička, to znamená, respektive šestka sedmička.
1: Sedm tisíc. Včera 7, dneska 7.
2: No tak přátelé, jestli to půjde tímto tempem, tak to si myslím, že na konci roku ten milion padne.
1: To počkej, to, já jsem přesvědčený, že padne 100% milion. Teď je otázka, kdy?
2: No, uvidíme. Snažte se. Zase
1: soutěž
2: v pondělí.
1: Soutěž je celoroční, to znamená v pondělí v 7 ráno, třetí volající. Držíme palce.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na rádiu.

0: Tak přátelé, prosím vás pěkně. Jste-li muž a posloucháte doma svoji ženu, tak děláte velmi dobře. Ano, Ráďo, ty možná se tady furt rozčiluješ, že ti něco diktuje stále. Ano,
1: neustále.
0: Ano, ale zkrátka, muži, teď se udělal nejnovější výzkum, prosím tě.
1: Ano.
0: Na několika prostě tisícovém vzorku mužů a ti, kteří poslouchají svoje manželky, ano, tak patří mezi nejúspěšnější muže na světě.
2: Yeah.
0: Vždycky, a ono to říká, ale za každým úspěšným mužem stojí žena, jo? Já sice nejsem tvoje manželka, ale to nevadí, poslouchat bys mě měl stejně, pač já ti vždycky radím dobře.
1: Jenže prosím, já jsme si to, Soňa to nepřečetla úplně vlastně do důsledku slovo od slova.
0: Ale jo, přečetla.
1: Tam v tom článku, Harvard to byl. Ale bylo to vlastně na... Bráno, ten vzorek bylo na 1000 přišláplo kulkařů, který právě to jako dělali. Takže vlastně byli to pod pantofláři.
0: No a co? Ale tak no. Když jsi pak úspěšný, tak je lepší být pod pantoflem přece, ne?
1: Ježišmarja, ale život máš furt jenom jeden, ne?
0: No teď jo.
1: Jako rubáš nemá kapsy, nebo jak se to říká?
0: No to nevím, bez rubáše jsem nikdy neslyšela nic. No. Ale každopádně, jako chci říct, že opravdu, já si myslím, že takhle je to správně. Jo. Byl to americký psycholog, který tenhle ten výzkum dělal, pozor, 40 let, jo.
1: 40 let zabýval takovýhlema blbostma.
0: Ano, jakýma blbostma, prostě, teď je tady, dávám návod.
1: 40 let úplně k ničemu, aby vypatlal takovouhle patlaninu.
0: No počkej, a teď dávám návod našim kysákům tady, rozumíš?
1: Aby jako kluci drželi pusu, úspěšný. Poslouchali prostě jako... No. A v čem jako se změní? Jako?
0: No jak jako v čem? No prostě budete nás, my vám budeme radit v tom biznise a tak dále, že jo? A vy budete dělat to, co my vám říkáme a budete prostě úspěšní a bohatě, my budeme spokojení potom, že jo?
1: Přesně tak.
0: Když budete nosit pořádný peníze.
1: Přátelé, já říkám jednu věc. Máme jenom jeden jediný život.
0: Ano.
1: Ano.
0: Proto nás poslouchejte, pánové.
1: Proto to nedělejte. Chlapi, my musíme držet spolu.
0: Ne.
1: Jo.
0: S náma musíte držet.
1: Vzpomeňte si, jak to začalo.
0: No?
1: Udělali jsme tu chybu, že jsme je přitáhli za pače si do jeskyně a už jsme je nemohli vypakovat. Tak prostě pojďme se zbouřit aspoň v tomhle.
3: Jump. Odpolední Jump.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: A provoz nám začíná trošičku houstnout. D1 exit 282. Je to sjezd směrem na Ostravu, tak tam počítejte se silným provozem a také dopravní nehodou, která ho tam částečně blokuje. Pak tu mám ještě D1 9. kilometr ve směru na Brno. I tady se stala dopravní nehoda. Pojďme se mrknout do Katovic. Tady se bouralo v ulici Husovo náměstí a pak tady mám ještě Slavkov u Brna, ulice Boženy Němcové.
2: No a Praha by nebyla samozřejmě pozadu, tak je to Opatovská, kde se bouralo, počítejte zdržení. A taky se nám to tam pěkně štosuje a přímo na Mělníku je to Mladoboleslavská. My vám přejeme šťastnou cestu.

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kissu. Rádio Kiss. Počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až skoro jasno, později převážně oblačno, ojediněle slabé přehánky, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Zítra čekáme slunečný a teplý den bez srážek, teploty 24 až 29 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Tento týden přinesl do Česka na vrchol léta nezvykle chladné počasí, což se projevilo i na ranních teplotách. Na Šumavě dnes naměřili už páté mrazivé ráno v řadě. Chladno bude také ještě zítra ráno, potom se konečně začne oteplovat. Polsko už není jen drogovým centrem, přes které se přepravují narkotika, ale i rychle rostoucí evropskou jedničkou ve výrobě syntetických drog, tvrdí to polský tisk s odvoláním na policejní statistiky. Šéf policie prohlásil, že Polsko se stalo velmocí ve výrobě syntetických drog a je to tak trochu druhá Kolumbie. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Přestavba domu Pážat na Hradčanech v Praze 1, kde bude sídlit Muzeum paměti 20. století, je dokončená. Magistrát teď řeší administrativu, aby bylo možné zahájit kolaudaci, přičemž pracovníci muzea jsou připraveni na stěhování. Řekli to mluvčí magistrátu Vít Hofman a ředitel muzea Petr Blažek. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Ještě do zákulisí fotbalu. Fotbalista Jaroslav Zelený ukončil reprezentační kariéru. 33-letý obránce Sparty doslova řekl, že chce uvolnit místo mladším. Po mistrovství světa se s nároďákem rozloučili také Šik, Holeš, Černý a Darida. To byly zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
3: Já, jenom já. Začínám.
4: Začala si a to teda dokončím, protože DJ Anton je připravený, jdeme na něj.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: Víte, že?
1: Tak přátelé, dneska tady máme jednu takovou specialitku, řekla bych takové motivační motto, ano.
2: Motivační motto.
1: Ano, ano, protože představte si, to jste určitě nevěděli, že Kay Rowling, tu slavnou spisovatelku, která napsala několik dílů Harry Pottera, podle kterého potom byl natočen ten slavný film, nebo seriál tedy spíše, tak odmítli 12krát ve 12 různých vydavatelství. Ale ona se nevzdala a stále psala dál, dál a dál, až jednou přišlo, tak my ti to vydáme a podívejte se, dneska jí zná celý svět. A co z toho plyne za ponaučení?
2: No ne, rádi? Tak jako celý svět je samozřejmě jedna věc, ale druhá věc, že jeden čas, nevím, jak je to teďko, on byla po královně, když ještě žila královna matka, čo, Alžběta druhá, tak vlastně...
1: Myslíš to v čelu, nebo?
2: Jasně, přesně, no. O tom mluvím. Tak ona byla druhá nejbohatší.
1: Se jmenovala Mája, ne?
2: Jasně. A v tomhle já pracuji, přátelé, už druhý týden.
1: Takže no, nejbohatší, ano, výborně.
2: Druhá nejbohatší.
1: Ano, druhá, no,
2: vidíš to. Po královně právě.
1: No, a jenom, že královna měla dluhy, ale o tom se nemluvilo, víš, to nevadí. Ale každopádně jsem chtěla jenom říct, že odmítnutí prostě nemusí znamenat to, že na to nemáte, přátelé, jo. Ovšem, jinak je to s těmi pány, co mi neustále píší, jo? Když vás odmítnu, tak na to prostě nemáte, dejte mi pokoj.
2: To je ale přesně, co zase chci říct já. Přátelé, jestli vám Soňa napíše, že prostě kluci nemáte zájem nebo něco, tam musíte hledat prostě tu skulinku, jo? Teď myslím, jakoby tu slovní skulinku. Přátelé, to nevzdávejte. Nevzdávejte, pište Soně dál.
1: Ne,
2: jestli vás odmítne jednou, po druhý, po 12, po 13, vůbec. Prostě pojďte.
1: Ne.
2: Posílejte fotky s rybama. Posílejte fotky, jak stojíte u bagru. A kdo má rybu a stojí u bagru, tak to je, prosím vás, bonus.
1: Ne, holky, vy se podívejte ke mně na Instagram, prosím vás, pěkně, Sonja Ede, ano, co má Radek nejraději a po čem vlastně touží, akorát se to trošku bojí říct, jo? A jestli tam nějakou takovou mám a je odvážná, pojďte do toho. Pojďte do toho a napište mu, prosím.
2: Rybáři, pište.
0: Odpolední jump. Od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: soutěž, ano, je to tady, protože už ani ne 30 hodinky máte na to, aby se soutěže na Facebooku Rádia Kiss zúčastnili, protože tato soutěž na Facebooku Rádia Kiss, ta končí v pátek, to znamená dnes, úderem 18. hodiny, takže opravdu slavá 3/4 hodinka a potom šlus, ende šlus.
1: A není to jen tak obyčejná soutěž, protože tato soutěž je totiž o vouchery v hodnotě 5000 korun do Čest areálu Vltava v Českých Budějovicích a můžete to využít buď na sportovní vybavení, anebo klidně na pronájem hřiště třeba a teď o prázdninách, proč ne, to si myslím, že se může hodit. Takže běžte na náš Facebook kysáckej, no a koukejte tam hodit koment, protože za malou chvíli už se bude losovat.
0: Pět z vás bude mít štěstí, takže těch šancí samozřejmě je víc. Šup, šup, pokud máte čas a možnost, tak rychle. Facebook Rádia Kiss, hodně štěstí.
2: Odpolední. Odpolední Jam. Každé všední odpoledne. Od 2 do 6. Na Kissu.

0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Do světa sportu dnes po druhé koukneme, protože česká fotbalová reprezentace stále hledá trenéra. Mám takové tušení, že hledat ještě stále bude, on to nikdo úplně nechce.
2: A tak já se nabízím.
1: No, já říkám.
2: Už jen pro ty kluky bych to udělala, rozumíš?
1: Rozkrájela se.
2: No, ano.
1: Rozhodně. No, ale u jiných reprezentací tam se to děje podstatně rychlejš než tady u naší český. Nejdříve jedna zpráva od italské reprezentace, my jsme o ní informovali tento týden. Pep Guardiola dostal nabídku vést italské fotbalisty a nepovede je. A podle oficiální vyjádření je, že se chce věnovat rodině. Zákulisní informace mluví o tom, že Italové nabídli Pep Guardiolovi výplatu roční 10 milionů eur.
2: Cože?
1: Mhm. On ale chtěl jednou tolik, to znamená 20. Je to jedna bába povídala, co je na tom pravdy, to už necháváme na vás. Tak to je Itálie, ta bude hledat stejně jako česká fotbalová reprezentace dál trenéra. Kde už je to ale jisté a je hotovo a podepsáno, tak to je německá fotbalová reprezentace. Ta má totiž nového trenéra a myslím si, že velmi dobře nakoupili. Protože novým hlavním trenérem se stal podle očekávání Jürgen Klopp. Mm-hmm. Vynikající trenér, takže nároďák povede tenhle ten fajn trenér, takže Němci mají jasno.
2: 20 milionů euro, co bys tím asi dělal, prosím tě.
1: No chtěl tě pozvat na to, no.
2: Jo, tak to jedině, no. To já bych mu pomohla to utratit, to zase jo.
1: To mám taky tušení, že by potřeboval brát měsíčně.

0: Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer.
1: Best of Millennium.
0: Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: jsme na konci.
1: Nezdálší mloučení a dál v hlavě tě mám.
0: 14 dní, 2 týdny se mnou vysílala Soňa Eden.
2: Ano. Je to
0: já
2: tak.
0: Ti za to moc krát děkuju.
2: No máš zač, počkej, ale od té doby, co jsou jako peníze, se neděkuje, to snad víme, ne?
0: Já ti moc krát děkuju. Jsi vypla mikrofon, musíš něho zapnout.
2: Takže já děkuju, že jsem tady mohla být zase s vámi.
0: Ale přijdeš, protože...
2: Ano, samozřejmě. Zase, já se prostě, mě vyhodíš oknem a já přijdu dveřma a naopak.
0: Někde, takže... kde plus minus před polovinou ano. Toho.
2: Ano, až si Magdi vezme zase dovču.
0: Tak, no. Já ti za to moc krát děkuju.
2: Já
0: co chystáš na víkend?
2: My jedeme do Strupče společně s Míšou Dinhovou a taky Martinem Hájkem, kde uděláme zítra velikánský mejdan na tamním koupáku, takže ve Strupčicích se budeme těšit, prosím vás, na vás. Jo, no a jinak se vidíme na sítích zatím, že jo?
0: Je to tak? Tak to sledujte. Já se těším, zítra hraju na svatbě.
2: No tak schválně.
0: Míše a Patrikovi Budkovým, teda do budoucna ještě mají svatboj zítra. Tak snad jako to jako nepoto.
2: Radek Budka. To je
0: já nejsem, Patrik Budka si bere Míšu a budou Budkovi,
2: jo, takhle, no to jo. Ježišmarja. Já si jenom zkouším, jak
0: Budko,
2: by to šlo.
0: Budko, kdo v tobě přebývá, že jo? No, vidíš to. No. Tak se na ně těším, zítra bude mejdánek. Já se loučím, ale hlavně...

0: Mějte se krásně skalabáči, užívejte víkend, mějte ho fantastický, počasí takový, jaký je, ale každopádně prázdniny v plném proudu, pokud jedete někam na dovolenou, tak samozřejmě klídek, pohoda, opatrně, ať vám to vyjde tak, jak prostě chcete. A jestli máte jenom prostě v uvozovkách volný víkend, tak ať je prostě krásný.
1: Ano. No a nezapomeňte už za malý okamžik, který náš Marty Hovorka a jeho milénium se na vás těší. Mějte se krásně, ahoj!
0: Ahoj! Radek Hrdina a

0: kysem za volantem po celé republice.
1: Tak kysáci, pozor na brněnskou. Ano, v Brně v Křenové ulici došlo k vážné dopravní nehodě, a to před malou chvílí. Potom také D1, 17,5 km ve směru na Brno, i tady se havarovalo. A ještě tady mám Karlovy Vary a ulici Sokolovskou, i tady došlo k dopravní nehodě, Ráďo.
2: Liberec, Zborovská, od nás je to všechno, přátelé. Teď už ale Martin Hovorka a miléniovky, a pokud jste doma, ne, u bazénu nebo nějaká grilovačka nebo něco podobného, voleme doprava.
1: Přesně tak.
2: Party začíná.
1: Ano. Peťo, Banko, dej si prosím tě i ty, jo? Volume doprava. Pa, pa, pa.
2: Ahoj, hezký víkend.

0: KIS počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až skoro jasno, později převážně oblačno, ojediněle slabé přehánky, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Zítra čekáme slunečný a teplý den bez srážek, teploty 24 až 29 stupňů.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Pokud pojedete na výlet třeba na motorce, tak pozor na radary. Za prvních 20 dnů fungování zaznamenaly třeba radary v Buchlovických horách na silnici první třídy číslo 50 celkem 236 přestupků. Nedošlo naštěstí k žádné závažné nehodě. Místo je oblíbené motorkáři a padají tady pokuty. Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu celostátní stav nouze kvůli rozsáhlým lesním požárům, které si vynutily evakuaci tisíců lidí. Francie kvůli požárům požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii, díky kterému budou v zemi nasazeny vedle českých a slovenských vrtulníků i 4 hasicí letadla z Chorvatska a Portugalska. Požáry zuří také na italské Sicílii a v Turecku. Výstrahy platí v Řecku. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Koupaliště v Libereckém kraji mají podle hygieniků většinou dobrou vodu vhodnou ke koupání. Kvůli zvýšenému množství sinic zůstává podle údajů hygienické stanice zhoršená kvalita jen na dvou místech na Českolipsku, v Máchově a Hamerském jezeře. Obě jezera zůstávají na třetím z 5 stupňů. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Letní přestávka ve Formuli 1 bývá pro piloty časem odpočinku a regenerace. To ale neplatí pro finského jezdce Cadillacu Valtteriho Bottase, který měsíční pauzu zahájí cyklistickým závodem u nás, v České republice. Společně se svou přítelkyní Tiffany nastoupí do podniku světové gravelové série v Hlinsku. To byly dnešní poslední zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: Pěkný dobrý večer, jak se to říká, po práci legraci a my tu na rádiu KIS máme to nejlepší z milénia, tak hezký poslech.
0: Milénium, best of milénium, každý pátek večer na rádiu KIS.

Pěkný večer, máme pár minutek po 18. hodině. S vámi už je Martin Hovorka, abych vás provedl tím dnešním miléniem, to znamená vzpomínky na 2000, taky muzika té doby. Mimochodem, víte o tom, že v roce 2000 jsme ještě neznali slovo selfie? To vzniklo až v roce 2002 v Austrálii, ale masovým fenoménem se stalo až při rozvoji prvních digitálních fotoaparátů. To byla doba, kdy jsme fotili takzvané selfiečka naslepo z natažené ruky, normálně na klasický foťák, a pak když se objevily i mobily s telefonem, tak jsme začali využívat takových těch zadních miniaturních zrcátek. Nějak se vám ten obličej tam podařilo dostat. No a samozřejmě nejčastější selfiečko po roce 2000, to bylo takzvané koupelnové selfie. Selfiečko v koupelnovém zrcadle, nebo na toaletě někde, nebo ve výtahu, co já vím. Každopádně to všechno je milénium. A já jsem si říkal, že bych si teďka mohl udělat selfiečko, abyste viděli, jak mi to tady sluší, ale ve studiu. Já to selfiečko dám k sobě na Instagram, na Marty Hovorka, a tím bych odstartoval dnešní Best of Millennium.

0: Ladíte Radio Kiss, my jsme klasicky při pátečním večeru ve 2000ovkách a to dnešní Best of Millennium jsme otevřeli selfiečkem. Já jsem tady říkal, že slovo selfie bylo poprvé použito v roce 2002, dokonce mohu dodat, že to bylo 13. září na jednom australském internetovém fóru, kde jakýsi uživatel jménem Nathan tam tehdy nahrál rozmazanou fotku svého rozseknutého rtu po divoké oslavě 21. narozenin a do textu napsal omluvný komentář. Promiňte to zaostření, bylo to selfie. A klasická australská angličtina je typická tím, že zkracuje slova, takže self, jo, a přidává koncovku IE, kterou tento národ používá v hovorové řeči pro tvorbu zdrobnělin. Takže vzniklo selfie a dneska to používáme jak na běžícím pásu. Ozval se jeden z našich posluchačů, který dokonce našel svá první selfiečka. Ahoj!
1: Čau Marťas, tak takovýhle starý fotky bych určitě někde našel, máme zálohovaný někde na počítači, to by si se divil. Hele, VGA rozlišení. A měl jsem telefon Nokia, která se otáčela, ta kamera byla na kloubu, ta se otočila, abys mohl fotit selfie. A nebo jsem měl Sony Ericssona a tam jsem ještě musel připojit ze spoda do toho konektoru zvlášť ten fotoaparát. Čau, Kazi.
0: Ještě, že se nám to už dneska páruje samo, protože tohle bychom nezapojili. Takhle technicky zdatní v roce

0: Další ohromná hudební vzpomínka dnešního večera, skupina Linkin Park a písnička Breaking the Habit.
1: Tak Marťa, tohle to je pecka, to už jsem slyšel 100 let.
0: A my vám tuhle hitovku připomněli v dnešním Best of Millennium. Za malý moment hrajeme Britney Spears, Royal Gigolos a čekají nás i Black Eyed Peas, tak ať se vám hezky poslouchá.

Best of Milan. Každý pátek večer na Rádiu Kiss. Be happy.

0: kuchu.
1: Pokud jste po roce 2000 patřili mezi fanoušky skupiny Caesar Sisters a bavila vás písnička I Don't Feel Like Dancing, tak dobře poslouchejte, protože tahle skupina se aktuálně těší velkému comebacku, dokonce vystupovali v londýnské O2 aréně, kde udělali záznam celé show a ta aktuálně vychází ať už digitálně, nebo klasicky na CDčkách i dokonce vinylech. Tak pokud jste teďka vzpomínali s námi na Caesar Sisters a bavilo vás to, tak si klidně ten nosič můžete pořídit a zazpomínat na jejich starý hity. No, už taky to je všechno víc jak 20 let zpátky. Tak, tady je Best of Millennium, píše posluchačka Petra. Nádhernou zprávu. Millennium byla krásná doba a pořád to pokračuje aspoň u mě. I když mi bylo v roce 2000 17 let, tak tyhle pecky, co pouštíš, jako by se čas zastavil. Díky za vaše rádio a za tento pořad. Petra nám přeje všem hezký večer a já na oplátku Petře bych teďka vybral nějakou další povedenou hitovku právě z období milénia. Co byste řekli na skupinu Black Eyed Peas? My zazpomínáme teďka na asi komerčně nejúspěšnější desku této kapely a to je album Monkey Business, což je deska, která upevnila pozici zpěvačky Fergie jako stálá členky skupiny Black Eyed Peas. A měl bych tady hit...

Radio Kiss, Best of Millennium a Royal Gigolos. Jejich celá kariéra a úspěch byly postavené na jednom osvědčeném receptu. Brali staré legendární rockové hity z 60. a 70. let a předělávali je do moderního energického klubového kabátu plného rychlých beatů. Tak to jsou Royal Gigolos, což je kapela, kterou rád pouštím na mejdanech, na kterých hraju a vystupuju jako DJ a moderátor. Konkrétně už třeba teďka o víkendu se chystám, přátelé, na anenskou diskotéku. Vra bude svatá Anna, takže se pořádají anenské diskotéky a anenské poutě a tak dále, anenské mejdany. A já zítra jednu dělám, normálně na hřišti. Stage bude, říkali, že prej bude v bráně, uvidíme. Každopádně je to v Posázaví, obec Krhanice. Oni tam mají odpoledne fotbalový turnaj a večer pak Dýzu. Takže já tam zítra budu mydlit tyhle ty retrohity, devadesátky, miléniovky, prostě tu muziku, která vás všechny baví. Takže kdybyste měli chuť a čas a jeli kolem Krhanice, zítra večer se můžeme tady sejít a třeba si udělat selfiečko. Tady je Britney Spears.

0: Je 19 hodin, posloucháte Radio Kiss, já jsem Martin Hovorka a mám tu pro vás Davida Guettu se Snoop Doggem.
1: Millennium. Best of Millennium. Každý

Radio Kiss a náš páteční hudební speciál Best of Millennium. Schválně, pamatuje si ještě někdo z vás, jak se chodilo pařit v pátek večer před takovými 20 lety na začátku milénia? To byla, panečku, jiná disciplína. Žádný messenger, žádný WhatsApp. Sraz se domlouval týden dopředu textovkou na 160 znaků a kdo přišel v 8 večer v Praze pod koně o 10 minut díl, měl smůlu a kámoše v klubu bez signálu už v životě nenašel. Tak pojďme si na tyhle ty zlatý časy bez dotykáčů zazpomínat. Dáme si pecku z roku 2000, to je vyloženě hymna Back in my life.

0: Vzpomínáme tu na diskotéky, na který jsme chodívávali před 20 lety. Tady je Best of Millennium na Kissu. A Groove Coverage, tak to je přesně ta muzika, která se na dýzách hrála před nějakýma dvěma dekádama. Teda, napsal mi Rek, že si vzpomíná na disko v Jeseníku, Mlínice se ten podnik jmenoval, a na místní krásnou barmanku Silvu. Teda, ročník 84 je Mirek, tak to je stejný jako já. Tak kolik dneska může být tý barmance? Pade? A to si určitě bude krásná, jestli pracovala za barem. To je to jako vybavuju, ne, jak mohla vypadat. Takže děkujeme Mirku za SMSku.
1: Tak hele, za mých mladých let se chodilo do Šestavic na závist. To byly diskotéky. Vešlo se tam 30 lidí a bylo tam 300 lidí. Ale to už je dávno.
0: Šestajovice, to jak se všichni se mačkali, protože chodilo opravdu spousta lidí na večírky, tak ještě jedna vzpomínka na diskotéku, která už nefunguje, ale bylo to místo, kde se lidé setkávali na konci pracovního týdne. Ahoj!
2: Ahoj Marťas, já jsem měl takový hrozně oblíbený hudební klub a ten se nacházel na Praze 6 na studentských kolejích Větrní a jmenoval se Klub Hvězda. A to byl tehda za našich mladších let úplně jako perfektní klub, prostě každý pátek byl úplně jasný program, kde se vždycky naše parta setká, kde budeme pařit. Tam to bylo úplně skvělý, skvělá hudba.
0: Kde jste se setkávali vy před 20 lety? Apka Kissu, nechte vzkaz, třeba se uslyšíme v éteru. Teď Kate Ryan.

Neuvěřitelný, jak to letí, ale tahle písnička je stará letos 26 let. Robbie Williams a Rock DJ. Já si úplně užívám to povídání s vámi, to vzpomínání na diskotéky, na které jsme chodili ve 2000. Já jsem si úplně za sebe vzpomněl, dneska si říkám, jak je pátek, tenkrát, že jo, jsem byl na Gimplu a vzpomínám si, že vždycky během pátečního vyučování jsme se domluvili, kam půjdeme večer s holkama a s klukama. Sraz, kdo to znáte v Praze, jsme mívali na IP Pavlova a šli jsme většinou do Radosti a pak se pokračovalo k Vltavě dolů, Karlovy lázně, takzvaný Karlovky a finále bylo v Dlouhé ulici v Kozičce. A Kozička funguje dodnes, takže to může být klidně místo, kde dneska zapazíte. Proč by ne? Když je pátek, tak užívejte večera. Za okamžik Kate Tracy na Kissu.

Rudolf Miller. Každý pátek večer na Rádiu Kiss. Life is too short.

Regresa mi na rádiu Kiss nám dohrála Thalia. Lidi, kysáci, schválně, co se vám vybaví, když se řekne Thalia? Tak někomu ty slavné české divadelní ceny. Pak taky někomu třeba to slavné auto nultých let, takový dělník českých silnic, Renault Thalia. Ale my tady u nás na Kissu máme jasno, Thalia je především absolutní královnou latinského popu a telenovel. A měla tady ten obrovský hit Regresa a my. Tak, přátelé, za malý moment zaspomínáme spolu s vámi ještě jednou na diskotéky a dokonce i na to, jak jsme tehdy uměli hospodařit s rozpočtem na takový jeden velký party večer. Tak vydržte, to si všechno povíme. Teď mám pro vás skvělou písničku. Sean Paul. I tohle je Millennium. Give it up to me. A bude i

0: Blinded by the Light, vyladíte Best of Millennium na rádiu Kiss. Vzpomínáme tu na nultá léta, na dvoutisícovky, kdy jsme vždycky v pátek po škole šli zapařit s kámošima. Ozval se posluchač s takovým finančním rozpočtem na víkendové večírky. I když, jak jsem slyšel tu zprávu, tak to je spíš vzpomínka na ještě dřívější dobu, řekněme na 90. léta, kdy se ty ceny pohybovaly trošku jinak. Ale i tak je to dobrý se jako zamyslet, s jakým rozpočtem jsme museli pro večírky hospodařit.
1: Takže ještě těm diskotékám, že se vracím. Takže máti mě dala, když jsem šel na diskotéku, 100 korun. 25 korun jsem zaplatil vstupný, pivo stálo 2,50 nebo 2,60. Marský stály 5 korunů. Petrý červený stály nebo hnědý stály 9 korun. No a 20 mi zůstala ještě v kapsi, takže já jsem měl drakák vidle a ještě jsem měl 20 na další den.
0: Přemýšlím, kolik v průměru stál takovej páteční večírek se spolužákama ze školy, když jsme šli někam. Já nevím, 400, 5 kilo. No takhle, vím, že jsem jako musel trávit hodně času na brigádě, abych si na tuto zábavu dokázal vydělat. Tak si dáme pecku Complicated a tady už je Avril Lavigne. Páteční vzpomínky na nultá léta pokračují a věřím, že vám udělá radost za malý moment třeba i Jason Derulo nebo taky Scooter, ty si budeme hrát po 20. hodině, tak buďte s námi.

tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku. Vaším parťákem pro páteční večer na Rádiu Kiss Martin Hovorka. Moc vás všechny zdravím a teď po 20. hodině hrajeme Tima Berga. Millennium.

0: Yes.
1: Yes. Come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: To nejlepší z 2000 ve 4 hodinách, každý páteční večer na Rádiu Kiss mezi 18. a 22. V miléniu nás bavila taneční muzika, taky takový sympatický pop rock, ale hodně jsme ujížděli i na R&Bčku a tohle to je důkaz, Kejmaro a písnička Farm Like You. Za malý moment budeme hovořit s jedním naším posluchačem, který právě teď směřuje do místa, kam jsme hodně začali jezdit po roce 2000, ale ještě ze všeho nejdřív tu máme další vzpomínku právě na nultá léta díky našim posluchačům. Ahoj a dobrý večer.
1: Čau Martias, tak já jsem narozený koncem roku 99, takže tím pádem jsem tady tyhle ty věci vnímal až tak okolo 4-5 let. Byť jsem vyrůstal na rockové a metalové hudbě, tak u nás aj zněli skutři. Takže to je jedna z mála věcí, kterou si aj pouštím, abych prostě oddechl a neposlouchal furt tu tvrdou metalovou nebo rockovou muziku.
0: Rocker poslouchající skútry, to je náš posluchač, který se ozval po 20. hodině, tak víš co, já ti teďka skútry zahraju, tady je pecka Maria, I Like It Loud, na Rádiu Kiss.

0: Radio Kiss a Best of Millennium. A pojďme právě teď do místa, kam se začalo jezdit hodně až po roce 2000. Do Chorvatska. V devadesátkách to úplně nešlo, protože zejména v té jižní části Chorvatska zuřila válka, ale i tam se to potom vyčistilo. My tam třeba jeli s partou kamarádů v roce 2005 autem do Splitu a už tenkrát vlastně vedla dálnice do chorvatského Splitu. Co se chorvatských dálnic týče, tak na tom si jako opravdu dali záležet a nestráceli ani minutu. Každopádně já mám teďka telefonu posluchače, který do Chorvatska míří. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Denisi, prosím tě, ty jedeš do Chorvatska, ale na kole. Co ti to napadlo?
1: Napadá každý rok, protože si potřebuji vyčistit hlavu a mám dlouhou dovolenou, jelikož jsem učitel, takže

0: já si to chci vyplnit nějak smysluplně a tak se vždycky vypravím na dlouhou nějakou takovouhle bikerskou výpravu. No.
1: Váš cíl v Chorvatsku je kde zhruba, si pojďme říct?
0: Ale někde nahoře na Istrii.
1: Takže sever, dobře, Pula a tam někde. Za jak dlouho se tam dá z Čech dojet na kole?
0: No, my jelikož jsme naložený, tak to vychází tak by oko 10-11 dní.
1: No jako na Istrii, když budu počítat, já nevím, z Prahy, to je kolik, 800 kilometrů třeba řekněme, 900.
0: No, by oko.
1: Tak to máš denně stovku, ale když jdeš 10 dní, to dáte denně stovku? Jak...
0: Hele, dali jsme teďkon dvakrát stovku skoro, dneska máme v plánu taky nějakých 95. Včera jsme dávali odpočinkovou jen 40 a ono záleží taky na převýšení a na počasí.
1: Jsou jako v dobrý kondici cyklostezky cestou do Chorvatska?
0: A jako hlavně v Rakousku určitě, tady jsou pěkný asfaltky i šotolinové cesty, dá se tady jet pěkně. Jako.
1: A teď jste teda, kolik vám ještě zbývá? Teď jste kde zhruba?
0: A teď jsme poblíž hranic se Slovinskem, něco projedeme Slovinsko, ještě nás čekají hory, protože nejedeme napřímo k tomu moři, nějaký kopečky taky jsou potřeba, to by byla nuda, takže nás čekají hory ještě, takže nám zbývá zhruba nějakých 350-400 kilometrů.
1: Tak přeju šťastný kilometry, ať potom vás baví, hlavně ta koupačka, to je takový jako ta odměna. No a já si myslím, že Denise, až se vrátíš 1. září do školy mezi studenty, budeš jim mít o čem vyprávět.
0: Určitě jako každý rok, no. A hlavně to je o tom nesedět doma na zadku a prostě se spakovat a vyrazit. Je to pěkný dobrodružství.
1: To si řekl krásně. Tak jo, díky moc za telefonát a ať se daří na cestě a přejeme spoustu zážitků z Rádia Kiss. Ahoj!
0: Ok, díky moc, ahoj.
1: A vám všem, kdo právě teďka užíváte letní prázdninové zážitky nebo míříte někam na dovolenou, tak hrajeme Doskokuji do kroku, další muziku z Millennia, Maniac a Joe Face.
2: Když hity Millennia, tak na Kissu s Martinem Hovorkou.

Radio Kiss vysílá v pátek večer hudební speciál Best of Millennium. Tohle je normálně soundtrack našeho mládí. Zpěvačka skupiny Black Eyed Peas, Fergie, ovšem na solové dráze, písnička Big Girls Don't Cry a za malý moment třeba Fragma nebo Flowrider. Tak ať se vám i nadále hezky Radio Kiss poslouchá.

Radio Kiss a já vám tady utírám takové nostalgické slzy celý páteční večer. Vzpomínáme na 2000. My jsme se tu z kraje dnešního večera bavili o diskotékách, o tom, jak se pařilo v 0. letech. Tak já teďka bych rád připomněl jeden zvukový teror, který přišel v roce 2000 a bez něho by tehdy nezačal žádný pořádný pátek. A to jsou plastové píšťalky. Takhle, kdo nezažil milénium, tak asi nepochopí, ale kolem roku 2000 se stala neuvěřitelná věc. Do módy přišlo pískání do taneční muziky, ideálně do techna. A nemluvím o tom, že by si někdo hvízdal narty. Lidé chodili prostě do klubů, na festivaly nebo na Czech Tech s opravdovou fotbalovou píšťalkou na šňůrce kolem krku a jakmile tam DJ pustil nějaký parádní hit, tak stovky lidí na parketu začaly zběsile pískat do rytmu. A dokonce jsem si vzpomněl i na jednoho německého DJe, ten si říkal DJ Alligator, a ten na tomto nesmyslném fenoménu postavil celou svou kariéru a dělal pískací písničky. A měl ohromný hit v roce 2000, The Whistle Song, v překladu pískací písnička, a ta totálně zbourala evropské hitparády před 26 lety. Tak si pojďme dát The Whistle Song, pískací písnička a DJ Alligator na Radio Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss a my si tu společně užíváme poslech těch největších hitů milénia.
1: Nazdar Marty, teda těma husanama, těma Bangra Nights si mi udělal fakt radost. Já mám husinu jak prase, ale díky moc, chlape, čau Venca.
0: Jedna pecka za námi, Husan se jmenovala. Další před námi, ta se bude jmenovat Big City Life. No a přátelé, písnička od Matafix, kterou teďka uslyšíte, tak to je z roku 2005. Schválně, kolik vám bylo v roce 2005? To spočítáte tak, že od svého současného věku odečtete 21. Tak snad se někteří z vás nedostali do mínusu.

0: Radio Kiss. Radio Kiss. Filmové tipy.
1: Na Prima Plus nově uvidíte dokumentární krimi s reálnými policisty, kteří chrání naše bezpečí. Jak vypadá den ve službě policie České republiky? Žádné hrané scénky, prostě reálný dokumentární projekt, kdy vůbec poprvé budeme moci zblízka sledovat skutečnou práci pražských policistů přímo během výkonu jejich služby. Podíváme se k dopravní policii, hlídkové službě nebo na kriminálku. Speciální pořádkové jednotky uvidíme v průběhu zásahu při zatýkání nebo eskortu nebezpečného zadrženého. Syrovou realitu pražské policie uvidíte v seriálu Ve službě jménem zákona na Prima Plus. Pro KIS Katka Čepelíková.

0: Páteční devátá večerní. Doufám, že opékáte busta a že máte díky rádiu Kiss dobrou náladu.
1: Millennium. Best of Millennium. Každý

0: Vojta, ahoj, čau! Tady je Radio Kiss a v pátek večer v našem vysílání platí jediné. Milénium, milénium a zase jenom milénium. Až do 22. hodiny jede a pokračuje náš hudební speciál Best of Millennium. Teďka nás čeká zpěvačka, která začínala v 0. letech. Je to Rihanna. Mraky muziky měla, já vám pustím její písničku Disturbia. Mimochodem, teďka se dává s novou muzikou docela na čas, i když údajně se prý blízká na lepší časy. Takže si o tom třeba něco řekneme víc za týden, až bude další díl tohoto pořadu. Každopádně já jsem chtěl teďka, co se Rihanny týče, mluvit o ní v té souvislosti, že ona je nejenom zpěvačka, ale také majitelka jedné z nejúspěšnějších kosmetických značek na světě. A aby ty své rtěnky podpořila, ona fakt ten marketing má zmáklej, tak ona na veřejných akcích velice často svého partnera si takzvaně značkuje, líbá ho na tvář a nechává mu tam výrazné otisky své rtěnky. Fanoušci tento motiv jako často napodobují třeba při psaní romantických dopisů a přáníček svým partnerům. Jo, to holky dělají, že prostě líbnou ten papír. No i když dneska. Spíš v 90. letech jsme to dělávali, nebo holky to dělali, ale bylo to samozřejmě moc hezký, rozbali takové přáníčko a tam ty obtisknutý rty. Takže je dobře, že Rihanna to používá i v roce 2026, ten otisk svých rtů. Pojďme si zahrát a vy, pánové, zkontrolovat tváře, pokud se teďka domů vracíte, já nevím, z večeře nebo z nějakého mejdanu s přáteli, tak zkontrolujte, jestli tam nemáte otisk, jo, co kdyby náhodou, ať nemáte zbytečně doma problém.
1: Když hity milénia, tak na Kisu. Na Kisu.

0: Posloucháte Radio Kiss a v souvislosti s Rihannou jsem tu před malým momentem mluvil o absolutním vrcholu romantiky přelomu 90. a milénia. A to byl okamžik, kdy holky obtiskly rty namalované rtěnkou na dopis jako pusu. I když se v nutých letech už pomalu rozjížděly e-maily a první SMSky, tak klasické papírové milostné dopisy měly pořád obrovskou váhu a právě ta rudá nebo růžová pusa na konci dopisu nebo přes lepící klopu obálky, to byl jasný vzkaz, že to holky myslí vážně. Dokonce tomu v Anglii říkali, měli takovou zkratku pro to, SWAK, neboli Sealed with a Kiss, což v překladu znamenalo spečetěno polibkem. Oni pak samozřejmě přišli ty lesky na rty, takový, jak se to třpitilo hodně, nebo jak to bylo různě s tou příchutí, že jo, ta tubička, kterou si holky natírali rty, teď to vonilo po třešně, po malounu nebo po vanilce. Pak když ty rty obtiskali ten papír, tak to vypadalo spíš jak když to umazali od langoše. Že kam se hrabou tyhle ty lesky na rty vonavý na klasickou rudou rtěnku, to najednou jako zmizelo prostě v těch nultých letech. Každopádně jsem rád, že jsme tady spolu s vámi mohli zazpomínat na i tento krásný moment, který tady byl zhruba před čtvrtstoletím. I naše posluchačka vzpomíná. Ahoj!
1: Ahoj všichni, moc vás zdravím. No samozřejmě, že my jsme měli taky vychytávku. Já nevím, jak jiný holky, ale já jsem teda určitě vždycky namalovala pusu rtěnkou a dala na ten dopis krásného hubana. Tak si mějte hezky, čau kysáci.
0: Ty jo, taky líbala dopisní papír, tak máme to spečetěný. Jdeme na muziku, tady už je Verona a za okamžik třeba Junior and Senior, tak ať se vám Kiss v pátek večer skvěle poslouchá. Bude 9:30.

0: Konečně si tu děláme v pátek večer radost písničkami, na kterých jsme vyrůstali. Tohle byly Junior and Senior a pecka Move Your Feet a potěšila i Honzíka, který se nám ozval. Ahoj!
1: Čau Marťas, tak tím vlastně hodně potěšil, na tomhle jsem vyrůstal, když mě bylo 16 roků. Tak jsem, hej, čau, čau.
0: Taky máte nějakou písničku, co by vás potěšila? Dejte vědět přes apku Rádia Kiss, já vám ji zahraju. Nejprve ale Stromaj.
2: Millennium. Best of Millennium. Každý pátek večer na Rádiu Kiss. Be happy.

0: Muzika našeho mládí, to je Best of Millennium na Radio Kiss každý páteční večer. Budeme si hrát Jennifer Lopez, ovšem důležité je také si říct pro koho, to už ale řekne naše posluchačka Martina, ahoj.
1: Ahoj kysáci, bude to pro mě a pro Ráďu, dneska jsme se sešli u mě, popíme, drbeme, chlapí, ženský, je to na prd, řekli jsme si, že jsme si zbyli. Takže pro nás dva, pro všechny do rádia a pro všechny svobodný, nebojte, jednou se někdo najde.
0: No, nic si z toho nedělejte, pokud jste solo, i Jennifer Lopez musí tento stav nějak zvládnout, protože ona teď je single po rozchodu s Benem Affleckem. Dáme si její písničku Get Right, možná si vzpomenete i na ten videoklip k té písni, ve kterém J.Lo hrála hned 8 různých rolí najednou, byla v něm za DJku, barmanku, plachou holku nebo go-go tanečnici. A taky v tom klipu se objevila malá holčička, která tam celou dobu tancovala s MP3 přehrávačem v ruce. A to byla ve skutečnosti tehdejší nevlastní dcera Jennifer Lopez, malá Ariana, jejímž tátou byl zpěvák Mark Anthony. A právě i s tímto zpěvákem J.Lo tehdy dost randila. No tak... To jsou všechno vzpomínky už jenom, no, na 0. léta, je to dávno, je to přes 20 let. Ale písničky, ty si pamatujeme dodnes a toto je jedna z nich, ohromný.

Ladíte Radio Kiss a já jsem tady zhruba před hodinkou mluvil o tom, že se možná taky opékají dneska busty, jo, a tady dokonce se ozval Milan, že s celou partou teďka sedí u táboráku a že si užívají opékání špekáčků. Akorát jim prej došla hořčice. Takže kdybyste někdo měli v okolí pyšel na Benešovsku aspoň půl kelímku plnotučný, tak prej nepohrdnou. Každopádně my tu máme Best of Millennium, ještě pár pecek tu mám nachystaných, teďka třeba Day and Night a Kid Cudi, bude i Nelly Furtado do 22. hodiny. No a protože tento čas už 100% voní víkendem, jo, tak někteří buď to grillujete, ale někteří třeba zrovna teďka stojí před zrcadlem, ladí outfit na večer, anebo už sedí s přáteli v autě a míří někam ven z města. Prostě ideálně, kysáci, hoďte starosti z pracovního týdne za hlavu a právě je teď ten moment, kdy oficiálně začíná volno, páteční večer v plném proudu a já mám pro vás další vyloženě klubový soundtrack milénia, pecka Day and Night. Já jsem Martin Hovorka a děkuju, že jste dneska ladili Best of Millennium, tak opět za týden.

0: tady repovali pro naše oslavence jako Libory Vítězslavy Magdalény a teď máme na řadě Kristýnky. Takže chcete nějakou konkrétní pozdravit před tím mým výkonem?
1: Já bych rád pozdravil Kristýnu Zachařovou, všechno nejlepší Kristy, dále Kristýnu, mojí sestřenici na Slovensko a Kristýnku, moji kamarádku do Švýcarska.
0: Tak my to shrneme prostě do všech Kristýnek, co teď ladí.
1: Ano, do všech Kristýnek, co teď ladí.
0: Přesně to zní zvláštně. Zdravíme do všech Kristýnek.
2: Do všech Kristýnek zní špatně.
0: Ano, uznávám. Zdravíme všechny Kristýnky. No, včera jsem usedl k našemu počítači a říkal jsem si, mám plán. Totiž uděláme to tak, že já budu mít nějakou hlavní sloku, no, ale tak refrén, ten bude společný.
1: Tak jsme se tam domluvali, jo? Že včera, no, takže já počítám s tím, že...
0: Jasně, že se jako na refrén,
1: no, jasně,
0: připojíte.
1: Jasně.
0: Takže jsem vymyslel hudbu, samozřejmě jsem si půjčil něco od AI, text jsem dal dohromady. Zkrátka pro Kristýnky tu mám píseň, ale prostě zpívat do ní nemůžem.
3: No tak, co se dá dělat?
1: Tak můžeme do ní aspoň repovat?
0: Schválně, jestli poznáte, že to je můj hlas.
1: Tak schválně, jdeme.
4: Dneska je ten...

0: 5.
1: To měl být tvůj hlas, Romane. Tak jestli je tohle tvůj hlas, tak celou dobu předstíráš jinej teďka. Jsi, nepřised si s kámoše, když to dělal.
2: Lidi, to je duo Yamaha, šlágr, všechno dohromady v jednom tohle.
1: Ty jsi udělal remix na remix.
2: To
1: ale
2: strašný.
1: Já věřím, že to Kristýny oceně.
2: Holky, nezlobte se, já nebyl schopný nic lepšího vymyslet.
1: Kristýnky, je nám líto, ale zkusíme to zase příště.
2: Já vím.
1: No.
2: Za rok.
0: Raní kis. Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss.
1: Co vás zaujalo na netu dneska?
2: Tak panové, já jsem tady našel velmi zajímavou informaci, že v Česku se rozmáhá trend knihovny věcí. Chodíte do knihovny?
1: Ne. Bohužel ne, no.
2: Ne, no jako jasně, ale teď si představte, že byste tam šli a mohli byste si půjčit ne knížku, ale cokoliv, co potřebujete, třeba nevím, vrtačku nebo nějakou hru, nebo prostě nějaký hudební nástroj. A to právě teďka trend, v Británii už je toho prostě strašně moc po celý Anglii a v Česku se to začíná rozmáhat.
1: Člověče, to je dobrý.
2: No, takže nemusíš si kupovat třeba ten šicí stroj. Ano, ne, že by si to chtěl koupit, ale třeba pro svoji paní.
1: Zrovna tu vrtačku třeba, tyhle
2: věci. Ale tu
1: věci,
2: vrtačku,
1: jo.
2: Přesně, no. A je to skvělý, protože to stojí pár korun, vyloženě jenom jako takový jako symbolický. Ale ty jako se smíješ, co tě napadlo?
1: Ne, jakože zrovna tady ty nástroje si půjčit můžeš, ne?
3: No, asi jo.
1: To není tak, že to musíš vždycky kupovat. Určitě jsou nějaký pronájmy
3: toho. Jde to půjčit třeba v hobby marketech a jo, takhle, ale jestli je to obecný, kde si můžeš koupit, půjčit úplně všechno, třeba cokoliv. Dvě židle, že jo, tak je to super.
1: Dobře, dvě židle, ano.
2: A vem si, že k tobě přijde návštěva a ty úplně potřebuješ půjčit pár židlí, pár talířů a tady ještě nějaký prostě
1: jo,
2: to.
1: Zajímavý.
3: Hezky. Se mnou zamíříme do Číny, kde tři opilí kamarádi, protože byli opilí, tak tlačili auto, aby ho dostali domů. To je super nápad. Mně se to strašně líbí, jako znám to, kdy někam jdu autem, dám si drink a potřebuji auto dostat domů. Druhý den si pro něj jdu. Ne, tentokrát ho budu tlačit.
1: Kdo je v tu chvíli řidič? Ten, kdo drží volant? Musím, ne?
3: Ale on je venku z auta, on má přes okýnko daný kam
1: to
3: ruku.
1: To by mě zajímalo, jak by se tohle řešilo. Jako no,

0: Tam ale jak by jeli přes dálnici.
1: A tohle je velký. Gangnam Style dosáhl dalšího milníku, jenž se zapíše do historie. Jak píšou novinky.cz, slavný hudební videoklip jeho korejského repera vystupujícího pod jménem Psy se stal prvním K-popovým videem na YouTube, které překročilo hranici, a teď pozor, 6 miliard shlédnutí.
0: Brďo.
1: 6 miliard.
0: No, tak to je teda, to je Gangnam Style.
2: Opa, Gangnam Style.
1: 15. července to vyšlo, roku 2012. To je to.

0: Psy na rádiu Kiss. Takže potřeboval 14 let, aby nazbíral 6 miliard shlédnutí na YouTube. A pak je tu ještě někdo, komu stačilo 10 let, aby získal 17 miliard shlédnutí.
1: Kdo?
2: To počkej, on je někdo jako ještě víc než Psy,
0: jo? Jo.
2: To není možný,
0: 17
2: ne?
0: miliard za 10 let.
1: Ego, ne, to ne, to ne.
0: Žijeme ale brás, no.
2: 17. A bavíme se o posluchačích nebo o penězích? Za 10 let.
0: No, shlédnutí, no, ludovecká to taky bohužel není, teda.
1: Není, no.
0: Tak vám to teď řeknu, jo.
1: Tak Pitbull?
0: Ne,
2: jo. No jasně.
0: Baby Shark, 17 miliard.
2: Ty brďo.
0: Jak se stát milionářem, viď, během chvilky?
2: Prostě nějakou hezkou dětskou písničku.
1: Hmm. Tak ono, jak ti to jede furt na těch televizích doma, jo. Tak to sbírá potom.
0: Tady tomu se vůbec nikdo nediví. Ranní Kiss. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: To je to nejlepší z našeho vysílání. Raní kis.
1: Ale teď otočíme list, protože tohle bude velký víkend. Světový víkend, festival největší, nejlepší elektronické taneční hudby. Tomorrowland již po druhé.
2: A dneska tam budou opravdu velký jména, jako například Alok, Hardwell, Alesso, Bibi Rexa, Fisher anebo Alan Walker.
1: Co se týče nás tří tady kluci, tak jenom jeden jediný z nás byl na Tomorrowlandu, viď Alexi?
2: Ano, musím říct, že to byl neuvěřitelný zážitek a všichni by si to měli aspoň jednou zkusit se tam dostat, protože to stojí za to neskutečně.
1: Heleď, a teď tam bude další, náš velký parťák, kolega, kamarád.
2: Největší pařmen.
1: Největší pařmen. Který celou noc cestoval i s dalším rádiovým kolegou. Možná si někteří, co jste poslouchali Kiss Jižní Čechy, budete pamatovat na Toma Herbera.
2: Jo!
1: Kluci teď jedou spolu právě do Belgie na Tomorrowland. Hele, zkusíme to. Spojíme se s nima.
2: Zkusme.
1: Jak jsou na tom a hlavně, jestli už dorazili.
3: Nazdar, kluci!
1: Tak co, kluci, jaká je cesta? Kde jste právě teď?
3: No, já jsem na masáži.
2: Počkej, ty už jsi jako tam v té vesničce?
1: Tajská masáž.
3: Ne, mně se hrozně líbí, jak Vašek má v sedačkách to auto schovaný ty masérky.
4: Ježíš, to musí být skvělá cesta.
1: Oni si vezou Irenku z České republiky normálně, tyjo, masérku.
3: My vás, kluci, zdravíme, vlastně nás pět chlapů v éteru, to je neskutečný, protože já jsem tady vlastně s naším bývalým kolegou Tomem Herberem a musím říct, že cesta s ním je naprosto úžasná. Jestli teda máme chvilku času, on má nádherný zážitek ze záchoda, já jsem z toho ještě teď hotovej.
1: Začínáme dobře, no Tome, super. Zajímá nás to, co se stalo, prosím tě.
3: No tak jako vesničani jedou na výlet, jo?
1: No.
3: Takže já jsem přišel na záchod a teď jo, říkám, krásně čistý prkínko, tak to mám rád, ne? Takže si sedneš, a ono bylo mokrý, úplně mokrý, ne?
1: No.
3: Tak jsem vyskočil z prkínka, říkám, to je prostě, jsem si sedl, je tam někdo, že jo? Nachcel s proměnitým a já si do toho sedl, ne? Tak jsem teď vedle máš ten roll-up na ten toaleťák, ne? Tak jsem to vyroloval, teď jsem si to vyleště, ucel jsem si nohy, ne? Říkám, já mám mokrý stehna ze zádu. Teď jsem to celý vyroloval, že jo, tohle, utpoutil jsem si to, v klidu jsem si sedl, vykonal jsem potřebu, ne? A teď vykonáš potřebu a chceš rolovat ten toaleťák, ale on tam žádnej nebyl. Jo.
1: Klasika.
3: Já jsem si ho vyroloval na utření toho brkínka, ne? Takže v tuhle chvíli začala trochu panika, ne? Naštěstí jako jsem teda v kapse měl kapesníčky, takže armád jsem se utřel, všechno v pořádku, spláchnu, teď se zvednu. A to prkínko se začalo leštit, začalo se točit, začalo se čistit.
2: Samo.
3: Takže já jsem zjistil, že nebylo samozřejmě počuraný, ale bylo krásně vyleštěný a jenom bylo mokrý od toho, jak ten stroj to vlastně umyje rovnou, že jo, ten záchod zase po každý. To vlastně nesvíčan, no. No a já jsem se šel potom umej kluci taky, aby se měli na ten Tomorrowland čistý a je nám
1: ale opravdu, dva vesničani vyrážejí na Tomorrowland, tyjo.
2: Jako mít látkovej, teďkon takovejhle látkovej kapesník v kapse, to chceš.
1: Hele, ale kluci, my tady teď o vás mluvíme, myslíme, protože si představujeme, jaký to je a když si vezmeme to, jak jste začínali oba dva na diskotékách, na těch nejmenších, který existovali, ale už tam jste dělali velký věci, že jste byli schopni rozhýbat spoustu lidí a nebyla to jednoduchá práce, co si budem povídat. A ještě navíc Vaškovo cesta, kdy se stalo z toho běžného DJe klukem, kterýho si zvou velký legendy, jako předskokaná, hraje před vyprodanou O2 arenou a tak dále. A teď si vemte, chlapi, že vy za chvilku projdete ty brány největšího elektronického festivalu s taneční hudbou. Musí to být mazec. Máte husinu snad už teď, ne, Vaši? Jak to cítíš?
3: Hele, úplně všude husina, to se nedá ani popsat. Člověk je tak natěšený, na to, že jsme vlastně prakticky nespali, protože jedeme celou noc, tak už máme jako chuť pazit, jo? Že člověk už by prostě na to vlítul, na tu main stage, která se teda otvíráš po 12. odpoledne, ale ta energie je neskutečná, euforie.
1: Vašku, Toma, povídej, Toma.
3: Já jsem vlastně, že jo, byl v rádiu taky 23 let.
1: Ano.
3: A roznou dobu s váma, vy to víte, že jo. A na tu Tomorrowland jsem vždycky chtěl vyrazit. Vždycky to byl takový ten sen, kde se spodíval třeba, já nevím, prvně na YouTube, že jo, když začínal YouTube a říkal si, ty jo, to je festival, tam bych se někdy chtěl podívat. A mě vlastně před 14 dníma bylo 50 a v 50 letech si to jedu splnit.
1: Ale teď dávali Tomorrowland video oficiální ven o starých lidech, který jezdí na Tomorrowland.
2: Jo,
1: viděl jsi to?
3: Já jsem viděl... starých lidech!
4: Prosím tě, slumi je, Romane.
2: Já jsem viděl ty starý lidi, když jsem tam byl, ale zase to bylo krásný, protože tam byl třeba jako celý pár, který, já nevím, jim bylo třeba přes 70 a
1: právě
2: měli,
1: tyhle takhle
2: měli
1: starší,
2: milion všech těch náramků jo, z každého ročníku, že očividně tam jako bydlej asi.
1: Neboj to, ty v tom záběru nebudeš.
3: A
1: myslím,
3: že tam budou takový 4- až 40-letý mladíci jako
4: ty. Dobře, ty dobrá smeč.
1: Za 6 let tam pojedu, ale. No.
3: My jsme si to krásně vykulatili, protože já jsem říkal, že to dám ke 40-tinám, který mám příští rok, tom k 50-tinám, takže my tam budeme kulatý oba dva, moc se těšíme, samozřejmě vám budeme posílat nějaký hezký videa, fotky, nafotíme vám nějaký brazilky, kluci, jo.
4: Prosím, masérky. Vašku, Tome, mě by strašně zajímalo, každý z vás, na koho se nejvíc těšíte v tom programu velkým?
1: Jedna hvězda, na kterou se top nejvíc těšíte.
3: Hele, tak za mě je to Armin van Buuren, protože on vlastně už je teď druhý víkend, minulý týden byl první a Armin to tam totálně zboural, mě jeden z nejlepších setů, takže on je to těžký, jestli Armin nebo Dimitri Vegas nebo Timmy Trumpet, ale je problém, že Dimitri Vegas hraje ve stejný čas jako Timmy Trumpet, tak se musíme potom rozhodnout, na který ho vyrazit. No. Já to mám jasno. Já se nejvíc těším na Davida Getu, který tam nebude.
2: tak doslucháte aspoň.
1: Kluci.
3: David Geta byl minulý víkend a já jsem si myslel, že je i tenhle víkend a on tenhle víkend není, takže po Davidu Getovi číslo 2 je člověk, který tam vlastně bude v historii Tomorrowlandu úplně poprvé, a to je Calvin Harris. Calvin Harris bude, ten nás postaví všechny do latě. Calvin,
1: ano, Calvin, můžeme hned, ten tě postaví. Kluci, máte boží náladu, máme radost z toho, že jste se tohle dočkali. Opravdu užívejte i za nás všechny fandy taneční muziky, posluchače. Tohle byl Tom Herber, DJ Basslicker. Takhle, možná bychom jako měli říct, dávejte na sebe pozor. Ne, vůbec ne, udělejte tam hostudu, hostudu, bordel, binec, ať to stojí za to.
4: A všem říkejte, že jste z Kisu.
1: Jo.
3: A kluci, příští rok na Main Stage Kiss Party Live, já to domluvím s Tomem.
1: Yes. Mějte se, ahoj, dobře.
0: Raní Kiss. Raní Kiss. Každý všední den od 6 do 10. Let the beat control your body.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Raní kis.
1: S nabitou brokovnicí je dneska připraven ulovit raní kachnu neboli nějakou raní dezinformaci posluchač Milan. Milané, ahoj.
2: Tak Milane, slyšíme se?
3: Zdravím, jo, slyšíme, ahoj.
2: Ahoj, tak prosím tě, nebudeme to prodlužovat, rovnou nám řekni, co podle tebe byla raní kachna.
3: No, podle mě to bude ta apka, co ti z displeje udělá fotovoltaický článek, aby ti nabíjet mobil.
2: A to si myslíš, že prostě jako je nemožný. V dnešní době je prostě umělý inteligence a všechny těch technologií, je to logický. To
3: ale udělá inteligence, umí spoustu věcí, zblbnout člověka, ale tohle asi ne.
2: Jdem si to poslechnout.
4: Nový český startup Solarphone oznámil vývoj aplikace, která má při zamčeném displeji proměnit obrazovku telefonu v solární panel a postupně tak dobíjet baterii. A neb čím déle bude displej zamčený, tím více energie má telefon získat.
2: Takový práce to Terce dalo a no. Patrikovi, co to vymýšlel. A ty to takhle pokazí, že nám řekne, že to je kachna?
5: Ach jo.
2: No, máš pravdu, no. Ty, ale dobrá věc by to byla, mít nějakou folii, kterou nalepíš a automaticky bys to byl jako solární panel.
5: Nedivil bych se, kdyby za chvilku se to opravdu vymyslelo.
2: To jo. Milane, balíček je tvůj, posíláme tričko a další věci. Tak jo, šťastnou cestu.
5: Gratulujeme.
2: Ahoj.
0: Raní kis.
6: Každý všední den od 6 do 10. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.
1: Co kdyby za váma dneska po vaší pracovní době přišel šéf, položil klíčky na stůl od kanceláře a řekl by tak a od pondělí to máš tady na starosti, od pondělí se stáváš ředitelem, nebo dokonce třeba i majitelem, to je jedno, by vám to nechal celou firmu. Co by byla ta první reakce nebo ty první kroky?
2: Ty bláho, já bych si dal asi výpověď.
3: Asi v první řadě bych si říkal nechat velký šéf, všem bych zvedl asi žolt, nějakou tu groš, dal bych jim placenou pauzu na záchod, jako na velko. Wow, to je veliký.
4: Jelikož jsem ještě nebyl na dovolený, tak já bych si okamžitě vzal aspoň 14 dní dovolenou někam do Karibiku.
5: Tak já bych mu řekla, moc ti děkuji, klíčky si nech, moje duševní zdraví je mi přednější a předej to radši někomu jinému. Tohle, na tohle to já nemám a nechci.
6: Po cestě mu bych došel do hračkářství, vykopl všechny Pokémon karty.
7: Já bych toho bývalýho šéfa vykopl, prodal firmu a jel třeba na Zanzibar a tam bych zůstal.
8: V první řadě to by asi letěl šéf.
1: Pojďme na výherní kousek.
9: Já bych se asi zbudil s rukou v nočníku.
1: Ano, a my mnozí taky.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: z našeho vysílání. Odpolední jam.
1: Na Kissu vám teď povíme o zážitku, který opravdu jako nechcete. Jo, nechcete. Když už jdete do luxusní restaurace, zaplatíte si za luxusní jídlo a to michelinské restaurace jsou. To zase, co si budeme povídat.
2: No potom to je, že jo, prostě.
1: Ano, ano, prostě nějaký ten kulinářský zážitek chcete mít. No tak zkrátka počítáte s tím, že dostanete opravdu kvalitu. No a to se ne vždycky povede. Ale nebojte se, není to tady u nás v České republice. Tohle se stalo v Jižní Koreji, o čem vám budeme povídat společně s Ráďou. Protože tam se totiž takový jako luxusní zážitek změnil poměrně jako ve skandál.
2: Dá se říct horor.
1: Ano.
2: Pomalu.
1: Protože majitel téhleté dvouhvězdičkové michelinské restaurace, dokonce dvě ty michelinské hvězdy měl v Jižní Koreji, tak dával jakýsi takovou tajnou ingredienci do toho jídla, která tam rozhodně tedy...
2: Což jakoby očekáváš takovýhle restaurace, že tam bude něco jako navíc, že ano. To tajemného. Ano.
1: Jenomže on tam dával věci, které se opravdu neservírují. Jsou to tedy konkrétně mravenci, jedovatí mravenci a ještě navíc byly plný těžkých kovů. Jo, úplně extrémní množství prý obsahovali, když potom dělali nějaké testy. Takže tady tomuhle tomu majiteli teďkon hrozí normálně vězení, protože v Koreji jsou velmi přísná pravidla, co se týká vůbec jako jídla. A mají tam povoleno asi zhruba nějakých 10 druhů hmyzu, mezi ně patří nějaký kobylky a nějaký červí.
2: Něco jedlejšího.
1: Ano,
2: prostě.
1: Ano, něco jedlejšího, ale rozhodně ne tedy mravenci. Ty tam nejsou a teď mu hrozí za to vězení. A samozřejmě obrovský skandál a restaurace bude mít nejenom odebrané ne ty hvězdy, ale věřím, že i spousta zákazníků.
2: Možná i zavře, že jo, ale ano. Tak jako samozřejmě ten může být jenom rád, že to je v Jižní Koreji, ne v Severní, no to, v Severní, tak tam dostalo nařízení a ty mravenci ho sežerou.
1: No, to ano, to
2: tam
1: je
2: by
1: možný.
2: To bylo asi trošku jinak.
1: To je možný, takže pozor na to, kam půjdete třeba dneska večer na Véču.
2: Jo?
1: Jo.
2: Tak porozmýšlejte a nechte si chutnát.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Máme tady jeden takový prýma prázdninový zážitek, kdo by prostě ho nechtěl zažít, že jo?
2: No, je to tak.
1: Jo? Takové letadlo společnosti EasyJet, hromada z vás cestuje, nebo cestovalo, cestovat bude třeba o letošních prázdninách a možná zažijete to, co zažili vlastně cestující mířící z Tenerife do anglického Liverpoolu. Hmm. Kvůli hromadné bitce na palubě se muselo letadlo vrátit do výchozího bodu.
2: Umíte si představit, jak to tam asi muselo vypadat? Teď si vemte, že v klidu sedíte, dáte si na oči takovou tu škrabošku, ten polštářek a chcete spát a najednou mám jedna prostě přijít. Lítne.
1: Prostě vám někdo natáhne prostě. No a už to jede jak v grotesce, každej s každým.
2: Přesně tak. No. Tak přesně to se stalo právě na palubě tady toho letadla.
1: No. A i přesto, že stevardi a stevardky to chtěli uklidnit, včetně kapitána, konflikt byl natolik intenzivní, že pilot se krátce po startu musel nad Atlantikem otočit, aby znovu přistál na Kanárském ostrově, protože s lidmi, kteří se zúčastnili této bitky, nebylo vůbec jako...
2: Domluva žádná.
1: Žádná domluva.
2: No, a ty jsi říkal, kolego, že by si to velmi rád zažil.
1: Jako promiň, že to bude vtipný.
2: No to velmi, velmi vtipný. Takže klidně si na to můžeme zahrát, jo? Ty budeš letadlo a já tě budu mlátit. Co? A poletíš tady, uvidíš.
1: A ty budeš mlátit.
2: Ty poletíš ze schodu tady, že nebudeš vidět, čí jsi.
1: No ne, tak zase jako říkám si, že prostě to jsou věci, které já nikdy nepochopil, proč ty lidi jsou takhle jako agresivní, kvůli
2: jen,
1: čemu?
2: Jen tak nezažiješ. No těžko říct, no. Třeba si nechtěl někdo přesednout, nebo víš, těžko říct, kvůli čemu to.
1: Vzhledem k tomu, že mířili z Tenerife, který je oblíbený mezi anglickými vlastně...
2: Turisty.
1: Turisty do Liverpoolu, Anglie. Tak si myslím, že tady je to velmi jednoduchý odvození, jako Angličani rejdou pro ránu daleko.
2: No jo, možná to je fotbalu třeba, člověče.
1: Hlavně, když mají vypito, chlapci.
2: No to je.
1: Tak bacha na to, tyhle to totiž bude stát peníze, celý let jim bude, no jo, dán úraze.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Slibovali jsme, že vás vezmeme na kafe a kávu si společně teďkon můžeme vychutnat právě skrz éter Rádia Kiss odpoledního Jumpu. Pokud jí máte, zamíchejte, promíchejte. Pokud máte Turka, teď nemyslím toho politika, to bych vám nepřál. Tak přátelé, klidu, jo?
2: Ano, vychutnávejte.
1: A vychutnávejte.
2: Ano, my vám totiž tady představíme jednu takovou jako hodně speciální kávu, kterou já teda ještě nikdy v životě neměla, ale toužím potom si ji jednou dát, možná se mi poštěstí, uvidíme, jestli budu mít cestu do Japonska, protože ta se dělá právě v tamní kavárně. A je netradiční tím, že se podává v pohárku, který je nachlazený na minus 85 stupňů, jo? Mm-hmm. Do toho se dá kola, espresso a taky kávový kostky ledu, který se tam vlastně začnou jako roztápět v tom, jo. A má to výjimečnou chuť, má to výjimečnou pěnu a vypadá to teda moc dobře. Pro milovníky kávy, ty by si tam přišli rozhodně na svý. A já musím říct, že jsem podobný zážitek měla v Brně, protože tam je totiž jeden takový bar a mají tam udělanou velikánskou lednici, do který tě zavřou a máš tam panáky, který jsou udělaný z ledu. A ty vždycky vypiješ toho panáka a třískneš s tím vozem a rozbiješ ho. Je to báječný, hlavně když máte vztek.
1: A já se ptám, Brno, proč jste tu lednici otvírali, když už byla jednou vevnitř? Já se ptám, Brno, proč? Teď jsme mohli mít všichni klid.
2: Prosím tě, ty byste přišli. Ba naopak, rozumíš, by mě zamrazili,
1: ano.
2: A já bych se probudila za 30 let. Třeba ku příkladu, stále mladá, krásná, talentovaná a svěží.
1: Dobře.
2: Co by,
1: nechceš tady, to zkusit?
2: Počkej, on by vlastně mohl vyrůst Elí potom, viď?
1: No,
2: co?
1: A vzít si tě.
2: No. Že jo?
1: Ani náhodou, bych ho vydědil.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

Poslouchejte Radio Kiss a vyhrajte vysněnou dovolenou v Egyptě od Blue Style. Dovolenou pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Pick Albatros Dana Beach s ultra

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.